0: Love.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Vesna a Ben Cristoval. Já si tě brát nebudu.
1: Hit týdne.
0: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na páté místo z devítky poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává bez změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Email Angel a Ultrana T, Moving to the Sun.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se v Košicích, ale už roky je lékařkou Pražské záchranné služby. Přesně tak, jak si to kdysi vysnila. Už za chvíli bude mluvit nejen o práci na záchranné službě, ale také o tom, jaké to je padnout až na pomyslné dno a hledat cestu zase nahoru. Naším hostem bude lékařka Katarína Veselá. Kateřina Kubalová přeji.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékařka nejen Pražské záchranné služby, Katarína Veselá. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kolikrát do měsíce sloužíte?
2: V Praze máme 12-hodinové směny, takže to vychází nějaký zhruba 14-12 hodinových směn do měsíce. Někdy je to míň, někdy je to víc, právě jako podle nějakého počtu pracovních hodin, ale zhruba tak 14-12.
1: A nejen v Praze vyjíždíte se záchrannou službou. Kde ještě? Působíte? Vy toho máte neuvěřitelně moc.
2: No, já si umím velmi dobře manažovat svůj čas, takže ještě lze mě potkat ještě na Středočeském kraji, na Ústeckém kraji a občas ve Vinohradské nemocnici na Áru.
1: Jak často vyjíždíte, když máte tu 12-hodinovou službu? Je to perná doba? Nebo je
2: to záleží. To záleží. Jako můj rekord je 12 výjezdů za 12 hodin. 12 výjezdů za 12 hodinovou směnu. A někdy se jako nevjede vůbec. Někdy jako je třeba nula, ale průměr jako v tom centru, je s tím centru v Holešovicích a to je zhruba tak 5 výjezdů. Takový průměr, jako co máme.
1: Možná mají posluchači práci na záchrance spojenou především s adrenalinem. Jaké to je, že honem rychle běžíte, honem rychle jedete, teď zachraňujete ten život, vracíte se zpátky, ani nevypijete kafe a jedete zase. Je to adrenalin pro vás? I třeba vzhledem k tomu, kolik let už tam sloužíte, nebo ani ne?
2: Jak kdy? Jako je pravda, že každý přesně čeká takovou tu akční záchranku, jakože opravdu jako
1: to známe z těch seriálů
2: všichni,
1: třeba.
2: Přesně tak. A to je vlastně takový jako mýtus. Jednak většina těch výjezdů není adrenalinových. Mm-hmm. A většina výjezdů, kterou máme, tak je k seniorům. Nejčastější výzva, kterou máme, je dušnost nebo bolesti na hrudníku, ale samozřejmě jsou i výjezdy jako dopravní nehody, pády z výše, tak to jsou takové jako akčnější výjezdy, ale i v té akci, já se vlastně snažím lidem vysvětlovat, že i když se děje nějaká akce, tak ona se nesmí dít zbrkle. Ty věci se musí dít rychle, ale koordinovaně. Nesmí to být nějaký jako nekoordinovaný chaos a třeba i spousta lidí, jako když přijíždíme třeba resuscitaci, tak oni nás křičí honem, honem, pojďte a teď jako čekají, že my si vezmeme baťoch a už jako běžíme. Ale ono to tak vlastně jako není. My pracujeme rychle, ano, ale já musím vylézt ty sanitky z toho malého autička, jít dozadu, domluvit s kolegou, jaký bereme pomůcky, co vezmeme, kdo co bere, teď my to vezmeme, ale jako taky nemůžeme prostě vyběhnout ultra rychle do 5. patra. Protože když vyběhneme ultra rychle jednak, čím rychleji běžím, tím větší je pravděpodobnost, že zakopnu nebo podobně. Takže musí to být rychlý, ale musí to být v tempu, ale nesmí tam být rychlost na úkor kvality ty péče.
1: Co vám právě třeba nejvíc komplikuje život při tom výjezdu? Co my, kteří voláme, třeba děláme špatně, nebo měli bychom změnit?
2: Není to ani úplně jako o volajících, ale ta první věc je, když někdo zavolá záchranku a my máme průměrný dojezdový čas v Praze mezi 6 a 7 minutami, takže je to jako velmi rychlý. Ale to, co mě komplikuje, to je, když někdo není účastný toho, že řídí auto třeba. Protože my jsme do minuty v autě. Od pípnutí výzvy to je úplně jedno, jestli sedím na záchodě, jestli jím, prostě cokoliv, co se stane, já vstávám a odcházím do toho auta a za 60 vteřin se odpívá vám, že jsem dolů v autě. Ale ten dojezdový čas závisí od toho, jak nás ty lidi pustí. A když jako uhýbá 6 aut směrem doprava a jedno nám uhne směrem doleva, tak už se ten čas jako prodlužuje, když ty lidi jako nevidí, neslyší, protože se věnují jako něčemu úplně jinému, tak to je to, co mě vadí. A není to pro mě. Jo, ten čas běží tomu pacientovi, ke kterému jedeme, tomu sraženému dítěti. Jo, a může to být prostě klidně příbuzný toho člověka, který jako nám neuhne. A to ještě jako mluvíme o těch lidech, kteří to nedělají schválně. A pak jsou tací, kteří to schválně dělají.
1: Opravdu?
2: Ano. Občas se najde prostě někdo, to jsou na Facebooku, jako občas bývají videa těch záchran, kde vás někdo cíleně nepustí a vyprošťuje. Takže i to se děje. A druhá věc, kterou jsem vlastně vypozorovala jako nedávno a mě to jako velmi vadí, je bezohlednost vůči pacientovi. Když se někde něco stane, všichni chtějí stát vedle, všichni si to chtějí točit a všichni to chtějí prostě sdílet. A je to strašně nefér vůči tomu člověku, který tam leží. Protože vy byste nechtěli, aby to byla jako vaše babička nebo vaše ségra nebo někdo. A naposled se mi stalo, že jsme měli pacientku, která byla sražena tramvají. Bylo to jako na velmi frekventované silnici a nebo na zastávce a teď tam postával jako hlouček těch, já nevím, 50 lidí. Jako fakt to bylo jako ve špičce. A my jsme byli minutu na místě a ona jako hrozně křičela. A já vůbec jako minuta je čas, jako než se zorientujete, než prostě zjistíte, než vyšetříte toho člověka, než naložíte límec. A ty lidi jako bylo vidět, jako jak oni prostě mezi sebou to teď komentují. Oni tady nechají trpět v bolestech, oni nic nedělají. A jako z mýho pohledu prostě by jsme posudili jako takhle jako koordinovaným prostě postupem všechno, tak jako se minuta to byla. Jo, a pro mě to bylo jako hrozně nepříjemný vlastně jako poslouchat tohleto. A přesto všechno, že se dělo všechno, jako co se mělo, jako tu žílu za minutu nepíchnete, za minutu ani neotevřete batoh, jo, než vyndat jako ty pomůcky, prostě připravit si to a musíte to mít batoh, to nepřijdete jako s infuzí v ruce jako k tomu člověku. Takže ty kolem stojící, jako mě to dává zabrat, protože fakt jako je to nefér vůči tomu člověku, jako který tam leží, kterýho si jako někdo filmuje v tyho nejslabší a nejohroženější chvíli jeho života.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vás to někdy vytočilo, takže jste třeba zasáhla, opravdu je okřikla, že tu cesta nevede?
2: Neokřiknu, ale většinou to domluvám s policajtama. A když se něco děje venku, tak tam mám policajty a jako přicházím k pacientovi a jako my přicházíme zároveň většinou s policajtama, nebo někdo nás instruuje, tak řeknu, prosím tě, jako udělejte nám tady jako místo pro práci, nebo hasiči nám dávají zástěnu a tak, jo, takže jo.
1: Máte to už v oku? Přece jenom tam sloužíte 12 let, pamatuju si to správně, že už třeba přijíždíte na místo a už si říkáte, tak tahle ta skupinka lidí, ano, to bude problém.
2: Ano, jo, jako lékař na záchrance vlastně vnímám svět jako z úplně jako jiný perspektivy. Mm-hmm. Když přicházím na ten výjezd, tak ať už jdu do bytu nebo jdu venku, tak okamžitě se podívám na evakuační cestu, čili kudy budeme jako transportovat pacienta. Jak vypadá výtah, jaký máme schody, jestli potřebujeme hasiče, protože vlastně když jde o život, tak my potřebujeme čím rychleji jako udělat si svoje na místě a potom toho člověka někam dostat. Takže už řeším, jako jestli potřebujeme zavolat hasiče, jestli jako se dostaneme do výtahu ze sedačkou a podobně. Takže to vnímání toho světa vlastně úkolem toho lékaře je koordinovat ten tým a to, aby ten zásah byl plynulý. A já se vlastně snažím si všímat přesně jako to okolí a i drobných momentů, které by nám mohly jako komplikovat situaci nebo něco, co by nám mohlo ulehčit. Takže jo.
1: Vy si to malé randevu autíčko řídíte sama, anebo máte možnost, že vás někdo veze, aby si můžete chystat ty věci, zjišťovat informace a tak dále.
2: Ne, to by dopadlo. Ne. Jsme dva. Já mám vždycky řidiče nebo řidiče záchranáře, takže to je moje pravá ruka a vlastně jsou systémy, kde je opravdu ten lékař, jako že si řídí motorku někde v zahraničí a tak, ale zároveň my, když se dostaneme k pacientovi, my se můžeme dostat první. Tam nemusí být ta velká sanitka, protože dojíždí až po nás. To se stát jako klidně může, protože my jsme prostě blíž, oni jako nejsou z toho samého stanoviště.
1: No, vy jste menší, tak možná se lépe proplatete.
2: Ale my vyjíždíme každý odinut, takže sanitka se může vracet z nemocnice nebo můžou jako být z jiného stanoviště, takže může se stát, že jsme tam dřív a kdybych tam byla sama, bylo by to mnohem náročnější, když jsme dva, tak můžeme jako normálně zachraňovat život, jako resuscitovat, sice máme méně rukou, ale jako poradíme si.
1: Mluvila jste o tom hloučku těch lidí, kteří tam třeba postávají. Jak často jsou v tom hloučku lidé, kteří pomáhají? Kteří poskytují tu první pomoc. Jak jsme na tom?
2: Hodně. My jsme na tom vlastně úplně skvěle. Česká republika je vlastně země, kde lidi jsou velmi ochotní poskytovat první pomoc, i co se týče resuscitace. Kupodivu mnohem víc než ve Spojených státech. A já jsem přednášela před pár lety ve Spojených státech v Las Vegas a měla jsem tam právě prezentaci na to, jak jsou lidé ochotní v Česku resuscitovat, konkrétně v Praze. A ty kolegové mě tam zasloveni jako vážně, jako u vás prostě takhle jako vysoké procento, prostě fakt jako skoro každý, jako který ho osloví, ta dispečerka je ochoten prostě na toho člověka sáhnout. A my říkáme, no, my tady jako ne. A ještě se vlastně v té Americe mnohem méně jsou resuscitované ženy, ku podivu, než muži, protože ženy, jak mají prsa, tak jak tam je prostě mýtu, tak...
1: Že se jako ostýchají, než sáhnout.
2: Ano. A to tady jako v Česku není. Aha. Jako v Česku člověk potřebuje pomoc, takže ty lidi jsou hrozně ochotní. A já mám i jako hezký vzpomínky, že jednou jsme resuscitovali na ulici a strašně lilo. A přišel pán a říká, víte, já se postavím tady za vás, nebude vám vadit, když jako nad váma budu držet deštník a říkám, ježiš, co jste hrozně hodný. takhle čurkem voda. A to prostě bylo strašně milý, takže ty lidi jako i jsou ochotní, nepotřebujete podržet infuzi a jako když ne, jako my jim řekneme, že jako ne, když tu pomoc potřebujeme, tak jsme jako za to velmi vděční. Takže jako jo, lidi jsou jako velmi ochotní pomáhat.
1: Říká Katarína Vesela.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: O tom, co máme říkat té dispečerce, když se dovoláme na záchrannou službu, to se celkem asi ví. Ale jak potom máme my, když jsme zavolali tu záchranku, postupovat ve chvíli, kdy tam opravdu ten lékař a ten záchranář přijedou? A co potom, když odjedou? Teď nám odvezou toho našeho blízkého do třeba nemocnice a co s námi? S nás odpadne ten adrenalin, teď se tam někde možná třeba zhroutíme. Jak dál?
2: Já jsem strašně ráda, že se na to ptáte, protože je to tak, jako každý jako řeší vlastně to, co je na výjezdu, ale my neřešíme ty lidi po výjezdu. A jednak já jsem to i zmiňovala jako v jednom Instagramovém příspěvku, že my máme hrozně malý prostor na to, aby jsme s těma lidma promluvili. A mně to je líto. Já bych jim to strašně ráda jako vysvětlila, prostě všechno jim řekla, ale tam my se tlučeme v tom, co já jim chci říct, aby uklidnila je a s tím časovým faktorem, který běží, abych já dostala toho člověka co nejrychleji do nemocnice, kde mu můžou pomoct daleko víc kvalifikovaně než já. Takže snažím se s nima promluvit, ale vždycky prosím, aby si zavolali buď to nějakého příbuzného. My máme i takový jako letáček. Letáček máme, sanitka odjela, co mám teď dělat? My řekneme, kam jedeme, do nemocnice. To jim tam necháme, anebo řekneme, jako, do které nemocnice jako jedeme. Když to víme, nikdy se může stát, a proto já to říkám tím lidem radši, ať si zavolají po výjezdu na 155 a na dispečinku jim hrozně rádi řeknou, kam jsme jako pacienta odvezli, protože se může stát, že se nám po cestě změní směřování a oni budou zbytečně hledat jako v jiné nemocnici. Ale jako když víme, když to máme jako fakt potvrzený, tak řeknu, kam jedeme.
1: Takže se na mě nebudou zlobit, že jako volám znovu, blokuju linku.
2: Vůbec ne, vůbec ne. Ne. Takže to je jako jedna část. A druhá část, vždycky jako říkám, jestli můžou si zavolat nějakého příbuzného, jako s kým by si promluvili, aby na to jako nebyli sami. A další věc, máme možnost zavolat na místo takzvaného interventa. Když ty lidi mají pocit, že by to nezvládli, nebo i když já vidím, já to fakt jako už dokážu prostě vycítit, že na toho člověka jako je to moc, tak se jí vždycky ptám, jestli by chtěli někoho, kdo si s nima promluví. Ty krizoví interventi, které máme, to jsou naši kolegové. To znamená, že to jsou naše dispečerky, a naše kolegové záchranářky, záchranáři, i lékařky máme v tom intervenčním týmu. A když ne my, tak mají policajti, tak mají hasiči, takže my určitě se dokážeme dopátrat nějaký jako pomoci, kterou dokážeme tomu člověku poslat na místo. Někteří to jako odmítají, ale když fakt vidím, že ta situace je jako náročná, že jsme právě resuscitovali mladého člověka a tak, tak se domluvíme, my to aktivujeme přes dispečing a ten člověk, já nevím, prostě v rozpětí jako nějakých 40-50 minut, jako záleží, kde to je, záleží, kde ten člověk bydlí, tak je schopen tam přijít a těm lidem poskytnout tu první akutní jako psychologickou pomoc, rozebrat to s nima, říct jim, co se děje, kde se to děje, kde ten člověk leží, jak to asi jako bude vypadat.
1: Hostem pořadu až na dřeň dnes Kateřina Veselá, lékařka Pražské záchranné služby, dáma zapálená do záchranařiny už od útlého věku. Vy jste se pro ní rozhodla prý v nějakých už snad 15 letech?
2: Ano, já jsem bydlela v Košicích na Slovensku, bylo mi 15. A já jsem tehdy řekla, tak já budu doktorka na Pražské záchrance.
1: Čistá jasná, nebo co vám to spustilo?
2: I ty co, můj otec doteď tvrdí, že to byl seriál Pohotovost. On to doteď tvrdí, jako že já jsem viděla seriál Pohotovost a že jako je to klidně možný. Já jsem do té doby jsem chtěla zprávy v televizi a dělat žurnalistiku, ale...
1: No,
2: tak to bylo prostě takhle, jako já jsem i moderovala dětský pořad v televizi místní a tak, takže furt to bylo jako směrem té žurnalistiky a pak se to prostě v těch 15 zlomilo a já jsem říkala, že prostě tohle, co to jako chci dělat, počkala jsem si 10 let, až jsem mohla pak dělat jako doktorku na pražské záchrance a já bych to jako neměnila.
1: Specificky tu pražskou záchranku jste
2: si
1: vybrala.
2: Já jsem si to takhle vybrala.
1: Prostě půjdu na pražskou záchranku.
2: Ano. A já jsem dělala všechno pro to, jako celou medicínu, prostě všechno jsem podmínila tomu, aby mohla dělat doktorku v pražské záchrance.
1: Co vás na tom tak jako lákalo, na té práci záchranáře?
2: Podle mě ten adrenalin, který ten jako adrenalin. Pak vlastně jako nebyl, ale doteď mě jako na ty práci vlastně baví to, že já nikdy jako ten počet výjezdů, jako které já říkám, že mě to je vlastně jako jedno, kolik jako mám těch výjezdů, protože mě baví to, že potkávám vždy jiný lidi. Není to stereotyp. A my vstupujeme do míst, do kterých byste se normálně nedostala. Já se dostanu do kolektoru, dostanu se na Pražský hrad, do zákulisí pošty, vstupujeme do domácnosti těch lidí a ty výjezdy jsou vlastně nějak časově omezené, nějak jako relativně krátké, takže je to furt jako taková změna. Já nemůžu říct, jako když přijdu na sal, na anestezi, na dostanu operační program, se podívám, jo, tak máme tohleto, což jako taky se to může kdykoliv zvrtnout, ale mám to vlastně nalajnované. A takhle jako přijdu do práce a nikdy jako nevím, co mě čeká. Potkám spoustu zajímavých lidí a vlastně je to sice jako práce s lidma jako v nejslabší chvíli, ale myslím si, že by to měli dělat lidi, jako kteří na tohleto mají a s tímhle s tím počítají.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Je hodně žen lékařek na záchranné službě.
2: Já si myslím, že to máme teď tak 50 na 50.
1: Ano?
2: Myslím si to, jako úplně to nevím. Pražská záchranka má v současnosti 90 lékařů, aha, ale ten poměr bude tak nějak jako přibližně.
1: Jaké jsou nároky třeba na kondici lékařů, záchranářů, aby třeba vyběhly rychle ty schody a došly tam co nejrychleji?
2: Tak to asi tak stačí, jako, jo, že fakt jako, jo, zvládáte takový jako běžná kondice. A já si myslím, že jako spousta lékařů jako aktivně sportuje, protože pro nás je to mentální jako nějaký jako oddech od toho, co děláte jako normálně v práci, tak ten sport je jako nějaká forma odreagování. Není to jak na hasiče, jo, že musíte unést prostě nevím, jaký jako vybavení sekeru, jako rozsekat nábytek, jo, tohle to jako nemáme.
1: Takový ještě vyšší level adrenalinu, jako třeba letecká záchranka nebo něco takového, to vás nelákalo?
2: Nelákalo? Lákalo, já jsem nějakou chvíli lítala a doufám, že ještě jako někdy jako budu. Takže jo, ale je to nějaká trošičku jako jiná forma práce, než která je na pozemní záchrance, protože tam se s těma úrazama setkáváte víc, méně jako zase přesně s tou dušností, jako, ale stále je to jako vlastně ta sama práce, jako na kterou jsme jako připraveni vyškolení. Je to trošku víc o tom adrenalinu, takže jasně, jako, jo, je to takový doplněk.
1: Byla doba a vy o tom i otevřeně píšete na svých sociálních sítích, kdy kromě toho, že jste zachraňovala, tak jste potřebovala trošku i sama zachránit.
2: Ano.
1: Prožila jste pár let, které byste asi nechtěla vrátit zpátky. Co všechno se dělo?
2: No, nechtěla bych to vrátit, ale zároveň nelituju, že byly. A já jsem vlastně měla takový jako komplikovaný rok 2021, kdy jako, ano, se začalo v prosinci 2020, kdy jsem se dozvěděla, že maminka umírá, že má rakovinu prsu v posledním stádiu. Přesto všechno, že já jsem lékařka, ona nic neřekla. Prostě to je část pacientů, který to takhle mají.
1: Ona to takhle pozdě zjistila, nebo ne. Celou dobu to prostě neřekla?
2: Já si myslím, že to věděla, prostě to neřekla. A ona ani nešla k doktorovi. A to je, máte prostě spektrum lidí, jako který přesně jako to popírají prostě do poslední chvíle. Když nemám tu diagnozu na papíře, tak ona není. Takže ona to takhle jako měla, takže až když skolabovala, jak se na to pak přišlo a to už byla, měla metastáze jako úplně všude. A pak nastal rok 2021, což byl druhý covidový rok, takže my jsme jako chodili do práce, všechno jako v těch tajvekách a tak. A my jsme se snažili, jako já jsem ještě měla manžela, snažili jsme se dostat na Slovensko, protože za tou mámou v tom covidu to bylo náročné a tím, že já jsem měla i slovenské občanství, tak to bylo jako dobrý. A pak v tom samém roce jsem měla komplikaci po botoxu, spadlo mi jedno víčko, takže na oko jsem viděla, ale prostě bylo to jako komplikovaný. Mohla jsem pracovat, protože když jsem se podívala dole, tak to bylo jako všechno v pohodě. A pak v srpnu manžel odešel do práce, z práce už se nevrátil. A pak to ještě pokračovalo dál. Já jsem musela nechat na sebe přepsat hypotéku, my jsme se měli stěhovat, my jsme se připravili na to, že budeme mít rodinu. Rodina nevyšla, tak já jsem se přestěhovala do bytu s poměrně slušnou hypotékou. V listopadu, 17. listopadu jsem se přestěhovala, v bytě byl biokrb. Já jsem biokrb 20. prosince, 4 dny před Vánocem ho poprvé zapálila a vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalovaný, tak byt vyhořel. Takže já jsem utíkala z hořícího bytu. Jsem měla hasičárnu za rohem a pamatuju si, že jsem volala na ten dispečink dvakrát, kde ty hasiči jsou. A mě to strašně pomohlo pochopit ty volající. Mně šlo o nábytek, jako v bytě, nebo prostě o byt. A jim jde o život. Takže já se vlastně od té doby vůbec nedivím, jako jak ty lidi počítají vteřiny. A pak jsem se zpamatovala z toho vyhořeného bytu. A vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalované, pojišťovně řekla, to máme ve výluce, takže se musíte soudit s tím, kdo to instaloval. Takže jsem se soudila 2 roky, mezi tím pak zemřela máma. A vlastně všechno tohle, jako co se nahrnulo jako za ten jeden rok, tak z toho se vzpamatovávám 4 roky. Je to vlastně jako nějaký proces a pro mě nebyt mých přátel a psychoterapie, tak já bych to vlastně nezvládla. Já jsem mohla chodit do práce, protože těmi lety jsem naučena tak, že já přijdu do svojí práce a kdyby jako dělo, jako kdyby venku padaly bomby, to je prostě úplně jedno. Já zavírám dveře od bytu, otvírám dveře do práce a v tu chvíli jsem prostě lékař na záchranné službě a netýkají se mě prostě žádný osobní věci. Já prostě žádný osobní věci jako neřeším. Takže já jsem v té práci mohla fungovat normálně. Ale pro mě pak byly těžké ty večery a vlastně chvíle, když jsem v té práci jako vůbec nebyla. Takže to jsem pak zajídala koláčema a pak jsem ještě přibrala 30 kilo, pak se mi teda povedlo jako je zase dostat
1: neumím
2: zpátky.
1: Neumím si představit. Jste
2: jo, na Instagramu spousta fotek právě jako těch větších. Já neříkám, že jsem byla jako nějaká jako monstrozně obezní nebo něco, ale jako nebylo to příjemné jako vyměnit celý šatník a s tím vlastně přicházely jako další stres a další deprese a další další pocit, prostě, že jsem jako úplně k ničemu. A dneska vlastně se snažím všechno to, co jsem prožila, přetavit právě jako do těch sociálních sítí, protože mě na sociálních sítích vadí, a já to říkám otevřeně, takový to, všichni jsme úžasní, všichni krásní, všichni jenom lítáme na dovolený, všichni jíme v luxusních restauracích, ale to tak není. A ono to potom vzbuzuje v těch lidech jako pocit, že to všichni mají krásný životy, jenom já se tady jako s něčím plácám. To tak není. My se jako všichni v něčem plácáme. A v životě je i to hezké a i to špatné. A právě jako i z toho špatného se dá dostat, když to má jako nějaký směr. A to je to, jako co se snažím ukázat. Že super, já mám ráda i šaty, i modu, mám krásnou šatnu, prostě všechno. Ta šatna je vykoupena tím, ale že nemám děti a pravděpodobně už je jako nikdy asi mít jako nebudu, protože partnera nemám. A to nevadí. Prostě dá se s tím žít. Ten život můj není méně komfortní. A tohle bych chtěla ukázat lidem, že ať se stane jako v jejich životě úplně cokoliv, tak se z toho dá dostat.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Vaše maminka byla vážně nemocná a když to řeknu možná hloupě, tak se asi dalo počítat s tím, že prostě jednou nebude. Byť to strašně bolí. Ale váš manžel odešel naraz. Najednou. To bylo zčista jasné. Já si vůbec neumím představit, jak tohle člověk může zvládnout, jak to v sobě může zpracovat.
2: Já jsem se setkala vlastně během pár měsíců s oběma formama vlastně umírání blízkých lidí. Občas si to tak říkám, jako co je jako vlastně lepší, když ten člověk se může rozloučit, a když jsem se na tu mámu dívala a ona se mě jako tak už jako fakt jako těsně před smrtí se ptala, a kolik času jako mi ještě zbývá, tak mi to jako řekni. Já jsem věděla, nedokážete určit jako na dny. Ale dokážete to prostě určit jako na nějaký týdny, protože když to jako znáte. A bylo to pro mě vlastně o něco jako snesitelnější, než to, když jako, jo, my jsme se loučili s manželem vlastně s tím, že večer jako půjdeme na večeři a já jsem se mu pak nemohla dovolat a prostě pak jsem zjistila, že jako v té práci zemřel. A jako to byl šok. Tohle pro mě bylo daleko jako těžší, náročnější, protože vlastně se na to nemůžete nějakým způsobem připravit. Ten člověk tady jako jednu chvíli je a v druhé chvíli už tady prostě není nic. Najednou jako není nic. A nemůžete se vlastně z toho vůbec sesypat, protože řešíte pohřeb, teď jako řešíte prostě lidi kolem, teď to jako máte někomu říct. Teď manžel měl doma zbraně, já zbrojní průkaz neměla, takže se musela vyřešit tohle, ale teď už to na vás padá, jo, protože musíte vyřešit banku a tak dále. Takže vlastně jako v tu chvíli fungujete na nějaký bazál, na prostě nějakou jako demo verzi. A mě pak strašně moc lidí jako kondolovalo a nabízeli pomoc. A já jsem jim všem říkala, hleďte, já tohle si obíhám sama. Vy mi nemůžete pomoct tím, jestli půjdu na úřad. Já prostě teď funguji jako v režimu, já jsem měla měsíc volno. To všechno vyřídila a říká, ale vzpomeňte si na mě za rok. Za rok mi nabídněte tu pomoc. Za rok přijďte za mnou, jestli nechci jít někam ven. Protože ten člověk, kterýmu se tohle stane náhle, on v tu chvíli nějak funguje, protože musí, jako ty tlaky prostě toho papírování jsou strašný. Ale ten člověk, jakmile opadne takový ten prvotní šok, on potom potřebuje pomoc. Pak potřebuje, aby ho někdo někam vzal, aby ho někdo vytáhnul na večeři. A to je vlastně to, co si spousta těch lidí jako kolem těch lidí jako neuvědomuje, že když je to akutní, tak nabízí jako pomoc všichni. Ale už málo kdo si řekne, no tak po roce, ale ty už musíš být v pohodě, ty už z toho musíš být jako dávno venku, tak to už přeci jako nebudu jako nabízet tu pomoc. A právě jako po těch několika měsících nastává ta klíčová role, kdy ten člověk to potřebuje jako víc než předtím.
1: Přišli po roce?
2: Já jsem měla jako přátelé, kteří se mnou byli jako celou dobu a jsou se mnou doteď a já se divím jako některým, že to jako dali, protože to nebyly jako dobrý stavy, jako moje stavy zoufalství jako byly těžký jako zvládnout i pro mě na to, že jsem žrala nervy vlastně jako někomu jinému. Takže já jsem dodnes jako za svoje přátele vděčná, že se mnou byli v tom dobrým a ve zlým a teď zase vlastně v tom dobrým. A nikdy jim to jako nezapomenu, že jsou to lidi, kteří mě zachránili život, protože já jsem tady zůstala sama. Vlastně já jsem měla tátu na východním Slovensku a to je jako 700 kilometrů odtud. Jako, jo, táta je taky starší člověk, takže to nefunguje jako na to, aby jako tady prostě něco zařizoval. A jsem neměla nikoho. Vlastně nic. Najednou je prostě člověk sám na všechno. Tak jsem se jako naučila jsem se přivrtat si poličku, a naučila jsem se solidně něco o autech. Jo, jako nemám s tím problém, vlastně já jsem to protavila jako obrovskou sílu a soběstačnost.
1: Vy jste už před chvílí zmínila psychoterapie, na které jste začala chodit. V jaké chvíli jste se pro ně rozhodla? Bylo to bezprostředně po tom, co váš manžel odešel, nebo až třeba
2: vůbec
1: v souvislosti
2: ne.
1: s těmi koláči?
2: Ano, plus minus, plus minus. Já mám kamaráda, který je psychiatr i terapeut. Já jsem pak vlastně začala mít jako posttraumatickou poruchu, protože mě se začalo zdát, že utíkám z horícího bytu a měla jsem flashbacky a podobně. A on mi tehdy říká, dobře, antidepresiva a psychoterapie. A já říkám, antidepresiva nebudu brát. To já to prostě jako nechci brát. A on to pak vysvětloval tak, abych to pochopila i já. On říká, ale tobě se pomíchala chemie v mozku. To prostě jinak nevyřešíš. Ty nebudeš mít na furt, ty je budeš mít na 2 roky. Za 2 roky je vysadíš a bude to v pohodě. A ještě k tomu musíš mít psychoterapii. Tak já jsem kývla na ty antidepresiva a říkám, psychoterapie, já se nebudu chodit vykecávat za peníze, jako já se na to můžu jako vykašlat. Tak ty antidepresiva to jako proběhly, ale to jako otupí, prostě jo, neudělalo to jako zázrak, jo, otupělo mě to, ale jako nic jiného. Emočně mě to otupělo. A pak jako moje kamarádka mi už jednoho dne řekla, jako bylo to myslím, že po narození, na hele, my už tě máme plný zuby. Buď to půjdeš na terapii, nebo my s tebou končíme. S tebou už se to jako nedá. Já dnes vím, že ona to tak nemyslela. Ona mi to pak řekla, ale že věděla, že jako jinou páku prostě
1: musela na vás
2: jiná páka prostě nebyla. Takže ja som sa pak odhodlala ísť na terapii. Našla som si veľmi dobrýho a veľmi kvalifikovaného terapeuta, ako s letitou praxí, se ktorým sme si sedli na první dobrou. Vlastne na tú terapii chodím dodnes. Ja mám terapii jednou týdne. Už dávno bych ji nemusela mít jednou týdne, ale ja ji chci jednou týdne, protože pro mňa to má obrovský přínos. Ja tomu človeku věřím. Když má niekto zlomenou nohu, tak proste jde za tým ortopedem, aby mu to pomohlo vyřešit. Když má niekto zlomenou duši, tak my si myslíme, že to jako vyřešíme tady jako všichni sami, nebo že to vyřešíme u piva. Nevyřešíme. Je to přesně stejný problém, jak zlomená noha. A je to to samé, že když máte zlomenou nohu, tak nikdo od vás nečeká, že tady vyběhnete maraton. A když máte zlomenou duši, všichni od vás čekají, že budete fungovat úplně normálně. A to tak není. Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Co byla ta největší vnitřní proměna, kterou jste prodělala po tom všem, co jste nám teď vyprávěla?
2: Pro mě bylo jako, že jsem najednou musela prožít tu bolest. Já jsem vlastně tu bolest jako odkládala, protože tak se řešila máma, tak se řešil jako požár, všechno. A já jsem chodila jako na terapii s tím, že to bolí, že mě je prostě špatně. Terapeut mi říkala, to musíte vydržet. To je teď to, co jako musíte jako vydržet. A já jsem se vlastně k té bolesti, já jsem se dostala až jako před 3/4 rokem. Já jsem do té doby řešila úplně jako jiné věci a mezi tím jsem se naučila mít se ráda. Vlastně a s tím přišlo jako i to hubnutí, že už jsem dokázala jako do fitka, dokázala jsem se zvednout z postele, jsem šíleně makala, já jsem chodila 7 dní v týdnu do fitka. A přišlo s tím mít se ráda. Přišlo s tím stanovovat si vlastní hranice, že jsem přestala kývat na všechno ano a přestala jsem dělat jako spoustu prostě neefektivních věcí. A s tím přišlo to, že dnes vím, co chci a poznala jsem samu sebe. Takže pro mě z té psychoterapie vlastně největší jako bylo to poznat samu sebe a naučit se, že samota je super. Že nikdo vám vlastně nemůže vyřešit vlastně vaše problémy, že jako všichni vás můžou podporovat, ale pomoci musí jako člověk vlastně sám. A dneska já vím, že mě je dobře tak, jak mě, a když se objeví nějaký chlap, já mám dort. On bude ta třešnička. Můj život nezávisí od žádného člověka. Já jsem OK, tak jak jsem sama.
1: Změnil se po tom všem i váš pohled na ten svět jako takový?
2: Neuvěřitelně. Já musím říct, že začala jsem víc chápat lidi. Já jsem do té doby měla nějakou formu empatie, protože to musíte mít. Ale stal se mně daleko ještě víc empatičtější člověk, ještě víc chápající člověk, který rozumí těm lidem, protože já jsem si prošla jako celým spektrem to, co se stalo od majetku, od toho, že jsem přišla o lidi a o všechno. A dnes mám pocit, že těm lidem daleko jako víc rozumím a rozumím jejich problémům a chci pomáhat, ale ještě v trošku jako jiný formě, jako která byla předtím. Já to neventiluju na sociálních sítích, protože si myslím, že se mají dít dobré věci, jako, o kterých se prostě neví. Ale potkala jsem maminku v pekárně. Maminka ztratila peněženku, měla tam jako 2 děti. A řekla ty prodavačce, já to stornuje, že ona musí jako jít hledat tu peněženku. Já jsem říkala, já to zaplatím. A ona říká, no a já vám to jako nemám jak vrátit. Říkám, neřešte, jděte hledat peněženku tady, jako já vám zaplatím nákup. No jak vám to vrátím? Říkám, ne, to vrátíte do světa. Protože já věřím, že to dobrý, jako co dáme, tak to se prostě v nějaký jako formě vrátí. A snažím se dělat takové jako mikrodobro prostě ve svém okolí a se to vrací, ale jako fakt se to vrací. A já to nedělám jako zjištně. Já to dělám prostě proto, že věřím jako v dobro, v lidské dobro a v dobro jako světa.
1: Ještě mi na závěr povězte, kdy budete mít na zádech to tetování Fénixa.
2: Jste četla včerejší post. Já doufám, že brzo. Já jsem byla jako přesvědčena, já věřím, že všechno má svůj čas. Že vlastně lidi, jako, jak říká, jako já chci všechno hned. Nejde to. Jako fakt to nejde. Já jsem taky chtěla být OK. A terapeut mi říká, ale z toho se budete léčit roky. A jsou to 4 roky, já se z toho prostě pořád jako dostám. Takže teď nadežel čas na to, že už si můžu říct, že jako už si pořídím na záda Fénixa.
1: Hostem pořadu až na dřeň byla Katarína Veselá. Moc vám za to děkuji. Mějte se krásně.
2: Taky děkuji, hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha. Rádio Praha.

0: Olivia Rodrigo a Deja Vu, je 6 hodin ve studiu se mnou a Monika Vrchotová, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme krásné úterní ráno.
1: Pěkné ráno. Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. S omezením dopravy musí ode dneška počítat řidiči v Radlické ulici v Praze. Basketbalisté se musí obejít v předkvalifikaci mistrovství Evropy bez Satoranského nebo Krejčího. A dnes bude oblačno až polojasno, překotně až zataženo s možným slabým deštěm nebo přeháňkami a s teplotami kolem 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
3: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
1: Problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. S dopravním omezením musí ode dneška počítat řidiči v Radlické ulici v Praze. Mezi Kutvirtovou a Pechlátovou ulicí je uzavřený jízdní pás do centra. Silničáři tam opravují asfalt. Provoz budou omezovat do neděle 30. srpna.
4: V opravovaném úseku auta musí jezdit po tramvajových kolejích. Zpožděné proto můžou být taky tramvaje linky číslo 4. Dělníci vymění zhruba 10 cm silnou vrstvu asfaltu a opraví taky výtluky před základní školou Radlická. V dopravní špičce by řidiči měli podle technické zprávy komunikací hlavního města počítat se zdržením zhruba 10 až 30 minut. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné až téměř 1,5 bilionu dolarů. V přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcí firmy.
5: We're taking Meta to court.
6: Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: České basketbalové reprezentaci budou v předkvalifikaci mistrovství Evropy chybět opory Tomáš Satoranský a jediný Čech v NBA Vít Krejčím. Nenastoupí ani zraněný kapitán Vojtěch Hruban. Informovala o tom Česká basketbalová federace. Výběr kouče Luboše Bartoně v předkvalifikaci 27. srpna nastoupí v Ostende proti Belgii a o tři dny později přivítá v Praze Norsko. Máme před sebou zřejmě nejchladnější den celého týdne. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s ojedinělými přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpolední teploty se budou v Praze a okolí pohybovat mezi 20 a 22 stupni. Teď je kolem 13.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách dopravní informace, dnes je bude z dopravního infocentra sledovat a nám sdělovat kolega Lukáš Miller, zdravím tě.
8: Je to tak, hezké ráno jsem tady, tak v Praze zatím teď po 6. hodině klidný provoz bez zásadních komplikací, pouze menší kolona v Českobrodské ulici na příjezdu do Běchovic směrem z Úval, to zdržení je tam asi 5 minut a na dálnici D7 tradičně příjezd do Prahy z Chomutova u letiště před dlouhodobým zúžením je také fronta asi na 5 minut. Krom toho zatím v Praze klid.
0: Díky moc, hezké ráno.
8: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Máme teda svátek, mají Helena a Jelena, tak všechno nejlepší holky. A co nás čeká? Bibi Rexa, Faithless, New Religion. A bude taky Ed Sheeran a Shivers. Hezké ráno.

0: Nico Santos, All Time High, ve čtvrt na 7 na Rádiu Praha. Je úterý 18. srpna, v Praze bude oblačno až polojasno, během dne od jeho západu zataženo s občasným deštěm, maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 13, foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller?
1: Hezké ráno, tak zatím stále ten provoz je v Praze spíše poklidnější, ranní špička ještě nezačala, ale začíná sílit provoz na obvyklých místech, třeba na Štěrboholské spojice, na příjezdu k Průmyslové ulici od Běchovic. To zdržení zatím pouze vře jednot, řádech jednotek minut. Menší kolona na asi 5 minut je pak i na konci k Belské ulice před semafory v Hloubětíně směr Průmyslová. Stejně tak se začíná pozvol naplnit i konec Liberecké ulice na příjezdu do Holešoviček. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na druhém kilometru je dlouhodobé omezení, fronta je tam teď už asi na 10 minut, začíná u sjezdu na Kněžoves na 3,5 kilometru.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
4: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Taylor Swift a Opalite v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Monika Vrchotová.
1: Pěkné ráno. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce zachovat přípravné třídy i po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Děti si v nich zvykají na školní prostředí před nástupem do první třídy. Podle současného zákona měly přípravné třídy v roce 2029 skončit. Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu. Informuje o tom server i rozhlas. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné předání lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020. Bude se jim zabývat Soudní dvůr Evropské unie. Součástí nového obchodního centra Červený vrch v Praze 6 by mohly být ordinace pro lékaře a kulturní sál. Vedení městské části to požaduje po soukromém developerovi. Vyměnit je chce za přilehlé pozemky, které chce získat od hlavního města. Schválili to zastupitelé Prahy 6. Do Moldavska vletěla ruská střela, tvrdí to ukrajinské letectvo. Moldavská policie následně informovala o výbuchu u vsi Talmaza blízko hranice s Ukrajinou. Exploze v okolí způsobila lesní požár. Tamní ministerstvo zahraničí incident označilo za vážné porušení suverenity země. Tenistka Darja Vitmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na Grand Slamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Kristianové. Finalistka nedávného turnaje v Memphisu Vitmanová bude hrát hlavní Grand Slamovou soutěž již po druhé v kariéře. Na konci června debutovala ve Wimbledonu. Úterý přinese zpočátku sem tam sluneční paprsky, bude oblačno až polojasno, ovšem postupně až zataženo s občasným deštěm a s odpoledními teplotami v rozmezí od 19 do 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze už je silnější provoz, začínají se plnit hlavní tahy, třeba na Štěrboholské spojice, tam se pomalu jede od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, zatím to zdržení směr Lanový most je provozem asi 10 minut. 10 minut se jede v koloně už také v Liberecké ulici a to od sjezdu na prosek do Holešoviček k Bulovce. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, to kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem, ty kolony jsou teď zejména v Hartigově ulici. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova u letiště na druhém kilometru je dlouhodobé omezení. Kolona od Středokluk z 5. kilometru je do Prahy asi na 15 minut.
0: Díky moc, Lukáši. Zatím ahoj.
3: Měj se, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

V ranní Praze po půl sedmé Olly Murs a jeho Dear Darling. A budou One Republic a Secrets.

0: Ellie Goulding a Black Prada Dress ve 6:45 na Rádiu Praha. Příměstské vlaky City Elephant v Praze a středních Čechách dostanou kamery, mají zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
1: Stojí před námi jedna ze souprav City Elephant, do kterých České dráhy teď instalují bezpečnostní kamery. A je tady se mnou mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V každé té soupravě City Elephant, která má 3 vagóny, se instaluje celkem 42 kamer. Část těch kamer je instalováno vně soupravy, takže sledují tu soupravu třeba na nástupišti nebo v případě odstavení.
1: Takže když se podíváme tady zvenku, tak vidíme u jednu, druhou, u každého vstupu, u každých dveří je jedna kamera. Teď když vejdeme dovnitř.
2: Tady vevnitř vlaku jsou kamery v nástupních prostorech, ale také v oddílech pro cestující, a to jak v horní, tak v dolní části Elefantu v těch dvoupatrových vlacích.
1: Čili jsou pokryté úplně všechny části vlaku, výjima samozřejmě toalet. Ta instalace do jednotlivých vlaků nejde úplně rychle.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
1: V 55 soupravách City Elephant by měly kamery být nainstalované do podzimu příštího roku. Objednal si to Středočeský kraj společně s Prahou a zaplatí za to 88 milionů korun. Pokračuje Středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
1: Kraj s hlavním městem už v minulosti zavedly například hlídky, které vlaky stráží při jejich odstavení, nebo nechali na soupravy a do jejich interiéru aplikovat antigrafity polepy. City Elephanty jsou dnes staré od 15 do 25 let. V novějších vlacích pro příměstskou dopravu už mají České dráhy kamerové systémy z výroby. V dálkových vlacích se kamery většinou nevyužívají. Podobně to má i konkurenční RegioJet.
4: Všechny jednotky určené pro regionální a příměstskou dopravu, které provozujeme v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, jsou standardně vybaveny kamerovými systémy. U dálkových vlaků je situace odlišná, protože jsou sestaveny z jednotlivých vozů různého typu a stáří. Na palubě každého dálkového spoje je však přibližně 7 členů posádky, kteří na dění ve vlaku dohlížejí.
1: Popisuje mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Dopravce má taky dálkové vlaky povinně místenkové, což podle Kubáta pomáhá s identifikací případného vandala. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, během dne od jeho západu zataženo s občasným deštěm, maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 13. Foukat bude nejprve slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Co se děje s dopravou, prozradí Lukáš Miller.
5: Hezké ráno, tak začíná sílit provoz, hlavní tahy začínají se ucpávat tradičně jako v tuto dobu. Na Štěrboholské spojce už je ta kolona od hradecké dálnice D11 k Průmyslové, zdržení směr Lanový most je asi 15 minut, 10 minut naberete i v opačném směru na jižní spojce od Lanového mostu k Průmyslové. Čtvrt hodiny se spopojíždí v koloně v Liberecké, a to z Letňan až do Holešoviče k Bulovce, 10 minut pak naberete také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Na Pražském okruhu pak je silný provoz před sjezdem na Ořech obousměrně, směrem z D1 na letiště je to zdržení delší, od Lochkovského tunelu na 15 minut. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení, kolona je od Středokluk z 5. kilometru asi na 15 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Sugar Babes, push the button, v 7 hodin na Rádiu Praha, před námi další zprávy a s nimi ve studiu Monika Vrchotová, přejeme hezké ráno.
1: Pěkné úterní ráno. O rozpočtu pro příští rok začnou na rezortu financí jednat jednotliví ministři. Opozice v Praze 4 podala podnět ke svolání mimořádného zastupitelstva kvůli referendu o nájmu radnice. Fotbalový trenér Tichaj skončil na lavičce druholigového Žižkova a dnes bude oblačno až polujasno, postupně až zataženo s občasným deštěm a s teplotami do 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Českého rozhlasu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očeká.

0: Třeba Martin Šebestián, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
1: Jsou tam 4 základní opatření, propojování vodohospodářských soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
0: Podle Šebestiána by na opatření mělo jít zhruba 5,5 miliardy korun. Letos měl rezort k dispozici 3 miliardy. Ministryně Schillerová dopředu upozornila, že nebude možné splnit všechny požadavky. Opoziční zastupitelé Prahy 4 chtějí svolat mimořádné zastupitelstvo. Požadují vypsání referenda k nájmu radnice, kterou si městská část pronajímá na základě dlouhodobé smlouvy za desítky milionů korun ročně. Koalice Společně pro změnu tvrdí, že Praha 4 platí příliš vysokou částku. Referendum by podle návrhu mohlo být s říjnovými komunálními volbami. Starosta Ondřej Kubín z ODS kritiku před časem pro Český rozhlas odmítl.
2: Náš rozpočet to zatěžuje, ta částka za pronájem není malá, na druhou stranu není nějakým způsobem nemorální, tak abychom ji mohli jakkoliv napadat a i kdyby byla, my nemáme alternativu B.
0: Praha 4 zároveň podle dřívějšího vyjádření starosty nechce po skončení současné smlouvy nájem prodlužovat. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan během telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem apeloval na to, aby Spojené státy pokračovaly v jednáních s Íránem. Zároveň nabídl podporu Ankary v mírových jednáních. Trump v pondělí řekl, že Spojené státy nebudou usilovat o prodloužení memoranda o porozumění s Íránem. Jeho 60-denní lhuta tak skončila bez dojednání podmínek míru. Erdoğan a Trump při telefonátu probírali taky situaci v pásmu Gazy. Fotbalisté druholigového Žižkova budou mít nového trenéra. Po nepovedeném vstupu do sezony vedení Viktorie odvolalo z funkce Jindřicha Tichaje. Viktoria z úvodních 4 kol nové druholigové sezony prohrála hned 3x a v tabulce je 12. Nového trenéra klub oznámí v nejbližších dnech. Do té doby povede Žižkov dosavadní asistent Petr Papoušek. 18. srpen bude v Praze a okolí provázený zpočátku oblačnou až polojasnou oblohou, během dne se zatáhne a bude občas pršet a teploty, které se teď pohybují kolem 13 stupňů, vystoupí odpoledne na 19 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller.
5: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze je silný provoz na hlavních tazích, ucpané třeba příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov po jižní spojice, kolona začíná za sjezdem na Podolí a pokračuje až do Dobřížské ulice k tunelům, zdržení celkově 15 minut. 15 minut pak naberete v koloně i na Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové od Černého mostu od Hradecké dálnice D11, 15-minutová kolona pak je i na severu metropole v Liberecké ulici, tam se stojí už z Letňan a to až do Holešoviček k Bulovce. Je to pouze provozem. Kolony pak čekejte i na konci k Belské a Průmyslové směr Hostivář. Nejprve se zpomaluje od Novopatské k semaforu v Hloubětíně a pak také v okolí Malešické spalovny. 10 minut postojíte v koloně také na Nuselské mostě od zastávky MHD Vyšehrad až do Legerovy ulice. Na Pražském okruhu pak je silný provoz před sjezdem na Ořech obou směrně směrem k letišti. Ta kolona je delší od Lochovského tunelu na 15 minut. A zhruba 20 minut naberete i na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do úterý s datem 18. srpna. Teď máme 5 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku tady u nás na Rádiu Praha Fastboy, Clocklock, Born Again. A taky činesky a selhání.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: 18. srpna dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jak zní lidský hlas po vdechnutí helia? Jako čipmánek.
1: Že to nebylo tak šílený, jak to v televizi vypadalo.
0: Tento prvek objevil v roce 1868 při zkoumání spektra sluneční korony francouzský astronom Pierre Janssen. Tehdy našel neznámé žluté spektrální linie dosud neznámého prvku. Pojmenoval ho po řeckém bohu slunce Heliovi. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
2: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obracíme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostředkami. Pod textem byly jména Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
0: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později.
3: Hi, I'm Mick Jagger. Kameny se valily do Prahy.
0: Kameny se valily do Prahy. Tanky pryč. V roce 1990 zahráli Rolling Stones pro víc jak 100 000 lidí na spartakiádním stadionu na Strahově.
4: Dobrý večer, Šišný pláza.
0: Šlo o první akci svého druhu v postkomunistické Evropě a první opravdu velký koncert u nás. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec. Idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.
5: Ten den bude nejprve oblačný až polojasný, během dne od jeho západu zatažený s občasným deštěm, maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 14 a foukat bude nejprve slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak v Praze je silný provoz a navíc komplikace v tunelu Blanka směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem z Patočkovy ulice stojí v připojení nepojízdná dodávka, tunel tak musí regulovat a ucpává se kvůli tomu na jižní spojice příjezd k Barandovskému mostu směr Smíchov. Ta kolona začíná už u sjezdu na Podolí a pokračuje právě do Dobřížské ulice k tunelům, celkově zdržení 15 minut. Na Štěrboholské spojice kolony čekejte od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, tam je to také na 15 minut. 15 minut naberete v koloně i v Liberecké ulici z Letňan do Holešoviček, k Bulovce a pak i dál do Blanky. Kolony jsou na konci k Belské, následně i v Průmyslové směr Hostivář, pomalu se jede od Novopatské k Malešické spalovně. 10 minut se popojíždí v koloně také na magistrále na Nuselské mostě, na vjezdu do Legerovy ulice a na Pražském okruhu je pomalý provoz obou směrně mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5, také od sjezdu na Vestec a je to vždy na 15 až 20 minut.
5: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
8: Depeche Mode. Live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
7: Praha žije.

0: 8. Čas na další zprávy Rádia Praha. Připravila je Monika Vrchotová.
1: Přeji klidné ráno. Příští pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Má koordinovat konkrétní opatření v nejohroženějších oblastech. Ministerstva společně s meteorology taky připraví mapu několika stovek kritických míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo její nedostatek. Oznámil to premiér Andrej Babiš z ANO po jednání obnovené Národní koalice proti suchu. Opozice vládu kritizuje, že začala situaci řešit pozdě. Dělníci rozebírají v elektrárně Mělník halu a zařízení na spalování uhlí. Do roku 2030 na jejich místě postaví jeden ze tří plánovaných paroplynových generátorů. Jde o součást kompletní modernizace areálu za 50 miliard korun a přechod z uhlí na plyn a další zdroje. Rusko v noci sestřelilo 180 bezpilotních letounů v moskevské oblasti. Oznámil to starosta hlavního města Sergej Sobjanin s tím, že na oblast útočilo víc než 600 dronů. Šlo o jeden z největších ukrajinských úderů na ruskou metropoli a její okolí. Nepilotované letouny zasáhly mimo jiné sklady ruského internetového prodejce Wildberries. Podle regionálních úřadů útok zranil nejméně 3 lidi. Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem Pod širým nebem. Do pražských Riegerových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce. Koncert nabídne průřez jeho tvorbou od starších písní, které ho proslavili, až po novější skladby. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v americkém Cincinnati do osmi finále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6 a 6-2. V mužské části turnaje jde dál Jakub Menčík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Físovi po setech 1-6, 7-6 a 3-6. Dnes máme v Praze a okolí počítat postupně se zataženou oblohou a občasným deštěm. Zpočátku ale bude ještě oblačno až polojasno a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dopravní informace s Lukášem Millerem jsou připravené. Lukáši?
3: Je to tak a máme jich docela dost. Hezké ráno. Komplikace jsou v tunelu Blanka směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem z Patočkovy ulice stále stojí v připojovacím pruhu nepojízdná dodávka. Tunel tak musí regulovat a tvoří se kolony zejména na příjezdu od Barandovského mostu. Pomalu se jede po jižní spojice před Barandovským mostem a také ve Strakonické od Malé Chuchle a ty kolony v obou případech pak pokračují až do tunelu Mrázovka. Na Štěrboholské spojice na východě Prahy kolony před příjezdem k průmyslu Slové ulici od Černého mostu na 15 minut. 20 minut už naberete také v Liberecké ulici a to z Letňan až do Holešoviček a do tunelu Blanka. Kolony jsou pouze provozem. 10 minut pak budete popojíždět po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice a ucpává se i Pražský okruh obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od plzeňské D5, také od sjezdu na Zbraslav a ucpává se i dálnice D7, teď už i výjezd z Prahy směr Slaný, kolony jsou před letištěm asi na 15 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
6: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
5: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
7: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha třeba... Teddy Swims a jeho Mr. Know-It-All a budou Rudimental a Rag & Bone Man Nights Like These.

0: John Bon Jovi a Blaze of Glory ve 7:45 na Rádiu Praha. Atlantida, 22 dní nebo Bělý kvet. Písně Miraš Birky znají posluchači napříč generacemi a jeho hudba nezmizela ani 5 let po jeho odchodu. Naopak na podzim jeho tvorbu připomenou hned 3 výjimečné projekty.
1: Fanoušci se na začátku září dočkají nového alba Miroslav Žbirka Special, které vůbec poprvé na vinilu nabídne písně, které se nikdy neobjevily na jeho řadových deskách. Vedle známých hitů si tak budou moct poslechnout třeba vzácnou nahrávku remixu autobiografické písně Slávou opitý nebo archivní skladby z počátku.

0: Hity historicky prvního slovenského vítěze československé ankety Zlatý slavík z roku 1982 zaspívají v pražském obecním domě za doprovodu jeho kapely a karlovarského symfonického orchestru třeba čtyři tenoři David Kraus nebo operní pěvkyně Soňa Godárská. Koncert pak 21. října naváže dosud největší výstava grafičky a ilustrátorky Míly Firstové. Právě ona vytvořila grafický návrh pro obal Žbirkova alba z roku 2018 s názvem Double Album. Ve světě se proslavila ale už o několik let dříve, když spolupracovala s britskou skupinou Coldplay. Pro britské hudebníky navrhla česká grafička obal alba Ghost Stories a výtvarně se podílela i na tvorbě čtyř singlů, byla mezi nimi i skladba Sky Full of Stars. Na výstavě v obecním domě Firstová představí nejen své známé práce, ale i díla, která veřejnost dosud neviděla. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Je úterý 18. srpna, v Praze bude nejprve oblačno až polojasno, během dne od jeho západu zataženo s občasným deštěm. Maxima 19 až 21 stupňů Celsia, teď jsme na 14 stupních a foukat bude nejprve slabý, později mírný západní až severozápadní vítr. Jdeme na silnice s Lukášem Millerem.
2: Hezké ráno, tak v Praze ranní špička, stále komplikace v tunelu Blanka směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem z Patočkovy od Břevnova stále překáží nepojízdná dodávka, je v připojovacím pruhu, tunel musí regulovat a hodně ucpaná je tak kvůli tomu jižní spojka na příjezdu k Barandovskému mostu. Kolona se táhne od sjezdu na Pankráci asi na 20 minut. Na Štěrboholské spojce čekejte kolony směrem k Průmyslové ulici, od Černého mostu od Hradecké dálnice naberete asi 15 minut. Na severu metropole je ucpaná Liberecká ulice, tam kolona začíná už u Kbelské a pokračuje až do Holešoviček a Kbulovce, je to asi na 20 minut. Plní se i Povltavská ulice, a to od Prosecké k Bulovce, také čekejte 10 až 15 minut navíc. Ucpává se také magistrála, nejprve Nuselský most na příjezdu do centra, provoz pak brzdí také omezení u hlavního nádraží i na ostrově Štvanice, tam je to vždy asi na 10 minut. A na Pražském okruhu stále pomalý provoz mezi D1 a letištěm vždy před sjezdem na Ořech, kolony jsou teď od Vesce a také od plzeňské dálnice D5.
1: Díky moc, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Benson Boone a Mr. Electric Blue v 8 hodin na Rádiu Praha. Před námi jsou zprávy, ve studiu s nimi už je Monika Vrchotová. Přejeme krásné úterní ráno.
1: Dobré ráno.

0: Praha patří v Evropě k městům, kde se nejvíce snižuje dostupnost bydlení. Projektil zasáhl obchodní plavidlo v Hormuzském průlivu. Kanoista Martin Fuxa finišuje s přípravou na mistrovství světa. Dnes je oblačno až polojasno, postupně ale bude zataženo s občasným deštěm a s teplotami kolem 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha se v Evropě řadí mezi města s nejméně dostupným bydlením. Uvádí to Institut plánování a rozvoje hlavního města v publikaci, která srovnává několik evropských metropolí. Na koupi vlastního bydlení se podle dokumentu Pražané musí v průměru našetřit více než 13 hrubých ročních platů, říká mluvčí institutu Anna Klímová.
2: V některých městech situaci vyvažuje relativně dostupné nájemní bydlení, u Prahy tomu tak není. V Praze zaplatí lidé za pronájem bytu 40% průměrného platu. Například v

0: Mnichově je to 28% a ve Vídni 14%.
1: Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
1: Neznámý projektil zasáhl nákladní loď při plavbě v Hormuzském průlivu. Oznámila to britská námořní služba. Úder způsobil škody ve strojovně a zranil nebo zabil nejméně jednoho člena posádky. Zbývajícím námořníkům pomáhá ománská pobřežní stráž. Zásah podle úřadu neměl dopad na životní prostředí. Jeho vyšetřování pokračuje. Kvůli válce mezi Spojenými státy a Íránem zůstává provoz na klíčové námořní trase velmi omezený. Včera Hormuzským průlivem proplulo jen 6 lodí, napsala to společnost Kepler, která situaci na moři monitoruje. Čeští rychlostní kanoisté příští středu vstoupí do mistrovství světa v Poznani. Formu v závěru přípravy ladí i suverén letošní sezony kanoista Martin Fuxa, který letos vyhrál 2 závody na evropském šampionátu a 3x ve světovém poháru. Proto věří, že hlavně u mladších soupeřů budí velký respekt.
3: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já. Prostě když jsem byl v té dospělé kategorii, prostě jsem si říkal, tak tyhle kluky asi dneska jako neporazím, tak doufám, že tady ty mladí kluci si tady to říkají o mě a tady to v té hlavě prostě šrotuje a oni mě neporazí, i kdyby třeba na to měli. Každý člověk na světě se dá porazit, ale doufám, že já to nebudu teďka.
1: Dalšího olympijského vítěze z Paříže, kajakáře Josefa Dostála, přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté. Dnes nás čeká nejchladnější den tohoto týdne. Odpolední teploty se budou v Praze a okolí pohybovat v rozmezí od 19 do 21 stupňů, teď je kolem 14 a obloha je oblačná až polojasná. Během dne se ale od jihozápadu zatáhne a dorazí i občasný déšť.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách je čas na dopravní informace a s těmi je připravený Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak v Praze je silná ranní špička, stále komplikace v tunelu Blanka směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem z Patočkovy stojí v připojovacím pruhu nepojízdná dodávka, tunel tak regulují a uspává se kvůli tomu jižní spojka od sjezdu na Pankrác, zdržení pak do tunelu Mrázovka asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce čekejte kolony z Černého mostu Průmyslové, je to asi na 15 minut, kolona asi na 20 minut, je pak v Liberecké ulici z Letňan až do Holešoviček k Bulovce. Plní se příjezd do centra Prahy po magistrále, 10 minut se popojíždí po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy, provoz brzdí i omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě, tam čekejte vždy 10 minut navíc. Na Pražském okruhu je silný provoz před sjezdem na Ořech, a to obousměrně, ty kolony jsou od sjezdu na Vestec, také od plzeňské D5, je to vždy na 15 až 20 minut. Na dálnici D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova u letiště na 2. kilometru je dlouhodobé omezení, kolona od Středokluk z 5. a asi na 15 minut a 15 minut se popojíždí i na výjezdu z Prahy od sjezdu na Horoměřice k letišti.
5: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
6: Naslyšenou.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Půl minuty po 8. posloucháte Rádio Praha v úterý 18. srpna. Hezké ráno přeje Honza Klaň. Za chvilku Damiano David a Next Summer. A taky třeba Somber a My Body Isn't Ready.
4: Rádio Praha.
8: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají

0: a několik synagog.
1: Dnes budeme v Praze mít nejprve oblačno až polojasno, během dne od jeho západu zataženo s občasným deštěm. Maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 15 stupních Celsia, foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, doplní Lukáš Miller.
2: Hezké ráno, tak v Praze stále je silný ranní provoz, nicméně lepší situace je v tunelu Blanka směrem na Troju. Na začátku tunelu za nájezdem z Patočkovy ulice už nepojízdná dodávka odjela, tunel ale stále ještě musí regulovat. Ucpává se tak jižní spojka od sjezdu na Pankrác, zdržení do Brázovky asi 20 minut a plní se také Strakonická ulice, aktuálně od Závodiště, to je na 15 minut. Na Štěrboholské spojce ucpaný příjezd k Průmyslové ulici z Černého mostu je to na asi 20 minut, kolona na 20 minut je také v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček z Letňan. 10 minut pak naberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy ulice. Provoz pak na magistrále brzdí i omezení u hlavního nádraží anebo také na Hlávkově mostě. Tam čekejte vždy asi 10 minut navíc. Na Pražském okruhu pomalý provoz obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Vesce, také od plzeňské D5 vždy asi na 15-20 minut. A ucpaný je příjezd a také výjezd z Prahy po dálnici D7 do Chomutova. Kolony před omezením u letiště jsou od Evropské a také od sjezdu na Kněžoves.
1: Díky moc, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: deváté na Rádiu Praha, před námi další zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Hezké ráno přeju. S dopravním omezením musí počítat řidiči v Radlické ulici v Praze. Mezi Kutvirtovou a Pechlátovou ulicí je uzavřený jízdní pás do centra. Silničáři tam opravují asfalt. Auta musí jezdit po tramvajových kolejích, což může zpožďovat tramvaje linky číslo 4. Omezení potrvá do 30. srpna. Některé firmy a personální agentury upozorňují na přetahování filipínských pracovníků. Původní zaměstnavatel do nich přitom investuje desítky tisíc korun třeba do letenek a ubytování. Podle evropských pravidel u něj Filipínci musí zůstat půl roku. Potom podle odhadů ministerstva práce až 10% z nich mění místo třeba kvůli lepšímu platu. V Česku teď pracuje téměř 15 tisíc Filipínců. Přítoky do vodních nádrží v povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty usledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to třeba nádrže ve Slušově na Zlínsku nebo Vranovské přehrady na Znojemsku. Nádrže ale stále zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou. Při střelbě ve škole na jihu Filipín zemřel jeden student a dva lidé jsou zranění. Střelec po útoku spáchal sebevraždu. Podle záběru z místa měl dvě střelné zbraně. Nejdřív vystřelil na učitele a poté v jiné učebně postřelil studenta, který následně zemřel. Vyšetřovatelé prověřují možnost, že útočník svůj čin vysílal na internetu. Badmintonistka Petra Meixnerová postoupila na mistrovství světa do druhého kola. Na úvod šampionátu v Dillí porazila Italku Hamzaovou 2-1 na sety. Uspěli i Jiří a Ondřej Králové, kteří vstoupili do turnaje ve čtyřhře hladkým vítězstvím 2-0 nad kanadskou dvojicí Lai Yakura. Zatímco teď je v Praze a okolí oblačno až polojasno a kolem 14 stupňů, během dne bude postupně zataženo, přidá se občasný déšť a teploty vystoupí maximálně na 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dnes bude nejprve oblačno až polojasno, během dne od jeho západu a tak dále, to říkala teďko Monika, já mám říkat dopravu, přesně řečeno Lukáš má říkat dopravu. Zdravím tě, Lukáši.
3: Je to tak, jsem tady, hezké ráno, tak v Praze máme silný provoz a stále ucpané příjezdy k Barandovskému mostu směrem na Troju, na jižní spojice, tam je ta kolona od sjezdu na Pankrác, zdržení okolo 15 minut, 10 minut se jede v koloně také ve Strakonické od dostihového závodiště. Na Štěrboholské spojice se popojíždí na příjezdu k Průmyslové ulici od Hradecké dálnice D11, to zdržení je tam asi 20 minut, stejně tak 20 minut naberete i v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček a k Bulovce z Letní. Ucpává se také magistrála, 10 minut se tam popojíždí po Nuselském mostě směrem do centra. Provoz pak brzdí na magistrále také dlouhodobé omezení u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě. Tam je vždy dalších 10 minut navíc. Na Pražském okruhu je silný provoz před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou tam vždy od plzeňské dálnice D5, také v opačném směru od sjezdu na Vestec přes oba tunely. Je to asi na 15-20 minut. A 15 minut naberete na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova před omezením u letiště. Kolona je od Evropské ulice.
0: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Zejna Sia, Dusk Till Dawn, je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Zažijte jedinečné světelné divadlo v Blacklight Theater, a to z hity od Shakery, Stinga, AC/DC nebo Coldplay. V multimediálním představení Images of Love se spojují prvky černého divadla s vizuálními efekty, které oslovují diváky všech věkových kategorií. Tohle představení překračuje hranice tradičního divadla, protože nabízí interaktivní zážitek, kde se můžete podílet na emocích postav. Show Images of Love začíná v úterý ve 20:30. A nebo poznejte příběhy rodu Havlových, a to na speciální venkovní výstavě. Najdete ji na náměstí Míru, a to při příležitosti 90 let od narození bývalého prezidenta Václava Havla. Výstava ukazuje nejen vzestupy, ale i pády Havlových v průběhu dějin. Nahlédnete až do 17. století, uvidíte unikátní fotografie a dozvíte se třeba i to, kde a v jakých konkrétních domech a bytech Havlovy bydleli. Panelovou výstavu můžete vidět na náměstí Míru. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
0: Tak teď konečně to počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, během dne od jeho západu zataženo s občasným deštěm, maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 16 a foukat bude nejprve slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Lukáši, teď zase ty.
3: Hezké ráno, tak v Praze zůstává ranní špička, ucpávají se příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov na jižní spojce, kolona odjezdu na Pankrác, zdržení 20 minut, navíc v koloně, na konci kolony je i nehoda hromadná, teď se tam srazilo více aut, blokovány jsou dva levé pruhy, to zdržení se bude prodlužovat. A 10 minut se jede v koloně také ve Strakonické ulici od dostihového závodiště k Barandovskému mostu. 20 minut naberete stále v koloně v Liberecké ulici, zletěn až do Holešoviček, 15 minut se pojíždí po Štěrboholské spojce, příjezd k Průmyslové z Černého mostu. Ucpává se stále i magistrála, nejprve Nuselský most na příjezdu do centra a pak také Vilzenova ulice před omezením jak u muzea, tak také na Hlávkově mostě. Také tam jsou kolony. Na Pražském okruhu stále pomalý provoz na příjezdu k Ořechu, a to od sjezdu na Vestec a od Plzeňské D5 vždy asi na 20 minut. A na dálnici D7 ucpaný výjezd z Prahy směrem do Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení, kolona od Evropské ulice na 15 až 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Matko na Ray Dalton, Don't Worry, v 9 hodin na rádiu Praha. Dáme si zprávy, připravila je pro nás Monika Vrchotová. Posloucháte rádio Praha, přejeme vám hezké ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Mezi Kobylisy a sídlištěm Ďáblice v Praze se srazila tramvaj s dodávkou. Rakouská armáda vydala varování před špionáží. V první nominaci pro Davis Cupový duel se Spojenými státy nechybí tenisté Lehečka a Menčík. A dnes bude postupně zataženo s občasným deštěm a s teplotami do 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze 8 se srazila tramvaj s dodávkou mezi Kobylisy a sídlištěm Ďáblice. Dva lidé se lehce zranili. Provoz tramvají je v úseku obousměrně zastavený. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Pražští policisté na místě řeší příčinu nehody, říká jejich mluvčí Jan Rybanský.
2: Dechové zkoušky u řidiče dodávky a tramvaje jsou negativní. Provoz tramvají stojí v obou směrech, ale silniční provoz je normálně, se tam jezdí. Takže policisté z dopravní služby jsou na místě a zjišťují okolnosti a míru zavinění jednotlivých účastníků.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají být v příštím roce investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z ANO už dřív řekl, že schodek bude výrazně nižší než 400 miliard korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard. Rakouská armáda varovala své vojáky před 20 údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard jim rozeslala seznam 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací můžou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
3: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proact, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rikl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Češi se s Američany utkají přesně za měsíc v O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu, na kterém jsou Američané silní. Volbu domácího týmu zdůvodňuje kapitán Tomáš Berdych.
4: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
0: Češi se s Američany utkají 18. a 19. září. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu. Dnes se bude hodit deštník, i když to tak nevypadá, teď je ještě oblačno až polojasno. Postupně se ale zatáhne a bude občas pršet. Teploty se odpoledne mají pohybovat mezi 19 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže se podíváme na silnice společně s Lukášem Millerem.
6: Hezké ráno, tak v Praze stále je silný ranní provoz a největší komplikace přetrvávají na jižní spojce směrem na Smíchov. Sjezdu na Pankrác do Sulické ulice řeší hromadnou nehodu. Více aut se tam srazilo ve dvou levých pruzích. Na místě jsou hasiči, záchranáři a zdržení od Vídeňské asi na 10 minut. A kolona pak pokračuje i dál za nehodou na Barandovský most. Tam čekejte dalších 15 minut navíc. 15 minut se popojíždí i ve Strakonické od závodiště k Barandovskému mostu. Na východě metropole na Štěrboholské spojce ucpaný příjezd k Průmyslové ulici od Hradecké dálnice D11, to zdržení je 20 minut. 20 minut se jede v koloně i v Liberecké z Letňan až do Holešoviče k Bulovce. Zdržení je pak i na magistrále, 10 minut naberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Provoz pak brzdí také omezení u hlavního nádraží nebo na Hlávkově mostě, tam čekejte vždy 10 minut navíc. Na Pražském okruhu je silný provoz před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Plzeňské dálnice D5 a také od Modletic od sjezdu z dálnice D1. Kolona směrem na letiště je tam výrazně delší.
5: Já ti moc děkuju, Lukáš, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha Honzou Chlaněm vstáváte do úterý s datem 18. srpna. Teď máme 7 minut po 9. Hezké ráno. Za chvilku Martin Garrix a YouTube Fireflies. Bude taky Lola Young a Messi.

0: 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jak zní lidský hlas po vdechnutí helia? Jako čipmánek.
1: Že to nebylo tak šílený, jak to v televizi vypadalo.
0: Tento prvek objevil v roce 1868 při zkoumání spektra sluneční korony francouzský astronom Pierre Janssen. Tehdy našel neznámé žluté spektrální linie dosud neznámého prvku. Pojmenoval ho po řeckém bohu slunce Heliovi. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
2: V listě se uvádza. V této těžké situaci se obracíme k vám, sovětský komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostředkami. Pod textem byly jména Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bíla.
0: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později.
3: Hi, I'm Mick Jagger. Kameny
0: se valily do Prahy. Tanky pryč. V roce 1990 zahráli Rolling Stones pro víc jak 100 000 lidí na spartakiádním stadionu na Strahově.
4: Dobrý večer, Šišný pláza.
0: Šlo o první akci svého druhu v postkomunistické Evropě a první opravdu velký koncert u nás. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.
5: Ten den bude nejprve oblačný až polojasný, později od jeho západu bude zataženo s občasným deštěm. Maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 16 a foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. Opět jdeme na silnice s Lukášem Millerem.
6: Hezké ráno a opět začneme na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice stále řeší hromadnou nehodu, více aut tam je v 2 levých pruzích, na místě jsou hasiči, záchranáři a projíždí se okolo pouze pomalu, no a ta kolona je od Vídeňské asi na 10 minut a silný provoz pak pokračuje i dál za nehodou před Barandovským mostem, zdržení dalších 10 minut. 15 minut se popojíždí i ve Strakonické na příjezdu k Barandovskému mostu od závodiště. Na Štěrboholské spojce kolona od Hradec král D11 průmyslové, zdržení asi 20 minut. 20 minut se pojede v koloně stále i v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček k Bulovce z Letňan. Ucpává se stále ještě magistrála, tam 10 minut naberete na Nuselské mostě, na vjezdu do Legerovy ulice v řece Mafory a provoz pak brzdí omezení jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě směr Holešovice. Vždy čekejte dalších 10 minut navíc. Na Pražském okruhu pomalý provoz před sjezdem na Ořech, kolony jsou jak od D1, tak také od plzeňské D5 a ještě dálnice D7, výjezd z Prahy do Chomutova před letištěm je omezení a kolona je od Evropské na 15 minut.
5: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím ahoj.
6: Naslyšenou.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni.
8: Společně jsme Český rozhlas.
9: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Martin Garrix, YouTube, Fireflies a 9:30, tedy další zprávy na Rádiu Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji klidné úterý. V Praze 8 se srazila tramvaj s dodávkou mezi Kobylisy a sídlištěm Ďáblice. Dva lidé se lehce zranili. Provoz tramvají je v úseku obousměrně zastavený. Dopravní podnik zavedl náhradní autobusovou dopravu. Příčinu nehody zjišťuje policie. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Systém byl ale podle zprávy na jejím webu celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí, kteří provedli téměř 60 tisíc přihlášení. Evropská komise zažalovala Česko kvůli nedodržování pravidel evropského zatýkacího rozkazu. Státu ale bezprostředně pokuta nehrozí. Serveru i rozhlas to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude řešit Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech a dočasné předávání vyžádaných osob. Německý soud ve Stuttgartu vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci obžalovanými ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství se snažili vymyslet způsob, jak poslat na Ukrajinu balíky s výbušninou. Podle prokuratury příkaz obdrželi od ruské tajné služby. Fotbalový brankář Antonín Kinský přijde v Tottenhamu o konkurenta. Italský gólman Vicario by měl podle BBC zamířit na hostování do Juventusu. Součástí dohody mezi kluby by měla být i opce na přestup. A zatímco teď ještě nad Prahou a okolím občas vykoukne sluníčko, během dne se postupně zatáhne a bude občas pršet a odpolední teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace s Lukášem Millerem.
3: Hezké ráno, tak v Praze zůstává silný ranní provoz a komplikace na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice stále překáží hromadná nehoda, blokuje dva levé pruhy a kolona. Je tam od Vídeňské ulice asi na 10 minut a silný provoz pak pokračuje i dál za nehodou na příjezdu k Barandovskému mostu, zdržení dalších 10 minut. Poměrně výrazná kolona zůstává na severu metropole v Liberecké ulici na příjezdu k Bulovce do Holešoviček z Letňan, je to asi na 20 minut. Zdržení je pak i na magistrále, tam 10 minut postojíte na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Provoz brzdí také omezení u hlavního nádraží nebo i na Hlávkově mostě. Čekejte vždy 10 minut navíc. A plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Ty kolony jsou tam v ulici Jana Žilivského. De kolony asi na 10 minut jsou pak také v Bělohorské obousměrně před Vypichem. A na dálnici D7 ucpaný výjezd z Prahy směrem do Chomutova před omezením u letiště kolona od Evropské ulice. Aktuálně skoro na 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Hard Sunglasses at Night je 10:45. V Kladně vzniká nová budova hlavního nádraží. Dělníci už postavili dřevěnou konstrukci. Hotovo mají mít příští rok. V nádražní hale bude například kavárna, pokladny, veřejné toalety. Eskalátory pak budovu propojí s podchody na nástupiště.
1: Na kladenské hlavní nádraží přijel vlak, který míří do pražských Bubnů. Čekal na něj třeba pan Martin, který stavbu nové nádražní budovy oceňuje.
2: Určitě pro to cestování si myslím, že to bude nějaký přínos tady ta nová, protože ta historická, která tady byla původně, mně se teda líbí ty přestavené ty historické budovy, jak mají ty nádraží, když jsou rekonstruované, ale neodpovídala vlastně těm požadavkům té přestavby. Tak věřím, že to bude dobrý, no, že by to bylo teda.
1: Naopak paní Eva, která odsud také jede do Prahy, si přála zachování staré budovy.
3: Když se stýská po té staré budově, no.
1: My teď stojíme s Vladimírem Kasou, který tady na stavbě zajišťuje technický dozor před dřevěnou konstrukcí. Zatím je to dřevěná konstrukce, nicméně bude to nádražní hala. Jak bude vypadat?
4: Teďka, co vidíme, tu dřevěnou konstrukci před náma, tak ta bude opláštěna prosklenou fasádou. Vevnitř budou komerční prostory, gastro, kavárna, výpravní hala pro cestující.
1: Dělníci tady mají vysokozdvižný vozík a pracují na střeše, vrtají tam, tak co přesně tam dělají?
4: Momentálně se přikotuje dřevěná deska na nosnou konstrukci stropu, přesto se dává první vrstva izolace pro budoucí zelenou střechu.
1: Z té haly hlavního nádraží povedou eskalátory dolů do podchodu na jednotlivá nástupiště. Můžeme se jít podívat dovnitř?
4: Můžeme se podívat dolů.
1: Tak teď stojíme pod tou dřevěnou konstrukcí. Tady vidíme eskalátory, které jsou přikryté modrou plachtou. Tak co dalšího kromě těch eskalátorů tady bude?
4: Tady v tomto místě, kterým stojíme, tak dojde k propojení s podchodem. To znamená, cestující z haly sjedou sem dolů, budou moct buď výstup do města, nebo na nástupiště, anebo do budoucího sídliště Stromovka.
1: Teď stojíme před takovým výklenkem z betonových zdí. Jsou tady kusy lešení, jsou tady pověšené kabely a tady budou tady pokladny, je to tak?
4: Ano, tady budou pokladny. V současné době máme v suterénu hotový veškerý nosní konstrukce a příčky. Je tady provedeny jsou podlahy, včetně podlahového vytápění. Provádí se rozvody elektro, rozvody vzduchotechniky, topení, světelné obvody a začínají se provádět obklady na veřejných WC.
1: Práce tady na hlavním nádraží mají být hotové v únoru a stát budou zhruba 200 milionů korun. Skladna, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít nejprve oblačno až polojasno, během dne od jihozápadu zataženo s občasným deštěm, maxima 19 až 21 stupňů, teď jsme na 17 a foukat bude slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr. A ještě Lukáš Miller a doprava.
5: Hezké ráno, tak začneme opět na jižní spojce směrem na Smíchov, u sjezdu na Pankrác do Sulické ulice, tam stále řeší hromadnou nehodu, více aut tam je ve dvou levých pruzích, ty auta jsou poměrně dost poničená, čekají na otahovou službu a zdržení od Vídeňské ulice stále asi 10 minut a silný provoz pak pokračuje za nehodou i na příjezdu k Barandovskému mostu, tam je pak zdržení další asi 10 minut. Stále hodně ucpaná je Liberecká ulice na příjezdu do Holešoviček a k Bulovce z Letňan, čekejte 20 minut navíc, zdržení je pak na magistrále, 10 minut se popojíždí po Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Provoz pak brzdí i omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě, vždy dalších 10 minut navíc. Stále ucpaná je křižovatka Ohrada na Žižkově, tam je to kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem, kolony se tvoří hlavně směrem do centra. Kolony asi na 10 minut jsou také v Bělohorské před Vypichem obousměrně. Silný provoz je i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, kolony jsou od plzeňské dálnice D5 a také od Modletic od sjezdu z D1 a ještě výjezd z Prahy po dálnici D7 na letiště před omezením u letiště kolona od Evropské na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, přeju ti hezký den, ahoj.
5: Taky přeji hezký den, čau.
6: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha, retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je úterý 18. srpna, Praha vysílá aktuální zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Monika Vrchotová. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bude 10 hodin.
1: Vedení Prahy 6 jedná se soukromým developerem o výstavbě ordinací a kulturního sálu v obchodním centru Červený vrch. Při ruském útoku v Charkovské oblasti zemřelo nejméně 10 lidí. Fotbalisté Jablonce mají odložený další ligový zápas, tentokrát s Ostravou. A zatímco teď je oblačno až polojasno, postupně bude zataženo s občasným deštěm a teplotami kolem 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Součástí nového obchodního centra Červený vrch v Praze 6 by mohly být ordinace pro lékaře a kulturní sál. Vedení městské části to požaduje po soukromém developerovi. Vyměnit je chce za přilehlé pozemky, které chce získat od hlavního města. Schválili to zastupitelé Prahy 6. Podle místostarosty Petra Prokopa z hnutí STAN přesné podmínky dohody s investorem teprve vyjednávají.
3: Tím, že tam máme nějaké pozemky, tak v hodnotě, které vlastně budeme uvolňovat pro ten soukromý projekt, tak získáme zpětně právě tyhle nebytové prostory a podle té výsledné dohody doufám, že i nějaké byty.
1: Některé české firmy mají problém s odchodem filipínských zaměstnanců. Zaměstnavatelé za ně musí zaplatit před příjezdem například letenku, ubytování nebo školení. A o tyto investice přijdou, protože až 10% Filipínců po půl roce využije možnost odejít jinam. Problém je to taky pro firmy v programu Kvalifikovaný zaměstnanec Ministerstva průmyslu. Těm často Filipínce přetahují společnosti, které se do programu nezapojí. Jeho součástí totiž můžou být jen firmy, které v posledních dvou letech neporušili žádné právní předpisy. V Česku je teď podle úřadu práce skoro 15 000 filipínských pracovníků. Nejžádanější jsou v průmyslové výrobě, stavebnictví nebo logistice. Při ruském raketovém útoku na Pečenihy v Charkovské oblasti zemřelo 10 lidí. Dalších 8 je zraněných, oznámila to Charkovská oblastní vojenská správa. Útok poškodil několik domů, kavárnu, poštu a auta. Pod útokem byl i Izium, tam je 5 lidí zraněných, včetně 9letého dítěte. Na Moskvu pak od včerejšího večera zamířilo asi 600 dronů, tvrdí to moskevský starosta Sergej Sobjanin. 180 dronů ruská protivzdušná obrana sestřelila nad moskevskou oblastí. Způsobené škody zatím nejsou známé. Na místech dopadu trosek, ale podle moskevských úřadů, pracují záchranné složky. Ruská média označují tento útok dronů za největší za 2 roky.
4: Uživatelé Telegramu zveřejnili v noci několik videí, které zachycují buď let bezpilotních letounů, nebo požáry po dopadu jejich trosek. Podle ukrajinského monitorovacího telegramového účtu Exilenova Plus, jedna ze střel ruské protivzdušné obrany, při snaze sestřelit drona zasáhla obytný dům ve městě Pavlovský Posad. Na místě vypukl

0: požár. Ukrajinské drony pak údajně zasáhly sklad Wildberries za Moskvou. Podle analýzy deníku Kyiv Independent současná válka Ruska a Ukrajiny stále více připomíná totální válku. Kromě bojů na frontě a ničení vojenských cílů v Týlu zahrnuje také ničení ekonomických cílů a civilní infrastruktury. Z Lvova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Po zápase na stadionu Bohemians si fotbalisté Jablonce nechali odložit i nedělní utkání šance ligy proti Ostravě. Severočechy totiž tento a příští týden čekají zápasy posledního předkola konferenční ligy proti skotským Rangers. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace s tím, že náhradní termín teprve určí. 18. srpen je v Praze a okolí zatím provázený oblačnou až polojasnou oblohou. Postupně se ovšem zatáhne a bude občas pršet a teploty se dostanou maximálně na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Situace na pražských silnicích a sleduje kolega Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
4: Hezké dopoledne, tak v Praze stále ještě přetrvává silnější provoz. Komplikace jsou na jižní spojice směrem na Smíchov, u sjezdu na Pankrác do Sulické ulice řeší hromadnou nehodu. Stále tam je několik aut ve dvou levých pruzích. Na místě už je odtahová služba, budou nakládat to zdržení od magistrály asi 15 minut. Stále 15 minut naberete v koloně i v Liberecké, a to od sjezdu na Prosek do Holešoviček směrem k tunelům. Kolona na 15 minut i v Poltavské od Prosecké k Bulovce. Zdržení je pak i na magistrále, tam 10 minut naberete na Nuselské mostě na příjezdu do Legerovy. Brzdí provoz také omezení u hlavního nádraží nebo i na Hlávkově mostě. Vždy čekejte 10 minut navíc. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, tam je to kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Kolony na 10 minut jsou také v Bělohorské obousměrně před křižovatkou Vypich. Na Pražském okruhu je silný provoz před sjezdem na Ořech, ty kolony jsou od plzeňské D5-ky, od Modletic od sjezdu z brněnské dálnice D1 a ještě výjezd z Prahy po dálnici D7 do Chomutova před omezením u letiště, zdržení 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Dobrý den, tady je dopolední Praha, ať už nás posloucháte za volantem v práci, doma nebo kdekoliv jinde, tak děkujeme, že ladíte 107,1 FM. Letenský Stalin nekončí. Praha změnila své rozhodnutí a kulturní centrum pod letenským metronomem znovu zařadila do tržního řádu. Detaily přidáme kolem 10:45. Poté je 10. se ale vydáme také do Kamenného přívozu, kde aktuálně komplikují provoz uzavřené křižovatky a několika kilometrové objížďky. No a mezi tím vším vám budeme hrát hity, třeba Kateřinu Marii Tichou a Byt 66.
6: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
3: Připravená taky italská zpěvačka Gala. No a bude toho o mnohem víc. 5:45 po 10. hodině vám hezký poslech. Přeju vůjtěch přívětivý. Tady je Thomas Robin.
7: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see these corners swallow me whole.

0: Největší hit italské zpěvačky Gali, se kterou jsme se na Rádiu Praha vrátili do roku 97, teď ale zpět do roku 2026. Letenský stalen pod letenským metronomem nekončí. Místo, kde se od roku 2015 potkávají lidé kvůli koncertům, DJ setům, letnímu kinu, výhledu na Prahu nebo prostě jen posezení s přáteli, mělo letos na mále pražští radního v květnu vyřadili z takzvaného tržního řádu, tedy seznamu míst, kde je možné provozovat obchodní činnost. Důvodem byl špatný technický stav podstavce bývalého Stalinova pomníku. Provozovatelé tak mohli mít otevřeno jen během kulturních akcí, což podle nich zasáhlo ekonomiku celé sezóny i běžný provoz místa, včetně úklidu nebo toalet. Proti rozhodnutí se ale ozvali návštěvníci, petici podepsali tisíce lidí a město nakonec svůj postup změnilo. Rada Prahy schválila návrat Stalinu do tržního řádu, kulturní centrum tak může pokračovat dál. Tématu se věnujeme taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Podrobnosti najdete v článku a reportáži kolegy Martina Hrnčíře z kulturní redakce. Jak to vypadá na pražských silnicích? V Praze je ještě stále silný ranní provoz. Komplikace na jižní spojce směr Smíchov u sjezdu na Pankrác do Sulické ulice je hromadná nehoda. Více aut ve dvou levých pruzích a zdržení od magistrály asi 15 minut. Kolem 15:15 se jede v koloně v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Kolona na 15 minut je v Povltavské od Prosecké k Bulovce. Zdržení je taky na magistrále. 10 minut naberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Provoz brzdí i omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě. Čekejte vždy asi 10 minut navíc. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Kolony na 10 minut jsou taky v Bělohorské obou směrně před Vypichem a na pražském okruhu je silný provoz před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5 a také od Modletic od sjezdu z dálnice D1. Kolona směr letiště je výrazně delší. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Posloucháte Rádio Praha, za necelou minutu bude 10.30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Monika Vrchotová.
1: Pěkné dopoledne. Na ministerstvu financí začínají jednání o státním rozpočtu na příští rok s ostatními rezorty. Jeho návrh má být hotový do konce srpna. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předem upozornila, že nebude možné splnit požadavky všech ministerstev. Komise pro sucho se dnes vůbec poprvé v historii sejde v Královéhradeckém kraji. Vedení zástupců hejtmanství v ní, vedle zástupců hejtmanství v ní jsou i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise bude řešit stav sucha v jednotlivých částech regionu, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí, například zvýšenou koncentraci splaškových vod. V Kutné Hoře večer začne 7. ročník festivalu Týden akordeonu. Návštěvníci se na různých místech města můžou těšit na koncerty českých i zahraničních hudebníků. První začne v 19 hodin v kostele svatého Jana Nepomuckého. Festival do 23. srpna nabídne také kurzy hry na akordeon. Hekři ve Francii na začátku léta ukradli data více než 500 000 daňových poplatníků. Informovala o tom daňová správa, která postupně upozorňuje napadené občany a firmy. Kyberzločinci by osobní údaje lidí mohli použít při krádežích identity nebo finančních podvodech. A fotbalovou Spartu definitivně opustil Indrid Tuci. Albánský útočník přestoupil do slovinské Olympie Lublaň. Tuci přišel do pražského klubu na konci roku 2023 a v první sezóně s ním získal ligový titul i domácí pohár. I vinou zranění pak ztratil místo v A týmu Sparty a v minulém ročníku už hostoval v tureckém Kayserisporu. Nad Prahou přibývá mraků, je zataženo až oblačno, odpoledne a večer se od západu přidá občasný déšť nebo přeháňky a teploty se budou pohybovat mezi 19 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptáme se Lukáše Millera.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze jsou komplikace na jižní spojce směr Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice stále řeší hromadnou nehodu, čeká se na odtahovou službu, takže obě nabouraná auta stále blokují provoz a kolony jsou tak od magistrály asi na 15 minut. 10 minut pak naberete v koloně v Liberecké ulici, od sjezdu na prosek do Holešoviček, 10 až 15 minut se zdržíte i v Povltavské na příjezdu k Bulovce od Prosecké. Zdržení je pak tradičně na magistrále, nejprve 10 minut naberete na Nuselském mostě na příjezdu do centra a provoz pak brzdí omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě směr Holešovice. Vždy čekejte 10 minut navíc. Hodně ucpaná je na Žižkově křižovatka Ohrada. Je to kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem, takže se plní třeba Hartigova a nebo také ulice Jana Žilivského. A na Pražském okruhu silný provoz před sjezdem na Ořech. Kolony jsou zejména směr letiště, a to od sjezdu z D1 až ke sjezdu na Barrandov a Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Smrt budleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, posloucháte Radio Praha. Jsme rádi, že jste s námi i 3 a čtvrt minuty po 10:30. Před námi další reportáž, opět se vrátíme na silnice. Uzavřené křižovatky a několika kilometrové objížďky. Taková je totiž situace v Kamenném přívozu u Prahy, kde silničáři bourají most přes Sázavu. Víc kolem 10:45. Hezký poslech.
2: Radio Praha a Vojtěch Přívětivý.

0: Úterní dopoledne trávíte s vysíláním Rádia Praha. Jsme rádi, že posloucháte. Dobrý den. Silničáři začali opravovat most přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Železná konstrukce z roku 1901 byla ve velmi špatném stavu a musí ji proto zbourat. Zhruba za rok ji nahradí nový most, který má stát 132 milionů korun. Řidiči tak musí místo složitě objíždět.
1: Na obou koncích železného mostu v kamenném přívozu silničáři rozmístili značky a betonové bloky. Někteří řidiči až u nich zjistili, že musí jet po objízdné trase. Využívat ji musí také paní Martina, která bydlí na levém břehu obce v části Hostěradice.
2: My bydlíme za řekou, školu máme tamhle, že jo, na druhé straně, takže se to musí ty, co budou jezdit autem, objíždět. Takže to bude jako katastrofa.
1: Když se podíváte na ten most, máte pocit, že už bylo třeba ho opravit?
2: Dávno, ježiš, před 20 lety už měl být pryč. Se na něj podívejte. On takhle ze zhora možná vypadá, ale ze spoda je úplně schnilej.
1: Kromě mostu uzavřeli silničáři také přilehlé křižovatky, aby u nich mohli skladovat techniku a materiál. Obec je tak na obou březích téměř neprůjezdná, jak popisuje další zdejší obyvatel Pavel Pála.
3: Ty místní komunikace budou přetížené. Lidi budou muset objíždět desítky kilometrů okolo. Ty objížďky jsou tady strašný, protože ty kopce tady, ty cesty vlastně jsou těžko sjízdný a ty lidi budou mít problémy.
1: Jinudy jezdí také autobusy. Cestující z kamenného přívozu mimořádně vozí mikrobus. Velký autobus by se totiž neměl kde otočit. Čekala na něj třeba Blanka Pánková.
4: Takže mě to až zas tak jako neovlivní, protože pracuji výlovým, takže tady ty spoje jsou zajištěný. No a tím autem, víte co, tak to je, ta objížďka je samozřejmě dlouhá. Ale prostě se nedá nic dělat, ten most je už tak špatný.
1: Obec by chtěla vyjednat, aby od začátku školního roku mohly mikrobusy projíždět skrz uzavírku, aby se děti dostaly do škol. Popisuje nezávislá místostarostka Eva Drahošová.
5: Prozatím do konce prázdnin je autobusová doprava řešena tak, že je kyvadlově mezi Jílovem a kamenným přívozem, kde se autobus točí přes místní restaurací. A ta druhá větev Benešov kamenný přívoz končí u společnosti Prefa.
1: Po dokončení demolice silničáři postaví na stejném místě nový most. Podle radního Středočeského kraje Josefa Pátka z ODS by práce měly být hotové do konce příštího roku.
6: Nový most se z původních 8 metrů rozšíří na 9,6 metrů. Životnost je plánovaná na 100 let a nosnost bude minimálně 200 tun. Nová nosná konstrukce bude tvořena spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s ocelovými nosníky a spřahující železobetonovou deskou.
1: Krajská správa a údržba silnic za stavbu zaplatí zhruba 132 milionů korun. Z kamenného přívozu u Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: No a aktuálně z pražských silnic komplikace jsou na jižní spojce směr Smíchov u sjezdu na Pankrác do Sulické ulice je hromadná nehoda, více aut ve dvou levých pruzích a zdržení od magistrály asi 15 minut. Kolony zůstávají taky přímo na magistrále, 10 minut naberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerové, provoz brzdí i omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě, vždy čekejte asi 10 minut navíc. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli uzavřené ulici pod Krajcárkem a na pražském okruhu je silný provoz před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5 a také od Modletic od sjezdu z dálnice D1. Kolona směr letištěm je výrazně delší.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
8: Depeche Mode. Live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
7: Praha žije.

0: Je úterý 18. srpna, posloucháte Rádio Praha. Teď vysíláme další aktuální zprávy. Připravila je kolegyně Monika Vrchotová, kterou zdravím. Hezké dopoledne.
1: Ahoj, pěkné dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Rozpočtu pro příští rok začnou na ministerstvu financí jednat jednotliví ministři. Dělníci pokračují se stavbou nové budovy hlavního vlakového nádraží v Kladně. Tenisté Menšík a Nosková jsou v Cincinnati v osmifinále. Lehečka vypadl a dnes zůstane zataženo až oblačno. Postupně bude občas pršet a teploty vystoupí maximálně na 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Jednotliví ministři dnes začnou jednat o rozpočtu pro příští rok na rezortu financí, který má státní kasu na starosti, by se měly scházet během dnešního a zítřejšího odpoledne. Alena Schillerová z Hnutí ANO už dříve řekla, že nebude možné uspokojit veškeré požadavky. S šéfem Hnutí a premiérem Andrejem Babišem už ale v prioritách mají jasno.
3: Mohu prozradit, že jsme se shodli, že to musí být investice do infrastruktury. Tady jsou rozjeté stavby, tak je nezastavíme. No a o zdravotnictví, to je velká priorita premiéra. Kdy on prostě říká, tady je spousta problémů, ať už jsou to nejen investiční, i ty oblasti těch přístrojů, že jsou nemocnice, kde chybí prostě úplně ty špičkové přístroje.
1: První návrh státního rozpočtu pro příští rok musí být hotový do konce srpna. Kladně pokračuje stavba nové budovy hlavního vlakového nádraží. Práce za zhruba 200 milionů korun mají být hotové v únoru. Uvnitř nádražní haly bude například kavárna, pokladny nebo veřejné toalety, popisuje Vladimír Kasa, který zajišťuje technický dozor stavby.
4: Bude opláštěna prosklenou fasádou. Vevnitř budou komerční prostory, gastro, kavárna, výpravní hala pro cestující. A v tomto podlaží bude sestup dolů do suterénu, kde jsou další prostory zajišťující provoz výpravní budovy.
1: V Kalifornii začíná soud se společností Meta. Obvinění podalo 29 amerických státních žalobců. Meta podle nich navrhla algoritmy Facebooku a Instagramu tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. V případě odsouzení hrozí firmě astronomické odškodné v přepočtu přes 29 bilionů korun. To je skoro celá hodnota akcií firmy.
5: Žalobci po Metě požadují zrušení takzvaně návykových prvků v designu aplikací pro děti. Mezi ně patří například nekonečné scrollování, automatické přehrávání dalších videí nebo filtry na vylepšení vzhledu uživatelů. Před soudem by měl svědčit taky zakladatel Mety a její ředitel Mark Zuckerberg. Meta obvinění popírá. Argumentuje mimo jiné tím, že její algoritmy nevyvolávají závislost, protože závislost na sociálních sítích podle ní není uznatelnou psychiatrickou poruchou. Podle odborníků by rozsudek mohl rozhodnout o budoucí podobě sociálních sítí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Tenistka Linda Nosková je na Masters v Cincinnati v osmifinále. Wimbledonská vítězka porazila Danku Towsonovou ve dvou setech. Do stejné fáze mužské části turnaje prošel Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Vypadl naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi ve třech sadách. Dnešek je nejchladnějším dnem tohoto týdne. Odpoledne bude v Praze a okolí maximálně 21 stupňů a od západu dorazí občasný déšť nebo přehánky. Ty se čekají i zítra, kdy už ale teploty vystoupí na 5.

0: 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Sledujeme také situaci na pražských silnicích. Jak to na nich vypadá, to ví Lukáš Miller.
3: Hezké dopoledne, vypadá to celkem dobře, krom výjima jedné zásadnější události, a ta je na jižní spojce směrem na Smíchov u sjezdu na Pankrác do Sulické ulice. Tam ještě dořešují hromadnou nehodu v levém pruhu, tam se srazilo už před asi hodinou a půl vícero aut a čekají na odtahovou službu, jsou poměrně dost poničená a to zdržení od magistrály k této nehodě je asi na 10 až 15 minut. Pomalý provoz pak stále čekejte na magistrále, tradičně 10 minut neberete na Nuselském mostě před semafory v Legerově ulici, dopravu pak brzdí i omezení ve Velzonově, jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě směr Holešovice, tam je to na 10 minut. Ucpané je na Žižkově okolí křižovatky Ohrada, je to kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem, ty kolony jsou tam třeba v ulici Jana Žilivského. A na Pražském okruhu silný provoz před sjezdem na Ořech, kolony jsou jak od plzeňské dálnice D5, tak také v opačném směru od Modletic, od sjezdu z D1 a právě kolona směrem na letiště je tam výrazně delší. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Dobré dopoledne, 4,5 minuty po 11. hodině posloucháte Rádio Praha. Bílá vlající sukně, blond vlasy a červené rty. Ženu, která toužila po uznání, svobodě a možnosti rozhodovat o vlastním životě, ukazuje nová výstava o Marilyn Monroe. Navštívila ji i naše kolegyně Monika Doležalová. Detaily přidáme už za pár minut. No a před námi samozřejmě také spousta muziky, zazní James Blunt, Michael Schulte, Maroon 5, Madonna, anebo... Post Malone, hezký poslech, přeju těch přívětivý.

0: Za minutu bude 11:45, Jamese Blunta jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den vám přejeme. Bílá vlající sukně, blond vlasy, červené rty. Obraz Marilyn Monroe zná skoro každý. Nová výstava v České galerii moderního umění v Praze se ale nesnaží ukázat jen tu slavnou hollywoodskou ikonu, ale i ženu, která se za tím obrazem skrývala. Expozice Marilyn Monroe 100 mapuje proměnu Normy Jean v jednu z nejslavnějších hereček světa a představuje stovky fotografií z filmového natáčení, pózování i soukromí. Součástí jsou také snímky z jejího posledního profesionálního focení pro časopis Vogue, a to včetně fotografií, které sama Marilyn původně nechtěla zveřejnit. Výstava zároveň ukazuje, jak její tvář dál žije v pop artu i současném umění, třeba v dílech Andyho Warhola nebo Pasty Onera. Výstava je k vidění do 4. října a na Betlemské náměstí se na ní vyrazila podívat i naše létající redaktorka Monika Doležalová. Celou reportáž si můžete poslechnout na našem webu praha.rozhlas.cz. A pojďme se podívat i na pražské silnice. V Praze je komplikace stále na jižní spojce směr Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice dořešují hromadnou nehodu v levém pruhu. Čeká se na odtahovou službu, zdržení od magistrály asi na 15 minut. Kolony zůstávají na magistrále, 10 minut naberete na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy. Provoz brzdí i omezení u hlavního nádraží a také na Hlavkově mostě. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem a na pražském okruhu zůstává silný provoz před sjezdem na Ořech, kolony jsou od plzeňské D5 a také od Modletic od sjezdu z dálnice D1. Kolona směr letiště je výrazně delší. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 11.30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Monika Vrchotová.
1: Přeji pěkné dopoledne. Opoziční zastupitelé Prahy 4 chtějí svolat mimořádné zastupitelstvo. Požadují vypsání referenda k nájmu radnice, kterou si městská část pronajímá na základě dlouhodobé smlouvy za desítky milionů korun ročně. Koalice Společně pro změnu tvrdí, že Praha 4 platí příliš vysokou částku. Referendum by podle návrhu mohlo být s říjnovými komunálními volbami. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. V posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Senát kvůli nepříznivé předpovědi počasí ruší dnešní letní kino v pražské Valštejnské zahradě. Od 9 hodin večer se tam měl zdarma promítat film Letní škola 2001. Podle meteorologů je ale po 8. hodině až 80% pravděpodobnost deště. Filmový večer se proto neuskuteční. Srpnové zemětřesení v západní Kolumbii způsobilo škody v přepočtu za zhruba 200 miliard korun. Zemřelo nejméně 289 lidí a přes 4 tisíce utrpělo zranění. Oznámil to kolumbijský prezident, který zároveň nařídil, aby na zasažených místech zůstaly pátrací a záchranné týmy. Otřesy poškodily nebo zničily obytné domy, školy a nemocnice. Víc než týden po otřesu řada lidí zůstává v nouzových přístřešcích. Fotbalistům ostravského Baníku bude minimálně týden chybět Michal Fridrich. 36-letý obránce v nedělním ligovém utkání proti Artisu Brno utrpěl po zásahu kolenem do hrudníku lehký pneumotorax. Baník to uvedl na svém webu. Úterní obloha je zatažená až oblačná, odpoledne a večer se od západu přidá občasný déšť nebo přehánky a teploty se v Praze a okolí budou pohybovat mezi 19 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na silnice, jak to vypadá, ptáme se Lukáše Millera.
3: Hezké dopoledne, tak komplikace stále čekejte na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice postupně odtahují auta po dopolední hromadné nehodě z levého pruhu. Zdržení v koloně od Vídeňské ulice stále asi 10 minut. Kolony zůstávají také na magistrále, jednak na Nuselském mostě. Na příjezdu do Legerovy ulice směrem od Kongresového centra je to na 10 minut. A 10-minutové kolony jsou pak také ve Velzonově, v omezení u hlavního nádraží a také v omezení na Hlávkově mostě směr Holešovice. Plní se na Žižkově okolí křižovatky Ohrada kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Kolony jsou v ulici Jana Žilivského, také v Hartigově. A zdržení je pak v Praze v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Je tam fronta na 10 minut. Navíc před křižovatkou řeší i nehodu nákladního auta s osobním. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 4 minuty po půl 12. To je aktuální čas. Přejeme vám dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Přívětivý. Praha 2 má nové internetové stránky. Podle radnice by měly být přehlednější a intuitivnější. Víc si řekneme už za chvíli s kolegyní Laurou Hájkovou. Teď posíláme další muziku. Tak si ji užijte. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a

0: zpěváka Eda Sheerana jste poslouchali v dopolední Praze, bylo 11:15 a Praha 2 spustila nové webové stránky. Radnice slibuje jednodušší orientaci a rychlejší přístup k informacím a službám úřadu. Podrobnosti má redaktorka Laura Hajková. Dobrý den.
1: Hezký den. Že se webové stránky Prahy 2 změnily, poznají lidé už podle jejich grafické podoby. Nově mají například dlaždicový systém klikání na ikony, přes které se uživatelé dostanou k jednotlivým tématům. Podle mluvčího Prahy 2 Adama Kočiny je ale hlavní změnou jednodušší a přehlednější obsah. Z webu například zmizely některé už neaktuální informace, naopak přibyla třeba sekce nazvaná Přístupnost. Tam lidé najdou informace určené například pro osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením nebo s omezenou schopností pohybu.
0: Praha 2 už některé služby nabízí elektronicky delší dobu. Co tedy mohou její obyvatelé vyřídit bez návštěvy úřadu?
1: Například některé místní poplatky můžou zaplatit online a využívat můžou také elektronické formuláře. Od loňského září má Praha 2 navíc vlastní mobilní aplikaci nazvanou Dvojka. Přes ní lidé můžou například hlásit závady, zaplatit parkování nebo sledovat upozornění na blokové čištění ulic. Právě tato funkce je podle Adama Kočiny mezi uživateli populární, protože si můžou zapnout upozornění na konkrétní oblast, kde třeba nejčastěji parkují auto. Lidé v aplikaci najdou taky důležité kontakty, informace pro krizové situace, o velkoobjemových kontejnerech nebo kulturních akcích. Nové webové stránky tak mají tyto už existující elektronické služby doplnit a hlavně zpřehlednit cestu k informacím radnice.
0: Praha 2 spustila nové webové stránky, prohlédla se je taky naše redaktorka Laura Hajková. Lauro, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se ještě pojďme podívat na pražské silnice. V Praze je komplikace na jižní spojce směr Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice odtahují auta po nehodě z levého pruhu a zdržení v koloně od Vídeňské je asi na 10 minut. Komplikace taky v tunelu Blanka směrem Stroje na Břevnov. Ve sjezdu na Letnou v pravém pruhu stojí nepojízdné auto a vybočuje se. Zdržení v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, fronta na asi 10 minut. Navíc před křižovatkou řeší i nehodu nákladního auta s osobním a na pražském okruhu silný provoz směrem z D1 na letištěm. Kolony jsou od brněnské dálnice D1 k Ořechu, stojí tam hlavně kamiony. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: dust, all that I adored. Skupina Bastel nás na Rádiu Praha dovedla k poledním zprávám. Je 12 hodin, úterý 18. srpna a slovo má Monika Vrchotová. Dobré poledne.
1: Příjemné poledne. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. U bastionu svaté Ludmily na Pražském Vyšehradě obnoví dělníci odtok vody. Nehrající kapitán Tomáš Berdych na Davis Cupový duel s Američany předběžně nominoval 5 tenistů. Po zbytek dne bude pod mrakem, přidá se občasný déšť a naměříme maximálně 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Před volbami je podle digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura o tom informovala na svém webu. Minulý týden si ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí. Provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
3: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. Diana výší připravenou kapacitu vstupní brány a dál proběhří chování systému při prudkém i postupném náběhu.
1: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura ho tak hodnotí jako úspěšný. Dělníci opraví bastion svaté Ludmily na Pražském Vyšehradě, upraví zeminu a zlepší odtok vody. Práce za necelé 3 miliony korun začnou v září a potrvají zhruba do konce října, vysvětluje Milan Ševčík, vedoucí úseku správy majetku Národní kulturní památky Vyšehrad.
4: Příčina té opravy je vlastně dlouhodobá. Dochází tam k promrzání té části bastionu a k objemovým změnám vlivem toho, že tam natečená voda zmrzne, zvětší svůj objem a ten bastion je potrhaný.
1: Internetový gigant Google kupuje obchodní data zkrachovalé americké letecké společnosti Spirit Airlines. Údaje v hodnotě v přepočtu přes 200 milionů korun chce využít k trénování své umělé inteligence. Informace vychází z dokumentů z konkurzního řízení a vyjádření společnosti Google. Nakoupená data podle agentury DPA zahrnují mimo jiné zhruba 100 milionů e-mailů a 500 milionů konverzací na komunikační platformě Microsoft Teams. Před dokončením prodeje je ale nutné údaje upravit tak, aby neobsahovaly informace o zákaznících ani neumožňovaly identifikaci konkrétních osob. V nominaci kapitána Tomáše Berdycha na duel kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům americkým jsou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. V sestavě je ale ještě prostor pro změny, zejména s ohledem na čtyřhru. Její varianty nastínil na nominační tiskové konferenci Tomáš Berdych.
5: Ať už Adam Pavlásek, Patrik Rykl, anebo nějaká varianta toho rozdělení. I co jsem mluvil vlastně s Kubou Menšíkem, který mi řekl, že vlastně v tom případě, že by hrál druhýho singla vlastně druhý den, tak kdyby bylo potřeba, tak je ready tu čtyřhru odehrát. Takže v tomhle případě by to zase pro mě mohla být varianta třeba, aby hrál s Tomášem Machačem.
1: Češi se s Američany utkají přesně za měsíc v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.

0: Odpoledne zůstane v Praze a okolí zataženo až oblačno a navíc od západu dorazí občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí maximálně na 21 stupňů. Zítra se oteplí až na 27 stupňů, ale stále se můžou objevovat přehánky nebo občasný déšť.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Situace na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller. Dobré odpoledne.
3: Je to tak hezké poledne, tak v Praze přetrvávají komplikace na jižní spojice směrem z Černého mostu na Smíchovu. Sjezdu na Pankrác do Sulické ulice postupně odklízí následky nehody z levého pruhu. Aktuálně se překládá náklad z dodávky a čeká se na odtahovou službu a to zdržení v koloně je od magistrály na 10 až 15 minut. Komplikace jsou také v tunelu Blanka směrem z Troje na Břevnov ve sjezdu na Letnou v pravém pruhu. Tam stojí nepojízdné auto, vybočuje se ale bez většího zdržení. Zdržení čekejte v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypik, tam řeší nehodu osobního auta s nákladním, fronta se ale zkrátila, je asi na 5 minut. A silný kamionový provoz je na Pražském okruhu, a to směrem z D1 na letiště, ty kolony nákladních aut začínají už u Modletic, u sjezdu z dálnice D1 a pokračují pak nesouvisle přes oba tunely až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: 5:15 po úterním poledni, posloucháte Rádio Praha, děkujeme, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Za astronomický snímek dne vybrala NASA Perseidy 19-letého českého fotografa. Detaily nabídneme už za pár minut, no a kromě toho po 12. hodině nabídneme také muziku, samozřejmě zazní skupina Coldplay. Taky zpěvačka Avril Lavigne. No a já vám přeju, aby vaše úterý nebylo komplikované. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: byla Avril Lavigne, posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha, hezký den přejeme. Za částečným zatměním slunce a vrcholu Perseid, tedy hojně řešených témat z minulého týdne, přichází ještě jedna hezká tečka s českou stopou. Americká NASA vybrala jako astronomický snímek dne fotografii Perseid od 19-letého Jakuba Kuřáka. Snímek vznikal na Jizerce v Jizerských horách, a to několik nocí za sebou. Mladý fotograf tam každý večer postavil dva fotoaparáty a postupně pořídil desítky tisíc záběrů. Výsledná fotografie není tak jediným okamžikem, ale složenina meteoru, které se podařilo zachytit a ručně vybrat. Právě díky tomu na ní Perseidy působí jako proud světelných stop vycházejících ze souhvězdí Persea. Letos navíc jejich pozorování přálo počasí i tmavá obloha bez rušivého měsíčního světla. Pro Jakuba Kuřáka je úspěch o to silnější, že jeho fotka neskončí jen na sociálních sítích, ale uvidí tak lidé po celém světě. Píšeme o tom tak na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Budeme rádi, když se tam podíváte. Praha je nej.
1: Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Rádio
0: Praha. V Praze zůstávají komplikace na jižní spojce směrem na Smíchov. U sjezdu na Pankrác do Sulické ulice odtahují auta po nehodě z levého pruhu a zdržení v koloně od Vídeňské je asi na 10 minut. Komplikace jsou v tunelu Blanka směrem Stroje na Břevnov. Ve sjezdu na Letnou v pravém pruhu stojí nepojízdné auto a vybočuje se. Zdržení je v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Fronta na asi 10 minut. Navíc před křižovatkou řeší i nehodu nákladního auta s osobním. A na Pražském okruhu je silný provoz směrem z D1 na letiště. Kolony jsou od brněnské dálnice D1 k Ořechu. Stojí tam hlavně kamiony. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: vyrazila skupina Coldplay, bude 12.30 a vysíláme krátké zprávy Rádia Praha. Ve studiu s nimi kolegyně Monika Vrchotová.
1: Přeji pěkné odpoledne. I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga, zvolený za hnutí ANO. Podle novely přitom měly takzvané přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najde dostatečné využití. Noční ruský útok na ukrajinskou obec Pečenihy v Charkovské oblasti zasáhl rušnou křižovatku. Na síti Telegram to uvedl prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj v blízkosti dopravního uzlu jsou pošta, obchody a obytné budovy. Prezident zopakoval, že úder má nejméně 10 obětí a slíbil odplatu. Kvůli filmařům bude ode dneška omezený vstup do některých expozic zámku ve Zruči nad Sázavou. Od dnešních 16 hodin do čtvrtečního večera si návštěvníci neprojdou hlavní zámecké prohlídkové okruhy. Filmový štáb tam bude natáčet pohádku Líné království. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici dnes budou měnit dvoumetrovou anténu. Výstup do volného prostoru začne přibližně v 14:35 českého času a podle plánu potrvá 6,5 hodiny. Účastní se ho Anil Menon a Sophie Adenotová, první žena z Francie, která se kdy vydá do kosmického prostoru. Ve fotbalové lize mistrů večer začne poslední část kvalifikace. Přemožitelé Sparty z Lyonu nastoupí bez zraněného Pavla Šulce v Istanbulu proti Fenerbahče. Hrát bude taky Dynamo Záhřeb proti norskému Vikingu Stavanger a bulharská Levski Sofia proti řeckému AEK Athény. Odpoledne bude zataženo až oblačno, od západu s občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky se čekají i zítra, zpočátku ojediněle, odpoledne pak místy, ale už má převládat oblačno a oteplí se na 25 až 27 stupňů. Dnes bude maximálně 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Jarda Koller. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště za dálnicí D1 ze 78. kilometru popojíždí kolona kvůli omezení u Jesenice. Zdržení 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most za sjezdem do Krče před okamžikem odklidili následky nehody. Kolona od magistrály se postupně rozjíždí. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem od Břevnovského kláštera na 10 minut a před ohradou jsou krátké kolony ze všech směrů kvůli dopravnímu omezení. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: 2:45 po půl jedné. Vám hezké odpoledne. Přeji Vojtěch Přívětivý. Posloucháte Rádio Praha. Děkujeme za to. Prahu 6 a 8 nově spojuje autobusová linka číslo 145, která jezdí tunelovým komplexem Blanka. Máme pro vás reportáž, počkejte si na ni. No a máme pro vás samozřejmě taky další hity. Třeba skupinu Lucie, taky zpěvačku Anne Marie. No a tohle jsou Kygo, Khalid a Griffin. Hezký poslech.

0: Ve 1:45 posloucháte odpolední vysílání Rádia Praha. Tunelovým komplexem Blanka v Praze začala jezdit nová pravidelná městská autobusová linka. Má číslo 145 a spojuje Čimice s Dejvicemi. Trasu ujedem za asi 20 minut. První pracovní deny využili tisíce lidí.
1: Jelo se příjemně a cesta se mi o pár minut do práce zkrátí.
2: Říká paní Jitka, která jede do práce z pražských Bohnic a právě vystoupila z tunelbusu na Hradčanské.
1: Jezdím z Prahy 8 z Bohnic a jezdím vlastně každý den do práce.
2: Z Prahy 8 přijel také pan Vladimír.
3: Jedu z Čimic vlastně poprvé tou 145 a celkem je to perfektní pro mě. Jedu do Uvenky.
2: Také paní Daně ze středočeské Odoliny vody linka číslo 145 zkrátí ranní dojíždění do práce v Liboci.
4: Ten tunelbus mi zkrátí cestu asi o nějaký 15-20 minut.
2: Říká, že na cestě už nebude muset tak často přestupovat.
4: Teď jsem jezdila hodně tramvajema a bylo to docela náročný, tak doufám, že teď budu stávat později.
2: Také pan Stadler využil novou tunelbusovou linku při ranní cestě do práce.
5: Z Podhajského pole a jezdím na spalku, tam pracuji. Je to mnohem lepší.
2: Zkrátit dojezdový čas, ale i pomoci přetíženému metru má právě nová takzvaná tunelbusová linka, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
6: Ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
2: A připomněl přesnou trasu, kudy linka 145 jezdí.
6: Tunelbusová linka číslo 145 urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8. Začíná na sídlišti Čimice, vede přes Bohnice, Kobylisy, tunelovým komplexem Blanka až na konečnou Dejvická.
2: V ranní špičce linka jezdí každých 6 minut. Přes den jsou intervaly delší. Pro lepší průjezd při kolonách můžou autobusy využívat nově vzniklé buspruhy. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště stojí kamiony už z dálnice D1, provoz brzdí omezení u Jesenice, osobními auty čekejte zhruba 15 minut navíc. V Bělohorské směrem z centra je fronta před Vypichem od Břevnovského kláštera, provoz zpomalila a nehoda před křižovatkou, blokovaný levý pruh, na místě už je odtahovka. Před ohradou jsou krátké kolony ze všech směrů kvůli dopravnímu omezení a na jižní spojce je před Barandovským mostem silnější provoz po dřívější nehodě, přesunula se tam auta od magistrály. Zdržení je ale pouze krátké. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen si klidně.

0: Přivedl teď ke 13. hodině a tedy ke zprávám, které má Monika Vrchotová na rádiu Praha ve 13 hodin. Vítej, Moniko.
1: Ahoj, pěkné odpoledne všem. Díky státní podpoře stoupl počet studentů nelékařských zdravotnických oborů. Praha patří v Evropě k městům, kde se nejvíce snižuje dostupnost bydlení. Útočník Tuci odešel z fotbalové Sparty do Olympie Lublaň. Dnes i zítra máme v Praze čekat občasný déšť nebo přeháňky a teploty dnes do 21, zítra až do 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Počet studentů oboru Všeobecná sestra díky státní podpoře stoupl o 40%. U dalších nelékařských oborů vzrostl počet studujících o 30%. Informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Program na navýšení nelékařských zdravotnických oborů spustila loni minulá vláda. Celkem 12 let podpory má stát vyjít na necelých 13 miliard korun. Ministr zdravotnictví Vojtěch chce do budoucna navýšit i počty studentů stomatologie.
3: Plánujeme i další projekty v tomto směru, hlavně v oblasti stomatologie, protože i stomatologové, kterých se tento program netýkal, tak nám stárnou a vidíme, že vlastně stomatologická péče je také potřeba zajistit její dostupnost do budoucna a tu generační obměnu.
1: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby v budoucnu nebyly speciální podpůrné programy potřeba. Chystá novelu vysokoškolského zákona tak, aby stát mohl poptávat otevření potřebných oborů přímo od škol. Se změnou počítá od roku 2028. Praha se v Evropě řadí mezi města s nejméně dostupným bydlením. Uvádí to Institut plánování a rozvoje hlavního města v publikaci, která srovnává několik evropských metropolí. Na koupi vlastního bydlení si podle dokumentu Pražané musí v průměru našetřit více než 13 hrubých ročních platů, říká mluvčí institutu Anna Klímová.
4: V některých městech situaci vyvažuje relativně dostupné nájemní bydlení, u Prahy tomu tak není. V Praze zaplatí lidé za pronájem bytu 40% průměrného platu. Například v Mnichově je to 28% a ve Vídni 14%.
1: Portugalsko zmobilizovalo asi tisícovku hasičů kvůli nejméně 5 aktivním požárům po celé zemi. Informuje o tom portugalská veřejnoprávní RTP. Některé požáry se sice pomalu sklidňují, úřady se ale obávají dalších vzplanutí kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Meteorologové na dnešek předpovídají silný vítr a vysoké teploty. V 9 okresech kvůli vedru platí oranžový stav pohotovosti. Vlhkost vzduchu by měla klesnout pod 30%. Civilní ochrana mimo jiné zakázala pálení a používání ohně k vaření ve venkovských oblastech. V souvislosti s lesními požáry se v Portugalsku letos více než zdvojnásobil počet zatčených lidí. Z trestného činu žhářství v lese je podle RTP obžalováno 165 lidí. Fotbalovou Spartu definitivně opustil Indrid Tuci. Albánský útočník přestoupil do slovinské Olympie Lublaň. Tuci přišel do pražského klubu na konci roku 2023 a v první sezóně s ním získal ligový titul i domácí pohár. I vinou zranění pak ztratil místo v A týmu Sparty a v minulém ročníku už hostoval v tureckém Kayserisporu. Po zbytek dneška máme čekat občas déšť nebo přeháňky a teploty mezi 19 a 21 stupni. Zítra bude v Praze a okolí převážně oblačno, zpočátku s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne se pak místy čeká občasný déšť a velmi výjimečně i bouřky, ale teploty už vystoupí na příjemných 25 až 27 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat také na silnice a aktuální dopravu. Tu nám zprostředkuje po 13. hodině Jarda Koller. Vítej, Jardo.
5: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz kamionů, zpomalují za dálnicí D1 na 78. kilometru. Osobními auty projedete rychleji, více se po

0: Pojíždí až za tunelem kolem Lochkova. V Bělhorské z centra před křižovatkou Vypich chystají odtah nabouraných aut, blokovaný je levý odbočovací pruh, je tam krátké zdržení a v Praze je teď relativně klidný provoz, výraznější kolony nečekejte ani na magistrále. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 13. hodině a vy jste s námi s Rádiem Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Venku trošku fouká a je chladněji, než jsme zvyklí z posledních dnů, ale i taky je báječný letní den, datum 18. srpna a všechno nejlepší Helenkám k jejich svátku. Zpívat budou Katy Perry, taky Leony, společně David Guetta s Martin.

0: Right Moves One Republic, kteří nás vrátili o nějaký ten pátek zpět hudebně na Rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a když už jsme u těch návratů, tak je tady také možnost podívat se s námi celou hodinu do 80. let. A to dnes po 21. hodině, protože je úterý. Připomene vám konkrétně 4 největší hity evropský hitparád ze srpna 1986. Tehdy jim vévodili Dr. and The Medics, Peter Gabriel, Madonna a Level 42. Zahrajeme si také 3 hity z fenomenálního třetího alba Rakušana Falka. Do našich vod zabrouzdáme s hitem z první desítky skupiny Gentour 001. No k tomu další legendární hvězdy 80. a její hity. Retro u nás na 107.1 FM a v DAB+ dnes po zprávách v 9. A teď se pojďme podívat také na to, jak se jezdí na silnicích a kde vás to zdrží. Na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz kamionů, zpomalují na za dálnicí D1 na 80. kilometru. Osobními auty projedete rychleji, více se popojíždí až za tunely kolem Lochkova. V Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich chystají odtah nabouraných aut, blokovaný je levý odbočovací pruh, je tam krátké zdržení. No a po Praze se teď relativně projede klidně, výraznější kolony nečekejte dokonce ani na magistrále. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit
2: týdne. Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 9. místě startují Vesna a Ben Cristoval. Já si tě brát nebudu.
3: Hit týdne.
2: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na 5. místo z 9. poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává bez změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Email Angel a Ultra na T, Moving to the Sun.
3: Hit týdne.
2: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Praha.rozhlas.cz.

0: Kristýna Perry nás přenesla přes 13. hodinu a 30. minutu ke zprávám Rádia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji klidné odpoledne. Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60, potvrdila to společnost ČEZ. Podle ní pomáhají se zajištěním delšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně. Jeden z testů u nakažených klientů v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů, které způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Od předminulého víkendu se počet nemocných s akutními zažívacími obtížemi dostal na 111. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Návštěvníkům pražské zoologické zahrady se od zítřka ukáže mládě lachtana jihoafrického. Sameček, který je pravnukem legendárního lachtana Gastona, se narodil 5. června. Doteď pobýval v zázemí se svou matkou Daisy, kde se postupně učil plavat. Teď už podle zoo získal dostatek zkušeností, aby mohl do velkého expozičního bazénu v dolní části areálu. Teroristická organizace Hamás podle agentury AFP potvrdila, že bude dodržovat mírový plán v pásmu Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně odmítá. Včera uvedl, že v útocích na boji zpustošenou oblast hodlá pokračovat, dokud Hamas nebude úplně odzbrojen. Biatlonistka Tereza Švábíková vypadla na mistrovství světa v Indii v prvním kole dvouhry. V Dillí podlehla světové 14. Simju Chin z Jižní Koreje 0-2 na sety a nenapodobila pondělní postup Petry Meixnerové. Švábíková dnes vstoupí ještě do smíšené čtyřhry a to společně s Ondřejem Králem. Dnes i zítra odpoledne se v Praze a okolí čeká občasný déšť nebo přehánky, zítra výjimečně i bouřka, ale začne se oteplovat, zatímco dnes bude maximálně 21 stupňů, zítra se do teploty dostanou až k 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: 13.33, čas na aktuální dopravu s Jardou Kollerem.
3: Hezké odpoledne ve Strakonické směrem z centra za Barandovským mostem. Počítejte s kolonou do Malé Chuchle, je to kvůli dopravnímu omezení zdržení 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, zpoždění k Průmyslové 10 minut a na Nusalském mostě do centra zůstává kolona z poloviny mostu, je na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
6: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
5: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
7: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne ve 13 hodin 34 minuty. My půjdeme už za chviličku do elektrárny a do té na Mělníku, protože začali tam technici stavět první ze tří paroplynových provozů. Celý areál by téměř kompletně měl být přestavěn nejpozději do roku 2030. No a my si o podrobnostech řekneme víc už za chviličku. Teď jsou tady činasky.

0: Fade to Black, Amy Winehouse a vzpomínka na tuhle dámu na rádiu právě 13 hodin 45 minut. Pojďme teď do elektrárny. Dělníci rozebrali v elektrárně na Mělníku halu a zařízení na spalování uhlí. Na jejich místě postaví do roku 2031 ze 3 plánovaných paroplynových generátorů. Jde o součást kompletní modernizace zařízení, které dosud ročně spálilo asi 1 milion 200 tisíc tun uhlí.
1: Před námi je obrovská budova, obrovská konstrukce. Vypadá, že už je napůl rozmontovaná.
2: Jedná se o blok 500 MW, který byl uveden do provozu v roce 1981. Aktuálně jsme ve fázi demolice.
1: Martin Hora, technický ředitel a člen představenstva společnosti Energotrans.
2: To je zařízení, kde se využívalo energetické uhlí.
1: Ta budova půjde úplně celá k zemi?
2: V podstatě téměř celá budova půjde k zemi. Jedná se o kotelnu, kotelní technologie a komín 270 metrů vysoký. Strojovna zůstane a bude zachována pro budoucí výstavbu paroplynového zdroje.
1: Další paroplynový zdroj bude stát asi 150 metrů odsud a projektanti teď dokončují projekt. V areálu bude i třetí paroplyn, pokračuje technický ředitel Hora.
2: Tady vzniknou 3 nové paroplynové jednotky s celkovým instalovaným elektrickým výkonem více než 1200 MW. Tepelný výkon bude více než 700 MW a jeho hlavním cílem budou dodávky tepla do centrálních systémů zásobování, tedy zejména směrem do Prahy.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Energotrans Jiří Bukovič upřesnil, kdy budou provozy na spalování uhlí odstavovat.
3: Výrobna Mělník 2, ta by měla být odstavená v průběhu roku 2029 a poslední uhelnou technologií, která by v lokalitě měla být odstavená, je výrobna Mělník 1, ta by měla být odstavená v průběhu roku 2030.
1: V areálu elektrárny technici postaví i další nová zařízení, kromě jiného plynovou kotelnu, elektrokotel, tepelná čerpadla a teplo se bude ukládat dokonce i do roztavených solí. Všechno vyjde i z peněz Unie na asi 50 miliard korun. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Z Mělníka zase do Prahy na silnice, konkrétně na Strakonickou, směrem z centra za Barandovským mostem počítejte s kolonou do Malé Chuchle, je to kvůli dopravnímu omezení. Uzavřený je tam levý pruh zdržení, stouplo na téměř čtvrt hodiny. Na Štěrboholské spojce směr Lanový most je silnější provoz, zpoždění k průmyslové vás zdrží 10 minut. Na Nuselském mostě do centra zůstává kolona z poloviny mostu, je to na necelých 10 minut a ve Strahovském tunelu směrem na Břehno opatrně, ke konci tunelu nakládají na odtah auto, uzavřený je pravý pruh, ale zdržíte se krátce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha. No a teď je s námi i Mirek Kasan, protože přišel sem do studia s čerstvými a aktuálními zprávami. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo, je tomu tak. Dobré odpoledne. O příspěvek na přípravné kurzy na zkoušky na střední školy budou moci žádat žáci z Prahy 6. Letiště Praha zadalo forenzní audit a prověřuje i nábor šéfa bezpečnosti.

0: cit na umělecké obory, schválilo to vedení 6. městské části. O příspěvek budou moci rodiče požádat od září do konce března příštího roku. O podmínkách mluví místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková z Prahy Sobě.
1: Musí splňovat následující podmínky. Žák má trvalý pobyt v městské části Praha 6 a současně formou čestného prohlášení potvrdí, že v době podání žádosti navštěvuje 9. nebo 8. ročník základní školy zřizované na území České republiky.
0: Na letišti Praha začal forenzní audit hospodaření a zadávání veřejných zakázek za minulého vedení. Společnost si zároveň interně prověřuje okolnosti náboru ředitele bezpečnosti Jana Švejdara, uvedl to mluvčí letiště Jiří Hanych. První výsledky by mohly být známé během několika týdnů. Celý audit ale potrvá několik měsíců. Jeho rozsah mohou ovlivnit případná zjištění. Interní prověrka se týká někdejšího policejního prezidenta Jana Švejdara a jeho loňského výběrového řízení. Vedení letiště prověřuje například jeho jazykovou vybavenost, konkrétně znalost angličtiny nebo úroveň bezpečnostní prověrky. Výsledky auditu letiště zveřejní po jeho skončení. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území republiky a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. Teroristická organizace Hamas potvrdila, že bude dodržovat mírový plán v pásmu Gazy, informovala o tom agentura AFP. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně odmítá. Včera uvedl, že v útocích na boji s pustošenou oblast hodlá pokračovat. Plán pro Gazu počítá s postupnou demilitarizací Hamasu a s izraelským stažením z palestinského území. Netanyahu trvá na tom, že Izrael z pásma Gazy zcela neustoupí, dokud Hamás nebude úplně odzbrojen. Badmintonistka Tereza Švábíková vypadla na světovém šampionátu v Indii v prvním kole dvouhry. V Dillí podlehla světové 14. Sim Yu-Chin z Jižní Koreje 0-2 na sety a nenapodobila včerejší postup Petry Meixnerové. Dnes Tereza Švábíková vstoupí ještě do smíšené čtyřhry, a to společně s Ondřejem Králem. Odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů Celsia. Zítra má převládat oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší. S menší pravděpodobností čekejte i bouřku. Oproti dnešku se zítra oteplí, naměříme až mezi 25 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Jestliže jste na silnicích, pak vás určitě bude zajímat, co po 14. hodině pro nás má Jarda Koller.
4: Dobré odpoledne. Na pražském okruhu směrem na letiště se za sjezdem na Zličín srazil kamion a osobní auto. V dopravním omezení na 24. kilometru blokují dva pruhy. Jede se jen levým, je tam zatím kilometrová kolona na 10 minut. Ve Strakonické směrem z centra za Barandovským mostem počítejte s kolonou do Malé Chuchle. Tam jsou silničáři, uzavřený je levý pruh, zdržení 15 minut. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, zpoždění průmyslové 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne po 14. hodině s námi s Rádiem a Praha. Je úterý 18. srpna. No a Helenkám popřejeme všechno nejlepší k svátku. Hudebně s námi Hearts. The Silver Spoon.

0: Nejvíc hitů v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha, je 14 hodin a 15 minut. Máte chuť na výlet po Praze a byli jste už ve staré čistírně odpadních bot v Bubenči? Pokud ne, určitě tam zavítejte. Je z roku 1906, takže jí je 120 a je jedinečnou industriální památkou. Ukazuje unikátní technologie, historické parní stroje i podzemní prostory, kudy kdysi odpadní voda protékala. Máme pro vás nejen informace, ale i několik pěkných fotek na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Jupněte tam. A my se podíváme na povrch, na dopravu, která říká, že na Pražském okruhu směrem na letiště se za sjezdem na Zličín srazil kamion a osobní auto. V dopravním omezení na 24. kilometru blokují dva pruhy. Jede se jen levým, je tam víc než kilometrová kolona na 15 minut. Ve Strakonické z centra za Barandovským mostem počítejte s kolonou do Malé Chuchle, tam jsou silničáři, uzavřený je levý pruh. Zdržení na 15 minut. Na Štěrbohlovské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, zpoždění průmysl. Slovo 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Fantasy Black Box, návrat do hraných devadesátek s Rádiem Praha. Teď je 14 hodin 30 minut, máme pro vás aktuální zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce zachovat přípravné třídy i po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Děti se v nich zvykají na školní prostředí před nástupem do první třídy. Podle současného zákona měly přípravné třídy v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale předpokládá, že i nadále bude potřebovat část dětí. Součástí nového obchodního centra Červený vrch v Praze 6 by mohly být ordinace pro lékaře a kulturní sál. Vedení městské části to požaduje po soukromém developerovi. Vyměnit je chce za přilehlé pozemky, které chce získat od hlavního města. Schválili to zastupitelé Prahy 6. Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem pod širým nebem. Do pražských Riegrových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce. Koncert nabídne průřez Xindlovou tvorbou od starších písní, které ho proslavili, až po novější skladby. Srpnové zemětřesení v západní Kolumbii způsobilo škody v přepočtu za zhruba 200 miliard korun. Zemřelo skoro 290 lidí a přes 4 tisíce dalších utrpělo zranění. Oznámil to kolumbijský prezident, který zároveň nařídil, aby na zasažených místech zůstaly pátrací a záchranné týmy. Víc než týden po otřesu řada lidí zůstává v nouzových přístřežcích. Fotbalovou Spartu definitivně opustil Indrid Tuci. Albánský útočník přestoupil do slovinské Olympie Lublaň. Tuci přišel na Letnou na konci roku 2023 a v první sezóně se Spartou získal ligový titul i domácí pohár. I vinou zranění pak ztratil místo v A týmu a v minulém ročníku už hostoval v tureckém Kayserisporu. V Praze bude odpoledne zataženo až oblačno, postupně občas zaprší a naměříme nejvýše 21 stupňů Celsia. Zítra se výrazněji oteplí až na 27 stupňů. Převládat má oblačno ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší a vyskytnout se může i bouřka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jsme s vámi také na silnicích, vyzvíme, co se tam děje, řekne nám to Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na pražském okruhu směrem na letiště. Zase zde na Zličín vyšetřují nehodu. Na 24. kilometru se už jede třemi pruhy, zbytek kolony se rozjíždí. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v Davidské části auto, blokuje připojovací pruh a na místě už je policie. Ve Strakonické z centra v Malé Chuchli už projedete dvěma pruhy, silničáři odjeli a nezdržíte se. A na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, zpoždění k Průmyslové 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 14 hodin 33 minut. Za chviličku Shakira a Burna Boy, také Leona Lewis, no a nebo Petr Jungmann, který nám řekne, jak to bylo 18. srpna v historii.

0: 18. srpna dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jak zní lidský hlas po vdechnutí helia? Jako čipmánek.
1: Že to nebylo tak šílený, jak to v televizi vypadalo.
0: Tento prvek objevil v roce 1868 při zkoumání spektra sluneční korony francouzský astronom Pierre Janssen. Tehdy našel neznámé žluté spektrální linie dosud neznámého prvku. Pojmenoval ho po řeckém bohu slunce Heliovi. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
2: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obracíme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutečné pomoci a podpory všetkými prostředkami. Pod textem byly jména Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
0: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později.
3: Hi, I'm Mick Jagger. Kameny
0: se valily do Prahy. Tanky pryč. V roce 1990 zahráli Rolling Stones pro víc jak 100 000 lidí na spartakiádním stadionu na Strahově.
4: Dobrý večer, Šišný pláza.
0: Šlo o první akci svého druhu v postkomunistické Evropě a první opravdu velký koncert u nás. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec. Idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.
5: Pojďme na silnice dozvědět se, co se tam děje. Není toho naštěstí mnoho. Na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na D6 ze 27. kilometru pojedete pomaleji za nájezd v Evropské. Zdržíte se 10 minut. V tunelu Blanka směrem na Troju stojí v Dejvické části auto a blokuje připojovací pruh. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, zpoždění k Průmyslové 10 minut. V ulici u Vršovického hřbitova se popojíždí z Edenu na Bohdalec. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Viny.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
7: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Dermot Kennedy nás přivedl k 15. hodině a tedy k aktuálním zprávám, které pro nás má Mirek Kasan. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo. Dobré odpoledne.

0: Množství cukru u více než poloviny odebraných nápojů. U polévek překročilo doporučený limit soli ještě o něco více vzorků. Zatímco přesolených polévek ve srovnání s loňskem ubylo, přeslazených nápojů naopak přibylo. Hygienici přitom narazili i na výrazné překročení doporučených hodnot. Například v jedné školní jídelně v Praze 4 obsahovala milta s mlékem skoro 7násobně více cukru, než je doporučené množství. U polévek byla nejvyšší naměřená koncentrace soli v luštěninové polévce na základní škole v Praze 8. Jedna porce tak podle hygieniků obsahovala skoro polovinu doporučeného denního množství soli pro dítě. Hygienici ale zdůrazňují, že jejich cílem není jídelny trestat. Chtějí především personálu ukázat, jak vařit zdravěji, aniž by se podle nich muselo ustupovat od chuti jídel. Krve od dárců je stále málo. Vedle nemocnic chybí třeba i ústavu hematologie a krevní transfúze. Ten má teď nedostatek krve skupin 0 a A. Stejně jako minulý týden, tak vyzývá lidi, aby přišli krev darovat. Podle přednosty ústavu Jana Loužila se s nedostatkem krve potýkají nemocnice o letních prázdninách každoročně. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a je málo mladých lidí, kteří jsou ochotní krev zadarmo darovat. Nedostatek krve hlásili v posledních dnech i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady nebo v ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. K pravidelnému darování proto minulý týden vyzvalo i Ministerstvo zdravotnictví. Pražští kriminalisté stíhají muže za dlouhodobé týrání dítěte, partnerky a několika zvířat. Obviněný způsoboval podle policie svým blízkým dlouhodobé fyzické i psychické útrapy a mimořádně surově zacházel se třemi psy a pěti kočkami. Jeho chování v domácnosti zaznamenaly kamery. Na případ upozornila sociální pracovnice. Pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
1: Sociální pracovnice oznámila policii podezření na závažné násilí v rodině. Obviněný měl způsobovat svým blízkým dlouhodobé fyzické i psychické útrapy a současně se měl dopouštět mimořádně surového zacházení s několika psy a kočkami.
0: Muž je aktuálně ve vazbě. V případě odsouzení mu hrozí až 8 let vězení. Na 15 měsíců do vězení poslal německý soud Ukrajince za špionáž ve prospěch Ruska. Jeho dva spoluobčany prokuratura zprostila viny. Muže ve věku 22, 25 a 30 let zadrželi policisté loni v květnu v Kolíně nad Rýnem, Kostnici a ve švýcarském kantonu Thurgau. Státní zastupitelství tvrdilo, že poslali z Německa na Ukrajinu dva balíčky s aktivovanými GPS lokátory. Zásilky měly vybuchnout nad Německem nebo nad Ukrajinou a způsobit co možná největší škody a ovlivnit pocit bezpečí obyvatelstva. Podle prokuratury dala příkaz akci ruská tajná služba. Odložené fotbalové zápasy Jablonce s Baníkem a Hradce Králové z Plzní se oba odehrají 9. září, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Oba duely 5. kola šance ligy byly přeloženy kvůli účasti českých klubů v závěrečném předkole konferenční ligy. Odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejvyššími teplotami mezi 19 a 21 stupni Celsia. Zítra má převládat oblačná obloha, ráno a dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer místy občas zaprší. S menší pravděpodobností čekejte i bouřku. Oproti dnešku se výrazněji oteplí, naměříme až mezi 25 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Je po 15. hodině, vy možná za volantem a Jarda Koller nám řekne, na co si dát pozor.
4: Hezké odpoledne. V tunelu Blanka směrem na Troju stálo v davidské části auto. Před doslova okamžikem odjelo už se deplynule. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz z poždění k Průmyslové 10 minut. V ulici u Vršovického hřbitova se popoždí z Edenu na Bohdalec a na Nuselském mostě směrem do centra je tradiční kolona na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné odpoledne i po 15. hodině s námi na 107.1 FM a v DAB+ a také s takovými hvězdami, jako je Adele.

0: Come on down, Duran Duran s námi na rádiu Praha v 15 hodin a 17 minut. Už jste hlasovali pro náš vinyl? Pokud ještě ne, už můžete, protože všechno je připravené na Facebooku. Proti sobě stojí nejprve LPčko skupiny ABBA Super Trooper z roku 1980. No a tam písně jako už jednou jmenované, které dalo název celému albu Super Trooper, dal The Winner Takes It All, také Happy New Year, All Last Summer nebo Lay All Your Love On Me. Takže buď ABBA a proti nim jsou Fleetwood Mac Tango In The Night z roku 1987. A tam hity Big Love, Little Lies, Everywhere, Family Man a další. Takže kdo zvítězí? Tango in the Night a Fleetwood Mac a nebo ABBA a Super Trooper. Pokud se podívám na aktuální hodnocení, tak už tam pár hlasů je a zatím vede ABBA. Jak to bude dál, bude záležet jen a jen na vás. Podíváme se také na aktuální dopravu a to okem Jardy Kollera.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je obousměrně silnější provoz před Ořechem od dálnice D5 i od Lochkova. Je to na zhruba 10 minut. Mám tady teď čerstvou nehodu od jednoho z našich posluchačů v Modřanské směrem do centra. U zastávky Černý kůň se před okamžikem srazila tři auta a motorka, začíná se tvořit kolona. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je silnější provoz, zpoždění průmyslové 10 minut. Na Nuselském mostě do centra je tradiční kolona také na 10 minut. V Radlické směrem na Smíchov zesílil provoz od obratiště tramvají, je to k Dobříšské na necelých 15 minut a v Bělohorské z centra postojíte před Vypichem od Břevnovského kláštera 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Nejvíc je tu v digitálu, ale také na FM. 15 hodin 31 minut. Máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. S dopravním omezením musí ode dneška počítat řidiči v Radlické ulici v Praze 5. Mezi křižovatkami s Kutvirtovou a Pechlátovou ulicí je uzavřený jízdní pás směrem do centra. Silničáři tam opravují asfaltový povrch vozovky. Auta musí jezdit po tramvajových kolejích, což může zpožďovat tramvaj linky číslo 4. Omezení potrvá do 30. srpna. Zátěžový test aplikace e-doklady ukázal podle Digitální a informační agentury potřebu posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Systém byl ale celou dobu stabilní, test proto agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí, kteří provedli bezmála 60 tisíc přihlášení. Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu, informuje o tom server iRozhlas.cz. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné přidání lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020. Česko zákon upravilo podle komise, ale neodstranilo všechny nedostatky. Případem se bude zabývat Soudní dvůr Evropské unie. Astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici dnes mění 2metrovou vysokorychlostní anténu. Výstup do volného prostoru začal v 14:30 odpoledne našeho času a podle plánu potrvá 6,5 hodiny. Účastní se ho Enel Menon a Sophie Adanotová, první Francouzka, která se vydala do otevřeného vesmíru. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Towsonovou 7-6 a 6-2. V mužské části turnaje jde dál Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fejsovi po setech 1-6, 7-6 a 3-6. Po zbytek odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno, postupně občas zaprší a naměříme nejvýš 21 stupňů Celsia. Zítra se oteplí až na 27 stupňů, převládat má oblačná obloha, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší a vyskytnout se může i bouřka.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jestliže jste za volantem, pak vás bude zajímat, co se děje v Praze. Ví to Jarda Koller.
3: Dobré odpoledne. V Modřanské směrem do centra se u zastávky Černý kůně srazila 3 auta a motorka. Tvoří se kolona od Belárie, je to na více než 10 minut. Na jižní i Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede od sjezdu na Běchovice v opačném směru od Spořilova. V Bělohorské z centra se jede krokem před Vypichem i Bílou horou. Je to celkově na téměř 20 minut. A ve Vilzonově směrem z centra je fronta od Bulhara na Hlávku v most. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Smrt budleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobít Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne v 15.35, s vámi je Rádio Praha. No a my přineseme informaci o tom, že Galerie hlavního města Prahy dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka. Jak to tam vypadá a co tam bude uloženo, prozradíme za 10 minut.
6: I'm

0: Support Lesbians, klišé, s vámi je Rádio Praha, je 15 hodin 44 minut a my se vydáme do původně špinavého skladu, kde byste čekali možná vybavení pro případ války než obrazy a sochy. Areál Bouchalka u Buštěhradu sloužil kdysi civilní obraně, teď má ale úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Umělecká díla tam budou mít podmínky, které by jim mohl závidět nejeden návštěvník galerie.
1: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
2: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
1: V areálu Bouchalky nedaleko Kladna se dříve skladovaly léky, pak vybavení civilní obrany a teď tu najdete jedny z nejcennějších předmětů ze sbírek městské galerie. Třeba originály soch z Karlova mostu.
2: Brokofova díla jsou tady a jsou to samozřejmě ty poškozené originály a kopie jsou dneska zpátky už na mostě.
1: V nových depozitářích mají obrazy nebo sochy ideální podmínky, které dokáží galeristé ovládat. Ladí tak přesnou teplotu nebo vlhkost vzduchu. Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun.
2: Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budeme stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
1: Provozním náměstkem galerie Miroslavem Koláčkem pak zamíříme k takzvanému srdci budovy, kde jsou právě přístroje na ovládání teploty.
3: Ve zkratce zásobníky na teplou vodu, na studenou vodu a tohle je obrovský tepelný čerpadlo, který obhospodařuje těch 18 tepelných vrtů, kterými můžeme jak chladit, tak topit.
1: Budovy mají také solární panely.
3: Před chvílí jsem se koukal do aplikace, tak momentálně, i když je pod mrakem, tak nám fotovoltaická elektrárna pokrývá 50% spotřeby areálu, kdy ve všech depozitářích už dneska máme svých 20 stupňů a 50% relativní vlhkosti, takže ty věci fungují. Jsou složitý, jsou nároční na údržbu, ale fungují.
1: Před zbudováním nového depozitáře uskladňovala galerie hlavního města Prahy své obrazy třeba i v protiatomovém krytu v Hostivaři. Buchalce ale budou mít teď prostor také restaurátoři, pro které je připravených také hned několik ateliérů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: No a my se jdeme podívat také na silnice, vyzvědět, jak dalece houstne doprava s Jardou Kollerem.
4: Hezké odpoledne v Modřanské směrem do centra. U zastávky Černý kůň zasahují u následku nehody. Je tam kolona od Beláriena a to na více než 10 minut. Na jižní i Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede od sjezdu na Běchovice v opačném směru od Spořilova. V Bělohorské z centra se jede krokem před Vypichem i Bílou horou. Je to celkově na téměř 20 minut. Ve Vilzonově z centra je fronta od Bulhara na Hlávkův most. V tunelu Blanka směrem na Troju je silný provoz. Pomalu pojedete zejména v Bubenečské části, tedy od výjezdu na Letnou. A ulice u Vršovického hřbitova je plná z Edenu až na Bohdalec. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
7: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
6: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
8: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha. Hit.

0: Galerie hlavního města Prahy otevřela u Buštěhradu svůj nový depozitář za 250 milionů korun. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Ráno a dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer místy občas zaprší a objevit by se mohla i bouřka.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: Praha se v Evropě řadí mezi města s nejméně dostupným bydlením. Uvádí to Institut plánování a rozvoje hlavního města v publikaci, která srovnává několik evropských metropolí. Na koupi vlastního bydlení si podle ní Pražané musí v průměru našetřit víc než 13 hrubých ročních platů. Pokračuje mluvčí institutu Anna Klímová.
2: V některých městech situaci vyvažuje relativně dostupné nájemní bydlení, u Prahy tomu tak není. V Praze zaplatí lidé za pronájem bytu 40% průměrného platu. Například v Mnichově je to 28% a ve Vídni 14%.
0: Součástí nového obchodního centra Červený vrch by mohly být ordinace pro lékaře a taky kulturní sál. Vedení 6. městské části to požaduje po soukromém developerovi. Vyměnit je chce za přilehlé pozemky, které chce získat od hlavního města. Schválili to zastupitelé Prahy 6. Podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN přesné podmínky dohody s investorem teprve vyjednávají.
3: Tím, že tam máme nějaké pozemky, tak v hodnotě, které vlastně budeme uvolňovat pro ten soukromý projekt, tak získáme zpětně právě tyhle nebytové prostory a podle té výsledné dohody doufám, že i nějaké byty.
0: Galerie hlavního města Prahy dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka u Buštěhradu. Budova má solární panely a k vytápění i chlazení využívá hlubinné vrty. Uložit v ní může galerie až 16 000 uměleckých děl.
4: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
5: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
4: Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Velká Británie bude podle svého premiéra dál stát pevně po boku Ukrajiny. Andy Burnham tak reagoval na varování Ruska kvůli dronům vyrobeným v Británii, které Ukrajina použila k útoku na ruské území. Moskva obvinila Londýn, že tak přispívá k eskalaci války na Ukrajině a zaplatí za to. Británie původ dronů nepotvrdila. Letos v dubnu ale oznámila, že v rámci balíčku podpory Ukrajině dodá desítky tisíc bezpilotních strojů. Ostravský fotbalista Michal Fridrich utrpěl v nedělním duelu první šance ligy proti Artisu Brno lehký pneumotorax, tedy propíchnutí plíce. Baník to uvedl na svém webu. 36-letý obránce už je ale podle něj z nemocnice doma. V příštím týdnu ho čeká kontrolní vyšetření. Fridrich se zranil v závěru nedělního utkání při srážce s ostravským spoluhráčem Abdullahim Bevenem. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, v první polovině noci s deštěm, poté bude srážek ubývat, ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude převládat oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší, s menší pravděpodobností čekejte i bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Je po 16. hodině a kola se nezastavují, ale přibrzdují. Jarda Koller nám řekne, jak je to s dopravou.
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je obousměrně silnější provoz před Ořechem od D5 i od Lochkova, je to na zhruba 15 minut. Na jižní Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou ulicí, pomaleji se jede od sjezdu na Běchovice v opačném směru od Spořilova. Ve Vršovické směrem z centra u Bohemians srazilo auto cyklistů, místo nehody jde oběd po tramvajovém pásu, je tam kolona na necelých 10 minut. V Bělohorské z centra se jede krokem před Vypichem i Bílou horou, je to celkově na téměř 20 minut. Ve

0: Zonovie z centra je fronta od Bulhara na hlávku v Most. V tunelu Blanka směrem na Troju je silný provoz, pomalu pojedete zejména v bubenečské části, tedy od výjezdu na Letnou. A v Českobrodské z centra stojí kolona před Novou Dubčí a je na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Je po 16. hodině a s vámi je Rádio Praha. No a po 16. hodině u nás poetika.

0: Nejvíc je tu v digitálu a také na FM. S vámi je Rádio Praha v 16 hodin a 16 minut. No a pokud s námi budete i v 21 hodin, tak se můžete vrátit do legendárních 80. let. Připomeneme vám čtyři největší hity evropský hitparád ze srpna 1986. Tehdy jim vévodili Doctor and the Medics, Peter Gabriel, Madonna a Level 42. Zahrajeme si také tři hity z fenomenálního třetího alba Rakušana Falka. Do našich vod zabrouzdáme s hitem z první desky skupiny Gentour 001. No a k tomu další legendární hvězdy a její hity. Retro na 107.1 FM a v DAB+, tedy po zprávách v 9 hodin dnes.
1: Praha je nej. Když vstoupíte do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, stačí jen zvednout hlavu. Nad vámi se totiž rozprostře největší barokní freska v Praze. Má neuvěřitelných 1500 metrů čtverečních. Víte, že tahle freska neměla jen zdobit, ale taky vyprávět příběh a učit? Barokní umělci pomocí iluzí a symbolů doslova otevřeli strop do nebe. A právě proto je tenhle chrám pro mnoho lidí jedním

0: Je tady také aktuální doprava a s ní Jarda Koller.
1: Dneska odpoledne na Pražském okruhu je obousměrně silnější provoz před Ořechem od D5 i od Lochkova, je to na zhruba 15 minut. Ve ulici k Barandovu houstne provoz před okruhem, popojíždí se od Kauflandu. Na jižní i Štěrboholské spojce jsou obousměrné kolony před Průmyslovou ulicí, pomaleji se jede od sjezdu na Bychovice v opačném směru od Spořilova. Ve Vršovické směrem z centra u Bohemians srazilo auto cyklistů, místo nehody jde oběd po tramvajovém pásu, je tam kolona na necelých 10 minut. V Povltavské se u odbočky na Bulovku stala nehoda, postojíte v kolonách a v obou směrech více než 10 minut. Ve Vilzonově z centra je fronta od Bulhara na Hlávku v most, v tunelu Blanka směrem na Troju je silný provoz, pomaleji pojedete v Bubenečské části a v Českobrodské z centra stojí kolona před Novou Dubčí a je na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 16.30, zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Limity cukru v nápojích a soli v polévkách překročila víc než polovina vzorků, které pražští hygienici odebrali ve školních jídelnách v letošním prvním pololetí. Příliš mnoho cukru, podle mluvčí hygieniků Petry Batok, obsahovalo 51% nápojů, příliš soli 62% polévek. V meziročním srovnání počet přeslazených nápojů stoupl, množství přesolených polévek naopak kleslo. Pražské vodovody a kanalizace připravili na září pro veřejnost prohlídky kanalizačního prostoru přímo pod staroměstskou radnicí, takzvaného cizineckého vstupu. V předchozích letech o ně byl velký zájem. Firma proto rozšířila počet dní, kdy mohou lidé do podzemí vyrazit. Prohlídka je bezplatná, nutná je ale rezervace konkrétního data a času na webu společnosti, informoval o tom mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla to dnes mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Soud v Damašku dnes vynesl trest smrti nad Vásimem Asadem, bratrancem ex-prezidenta Bašára Asada, a to za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, spáchané za občanské války v letech 2011 až 2024, informovala o tom agentura AFP. Proti verdiktu se lze odvolat k nejvyššímu soudu. Také Bašár Asad dostal už minulý týden ust od soudu v Damašku trest smrti, ale v nepřítomnosti, protože předloni uprchl do Ruska. Fotbalovou Spartu definitivně opustil Indrid Tuci. Albánský útočník přestoupil do slovinské Olympie Lublaň. Tuci přišel na Letnou na konci roku 2023 a v první sezóně se Spartou získal ligový titul i domácí pohár. I vinou zranění pak ztratil místo v A týmu a v minulém ročníku už hostoval v tureckém Kayserisporu. V Praze bude zítra převládat oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas s přeháňkami nebo deštěm. S menší pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. Nejvyšší teploty zítra vystoupí k 25 až 27 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady Jarda Koller s aktuální dopravou.
3: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem od D5 i Lochkova. Je to na zhruba 15 minut. V ulici k Barandovu houstné provoz před okruhem popoždí se od Kauflandu, zpoždění kolem 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova, před sjezdem na Strašnice stojí v levém pruhu porouchané auto. V silném provozu se jede až za Lanový most, je to celkově na 15 až 20 minut. Ve Vilzonově z centra je fronta od Bulhara na Hlávku v most, v Českobrodské z centra stojí kolona před Novou Dubčí a je na 20 minut a před Hradou stojí kolony ze všech směrů kvůli výkopu uprostřed křižovatky. Zdržení 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16 hodin 33 minut. S vámi je tedy Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. No a za chviličku už Milli Vanilli, ale také Jirka Štefl s pražskými typy.

0: Nejvíc hitů v digitálu a také na FM 16 hodin 45 minut. No a také pražské tipy, které pro vás připravuje Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Holešovickém areálu 7 můžete zažít koncert Davida Kollera a jeho kapely. Uslyšíte tam nejnovější písně, ale i legendární hity, které naspíval se skupinou Lucie. Koncert Pod širým nebem si užijte ve středu večer. Ve čtvrtek pak v areálu 7 vystoupí skupina Vypsaná fixa. A Permanent Pragovka vás zve na XXL Festival kyseláčů. To je akce, na které ochutnáte piva nejrůznějších druhů a obzvlášť ta, která chutnají třeba po malinách, broskvích, jahodách nebo borůvkách. Na své si tam přijdou i ti, kteří pivo nepijou, no a na místě si dáte i něco dobrého k jídlu. Festival kyseláčů navštivte v Permanentu Pragovka od středečního odpoledne do nedělního pozdního večera. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem Instagramu, stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Jsme také na silnicích a společně s námi Jarda Koller.
2: Dobré odpoledne, na pražském okruhu zůstává obousměrně silný provoz před Ořechem od dálnice D5 i od Lochkova, je to na zhruba 15 minut. V ulici k Barandovu se popojíždí před okruhem od Kauflandu, je to na více než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova k Průmyslové, je to na čtvrt hodinu. Ve Vilzonově z centra je fronta od Bulhara na Hlávku v most, v Českobrodské z centra stojí kolona před Novou Dubčí a je na 20 minut. Před ohradou stojí kolony ze všech směrů kvůli výkopu uprostřed křižovatky zdržení 10 minut a v Dobří fronta před Mrázovkou od Zlíchovského tunelu. Je to kvůli regulaci provozu v tunelech. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
4: Depeche Mode. Live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
3: Praha žije.

0: Tak to byl Ed Sheeran na Rádio Praha, je právě 17 hodin, jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan, hezké odpoledne.
1: A Olda už je pryč, je tu Petr Zajíček, hezké odpoledne. Opozice v Praze 4 podala podnět ke svolání mimořádného zastupitelstva kvůli referendu o nájmu radnice. Na Plzeňsku se bude o víkendu konat festival Hip Hop Camp, chystá se na něj i policie. Portugalsko bojuje s lesními požáry, situace se kvůli horku a větru může podle úřadu ještě zhoršit. A zítra bude převážně oblačno, ráno a dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer místy občas zaprší a naměříme až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Opoziční zastupitelé Prahy 4 chtějí svolat mimořádné zastupitelstvo. Požadují vypsání referenda k nájmu radnice, kterou si městská část pronajímá na základě dlouhodobé smlouvy za desítky milionů korun ročně.

0: zájem prodlužovat. Dělníci opraví bastion svaté Ludmily na pražském Vyšehradě, upraví zeminu a zlepší odtok vody. Práce za necelé 3 miliony korun začnou v září a potrvají zhruba do konce října. Pokračuje Milan Ševčík, vedoucí úseku správy majetku Národní kulturní památky Vyšehrad.
1: Příčina té opravy je vlastně dlouhodobá. Dochází tam k promrzání té části bastionu a k objemovým změnám vlivem toho, že tam natečená voda zmrzne, zvětší svůj objem a ten bastion je potrhaný.
0: Po šestileté přestávce se vrací festival Hip Hop Camp. V pátek a v sobotu obsadí bývalou vojenskou základnu Kosmo u Kralovic na severním Plzeňsku. Na pěti scénách vystoupí desítky interpretů. Mezi hlavní hvězdy patří americký producent The Alchemist, držitelé Grammy, Digable Planets a rapper Freddie Gibbs. Program nabídne také taneční souboje, společné rapování nebo kilometrovou plochu pro legální graffiti. Kvůli očekávanému počtu návštěvníků posílí policie dopravní i pořádkové hlídky a nasadí také antikonfliktní tým. Portugalsko zmobilizovalo asi tisícovku hasičů kvůli nejméně pěti aktivním požárům po celé zemi, informuje o tom portugalská veřejnoprávní RTP. Některé požáry se sice pomalu sklidňují, úřady se ale obávají dalších kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Meteorologové na dnešek předpovídají silný vítr a vysoké teploty. V devíti okresech kvůli vedru platí oranžový stav pohotovosti. Vlhkost vzduchu by měla klesnout pod 30%. Portugalská civilní ochrana mimo jiné zakázala pálení a používání ohně k vaření ve venkovských oblastech. Fotbalisté Lyonu dnes vstoupí do závěrečného předkola Ligy mistrů. Přemožitel pražské Sparty nastoupí na hřišti Fenerbahce Istanbul.
2: V sestavě francouzského celku bude zřejmě znovu chybět český reprezentant Pavel Schulz, který ještě není fit po červencovém zranění kolena. Lyon se mezi evropskou elitu může vrátit po šesti letech. Fenerbahce na postup čeká od roku 2008. Utkání v Turecku začne ve 21 hodin. Ve stejný čas odstartují i zápasy Dynamo Záhřeb, Viking Stavanger a Levski Sofia a AEK Atény. Právě s Řeckem český fotbal na dálku bojuje o klíčové desáté místo v koeficientu národů, které zaručuje přímý postup mistra do hlavní části Ligy mistrů. František Typovský, Radiožurnál.
0: Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, v první polovině noci s deštěm, poté bude srážek ubývat. Postupně se ochladí na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude převládat oblačná obloha, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší. S menší pravděpodobností čekejte i bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A ještě přidáme dopravní informace s Jardou Kollerem.
5: Dobré odpoledne, na okruhu jsou fronty před Ořechem od dálnice D5 z 22. kilometru směrem na letiště od Lohkova z 15. kilometru, je to v obou směrech na čtvrt hodiny. Ve ulici k Barandovu se popojíždí před okruhem od Kauflandu, je to na více než 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova, k Průmyslové je to na čtvrt hodinu, navíc v koloně u sjezdu na Zahradní město řeší nehodu. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence na IP Pavlova v opačném směru od Bulhara, v Českobrodské z centra stojí kolona před Novou Dubčí a je na více než 20 minut. Před ohradou stojí kolony ze všech směrů kvůli výkopu, uprostřed křižovatky zdržení až 15 minut. V Dobříšské je fronta před Mrázovkou, táhne se už z jižní spojky, je to kvůli regulaci provozu, a v Povltavské postojíte směrem k Blance z konce Čuprovy k odbočce na Bulovku. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je hudební nabídka po 17. hodině. Siza. Pak třeba Purple Disco Machine a Retrosonics. A zaspívá Billie Eilish. A Petr Zajíček ze studia přeje hezký den.

0: Tak včera večer po 9. hodině jsme na rádiu Praha odehráli vámi zvolený vinyl, tedy skupinu Coldplay a Viva La Vida. No a ode dneška na Facebooku Rádia Praha už běží další hlasování do nového vinylu, který budeme hrát příští pondělí, to bude 24. srpna už. A na vás tedy je, jestli to bude v příštím týdnu album skupiny ABBA Super Trooper. Je to jejich 7. album z roku 1980, kde jsou věci jako The Winner Takes It All, Andante Andante nebo Lay All Your Love On Me. A nebo si dáme 14. album další legendární formace Fleetwood Mac, a to se jmenuje Tango in the Night a vyšlo v roce 1987. A tam kromě titulní je samozřejmě hlavní věcí Little Lies, Malé lži, což je taková věc, která je do dneška hraná v rádích, hodně známá záležitost. Takže Fleetwood Mac a nebo ABBA ze Švédska a jejich Super Trooper hitové album z roku 1980. Je to na vás, hlasujte už teď na Facebooku Rádia Praha. A jak to vypadá momentálně v dopravě, tak to už je připraven s aktualizací nám sdělit Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne, na okruhu jsou fronty před Ořechem od dálnice D5 z 22. kilometru směrem na letiště od Lohkova z 15. Je to v obou případech na čtvrt hodiny. V ulici k Barandovu se fronta před okruhem protáhla, od akvaparku je to na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova k Průmyslové, je to na čtvrt hodinu, navíc se v koloně u sjezdu na Zahradní město řeší nehodu. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence až na IP Pavlova, v opačném směru od Bulhara na Hlávkův most. V Českobrodské z centra stojí kolona před Novou Dubčí a je na více než 20 minut. V Dobříšské fronta před Mrázovkou táhne se už z konce jižní spojky, je to kvůli regulaci provozu. V Povltavské postojíte směrem k Blance z konce Čuprovy ulice k odbočce na Bulovku a v ulici Jana Žilevského se jede krokem od Olšanských hřbitovů až na ohradu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Meteorologové dnes v celém Česku zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. V posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. V pražských Riegerových sadech dnes oslaví narozeniny písničkář Xindl X občanským jménem Ondřej Ládek. Pod širým nebem vystoupí s kapelou hosty a připravena je i filmová projekce. Vyprodaný koncert nabídne průřez jeho tvorbou od starších písní, které ho proslavili, až po novější skladby. Jako předskokan vystoupí písničkář Láska, Xindl X nastoupí v 7 hodin. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce zachovat přípravné třídy i po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky. Děti si v nich zvykají na školní prostředí před nástupem do první třídy. Podle současného zákona měly přípravné třídy v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale předpokládá, že je i nadále bude potřebovat část dětí. Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu, informuje o tom server iRozhlas.cz. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné předání lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020, bude se jim zabývat Soudní dvůr Evropské unie. Fotbalistům ostravského Baníku bude minimálně týden chybět Michal Fridrich. 36-letý obránce v nedělním prvoligovém utkání proti Artisu Brno utrpěl po zásahu kolenem do hrudníku lehký pneumotorax, tedy propíchnutí plíce. Už je ale z nemocnice doma a příští týden ho čeká kontrola. Baník to uvedl na svém webu. V Praze bude zítra převládat oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A teď doprava a Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne, na pražském okruhu jsou fronty před Ořechem od dálnice D5 z 22. kilometru směrem na letiště od Lochkova z 15. Je to v obou směrech na čtvrt hodiny. V ulici k Barandovu se jede krokem od Aquaparku, je to na 15 minut, na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u Spořilova, k Průmyslové je to na čtvrt hodinu, navíc v koloně u sjezdu na Zahradní město stále řeší nehodu. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence na IP Pavlova v opačném směru od Bulhara. V Českobrodské z centra stojí kolona před Novou Dubčí, je na více než 20 minut, v Dobřížské fronta před Mrázovkou táhne se už z konce jižní spojky, je to kvůli regulaci provozu. V Povltavské postojíte směrem k Blance z konce Čuprovy k odbočce na Bulovku a Holešovičky se zaplnily směrem do centra, je to kvůli regulaci na vjezdu do Blanky. Zpomaluje se teď už na konci Liberecké ulice a je to celkově na zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Uzavřené křižovatky a několika kilometrové objížďky. Taková je situace v Kamenném přívozu u Prahy, kde silničáři bourají most přes Sázavu. Více se dozvíte v reportáži už za pár minut.

0: Silničáři začali opravovat most přes Sázavu v kamenném přívozu u Prahy. Železná konstrukce z roku 1901 byla ve velmi špatném stavu a musí ji zbourat. Zhruba za rok nahradí nový most, který má stát 132 milionů korun. Řidiči tak musí místo složitě objíždět.
1: Na obou koncích železného mostu v kamenném přívozu silničáři rozmístili značky a betonové bloky. Někteří řidiči až u nich zjistili, že musí jet po objízdné trase. Využívat ji musí také paní Martina, která bydlí na levém břehu obce v části Hostěradice.
2: My bydlíme za řekou, školu máme tamhle, že jo, na druhé straně, takže se to musí ty, co budou jezdit autem, objíždět. Takže to bude jako katastrofa.
3: Když se podíváte na ten most, máte pocit, že už bylo třeba ho opravit?
2: Dávno, ježiš, před 20 lety už měl být pryč.
1: Kromě mostu uzavřeli silničáři také přilehlé křižovatky, aby u nich mohli skladovat techniku a materiál. Obec je tak na obou březích téměř neprůjezdná, jak popisuje další zdejší obyvatel Pavel Pála.
4: Ty objížďky jsou tady strašní, protože ty kopce tady, ty cesty vlastně jsou těžkosízný a ty lidi budou mít problémy.
1: Jinudy jezdí také autobusy. Cestující z kamenného přívozu mimořádně vozí mikrobus. Velký autobus by se totiž neměl kde otočit, popisuje nezávislá místostarostka Eva Drahošová.
5: Prozatím do konce prázdnin je autobusová doprava řešena tak, že je kyvadlově mezi Jílovem a kamenným přívozem, kde se autobus točí přes místní restaurací.
1: Po dokončení demolice silničáři postaví na stejném místě nový most. Podle radního Středočeského kraje Josefa Pátka z ODS by práce měly být hotové do konce příštího roku.
6: Nový most se z původních 8 metrů rozšíří na 9,6 metrů. Nová nosná konstrukce bude tvořena spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s ocelovými nosníky a spřahující železobetonovou deskou.
1: Krajská správa a údržba silnic za stavbu zaplatí zhruba 132 milionů korun. Z kamenného přívozu u Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: A vracíme se zpátky do hlavního města, jak to vypadá v dopravě, tak to už nám řekne Jarda Koller.
7: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu zůstávají tradiční fronty před Ořechem od dálnice D5 z 22. kilometru směrem na letiště od Lohkova z 15. Je to v obou směrech stále na čtvrt hodiny. V ulici k Barandovu se jede krokem od akvaparku, je to na 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most a zpomalíte za Spořilovem, za Lanový most je to na více než 10 minut. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence na IP Pavlova v opačném směru od Bulhara. V Českobrodské z centra trvá silný provoz za Dolními Počernicemi do Nové Dubče. Je to na 20 minut. V Dobřížské je fronta před Prázovkou, táhne se už z jižní spojky, je to kvůli regulaci provozu. V Povltavské postojíte směrem k Blance z konce Čuprovy k odbočce na Bulovku. Polešovičky se zaplnily směrem do centra, zpomaluje se na konci Liberecké, k tunelu Blanka je to na zhruba 20 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Viny.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
9: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Tectonic Pussycat Dolls na Rádiu Praha, teď už zprávy na 18. hodinu, které opět připravil kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký podvečer.
1: Díky Petře, hezký podvečer. Příspěvek na přípravné kurzy na zkoušky na střední školy budou moci žádat žáci z Prahy 6. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze znovu prosí lidi, aby přišli darovat krev. Stát příští rok znovu převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Rodiče dětí z Prahy 6 budou moci využít příspěvek na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Žáci 9. tříd na ně můžou získat 2000 korun. Peníze ale dostanou taky uchazeči z 8. tříd, kteří se budou hlásit na umělecké obory. Schválilo to vedení 6. městské části. O příspěvek budou moci rodiče požádat od září do konce března příštího roku. O podmínkách mluví místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková z Prahy sobě.
3: Musí splňovat následující podmínky. Žák má trvalý pobyt v městské části Praha 6 a současně formou čestného prohlášení potvrdí, že v době podání žádosti navštěvuje 9. nebo 8. ročník základní školy zřizované na území České republiky.
1: Krve od dárců je stále málo. Vedle nemocnic chybí třeba i ústavu hematologie a krevní transfúze. Ten má teď nedostatek krve skupin 0 a A. Stejně jako minulý týden, proto vyzývá lidi, aby přišli darovat. Podle přednosti ústavu Jana Loužila se s nedostatkem krve potýkají nemocnice o letních prázdninách každoročně. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a je málo mladých lidí, kteří jsou ochotní krev zadarmo darovat. Nedostatek krve hlásili v posledních dnech i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady nebo v ústřední vojenské nemocnici. K pravidelnému darování proto minulý týden vyzvalo i ministerstvo zdravotnictví. Poplatky za obnovitelné zdroje energie bude za firmy a domácnosti platit stát i příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Shodl se na tom se svou kolegyní z hnutí ANO, ministryní financí Alenou Schillerovou, se kterou jednal o rozpočtu svého rezortu na příští rok.
4: Firmy ani domácnosti nebudou dále platit za ten solární tunel ze 2009-2010. Ta částka, jaká bude, vždycky až ve finále, protože to se určuje víceméně ke konci roku.
1: Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Naopak šetřit chce Karel Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Rusko obvinilo Británii z úmyslné eskalace války na Ukrajině. Moskva tvrdí, že Kyjev k útokům na Rusko používá drony vyrobené v Británii. Kreml z toho podle své ambasády v Londýně chce vyvodit důsledky. Británie

0: Ostravě, kde prohrál 0-1. Brněnští fotbalisté rozporují například svůj první neuznaný gól Dominika Preisslera z 11. minuty, který neplatil kvůli offsideu. Protest adresovaný Ligové fotbalové asociaci zveřejnil Artis na svém webu. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, v první polovině noci s deštěm. Poté bude srážek ubývat. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude převládat oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší. S menší pravděpodobností čekejte i bouřku. Nejvyšší teploty se budou zítra pohybovat mezi 25 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jsou tady dopravní informace a Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na okruhu zůstávají tradiční kolony před sjezdy na Ořech od dálnice D5 z 22. kilometru. Směrem na letiště od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru je to v obou směrech na čtvrt hodiny. V ulici k Barandovu se jede krokem od akvaparku, je to na 15 minut. V tunelu Mrázovka směrem na Břevnov zastavilo auto, blokuje pravý pruh. Regulace na vjezdu do tunelu bude pokračovat, plná je stále Dobříšská, kolona se táhne už z Barandovského mostu. V Českobrodské z centra trvá silný provoz za Dolními Počernicemi do Nové Dubčí. Je to na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u sjezdu na Zahradní město. Zelanový most je to na více než 10 minut. V Povltavské postojíte směrem k Blance z konce Čuprovy ulice k odbočce na Bulovku. Holešovičky jsou plné směrem do centra, zpomaluje se na konci Liberecké k tunelu Blanka, je to na zhruba 20 minut. A v Edenu se na křižovatce srazilo policejní auto s osobním, blokují pravý pruh směrem na Želivského a jízdní pruh směrem do Strašnic. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražský update. Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
1: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: V dnešním pražském updateu vás pozveme na podzimní akce, které připomenou muzikanta Mekyho Žberku, od jehož odchodu do hudebního nebe v listopadu uplyne přesně 5 let. Prahu 6 a 8 nově spojuje autobusová linka číslo 145, která jezdí tunelovým komplexem Blanka. V reportáži se už za chvíli dozvíte podrobnosti. No a ani dnes nebude chybět perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký úterní večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Tunelovým komplexem Blanka začala jezdit první pravidelná městská autobusová linka. Má číslo 145 a spojuje Čimice s Dejvicemi. Trasu ujede asi za 20 minut. První pracovní den ji využili tisíce lidí.
2: Jelo se příjemně a cesta se mi o pár minut do práce zkrátí.
3: Říká paní Jitka, která jede do práce z pražských Bohnic a právě vystoupila z tunelbusu na Hradčanské.
2: Jezdím z Prahy 8 z Bohnic a jezdím vlastně každý den do práce.
3: Z Prahy 8 přijel také pan Vladimír.
4: Jedu s Čimic vlastně poprvé, to 145 a celkem je to perfektní pro mě. Jedu do Uvenky.
3: Také paní Daně ze středočeské Odoliny vody linka číslo 145 zkrátí ranní dojíždění do práce v Liboci.
5: Ten tunel bus mi zkrátí cestu asi o nějakých 15-20 minut.
3: Říká, že na cestě už nebude muset tak často přestupovat.
5: Teď jsem jezdila hodně tramvajema a bylo to docela náročný, tak doufám, že teď budu stávat později.
3: Také pan Stadler využil novou tunelbusovou linku při ranní cestě do práce.
6: Z Podhajského pole a jezdím mnohem spalku, tam pracuji. Je to mnohem lepší.
3: Zkrátit dojezdový čas, ale i pomoci přetíženému metru má právě nová takzvaná tunelbusová linka, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
7: Ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
3: V ranní špičce linka jezdí každých 6 minut. Přes den jsou intervaly delší. Pro lepší průjezd při kolonách můžou autobusy využívat nově vzniklé buspruhy. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Jak to vypadá teď v dopravě, řekne Jarda Koller.
8: Hezký večer. Na okruhu zůstávají tradiční fronty před sjezdy na Ořech od dálnice D5 z 22. kilometru směrem na letiště, od sjezdu na Lochkov z 15. kilometru. Je to v obou směrech už jen na zhruba 10 minut. Provoz slábne. V ulici k Barandovu se jede krokem od Kauflandu 10 minut k nájezdu na okruh. V tunelu Mrázovka směrem na Břevnov stojí auto, blokuje pravý pruh. Regulace na vjezdu do tunelu pokračuje. Plná je stále do Břížská. V Českobrodské z centra trvá silný provoz. Za Dolními Počernicemi překvapí dlouhá kolona do Nové Dubče. Na 25 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u sjezdu na Zahradní město. Zelanový most je to na 10 minut. V Povltavské postojíte směrem k Blance z konce Čuprovy k odbočce na Bulovku. A v Edenu se na křižovatce srazila dvě auta. Na místo přijeli hasiči ve Vršovické. Teď nejde projet směrem z centra do Strašnic a tvoří se také kolona směrem z Bohdalce. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
11: No, je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
10: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
12: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, mohou zůstat ve školce nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Přípravné třídy přitom měly od září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale teď chce zachovat. V době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
2: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
3: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
2: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
3: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
4: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji splulo těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
3: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho budou.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
3: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
3: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči. Lidé z Prahy 3.

0: Posloucháte Pražský update a je to souhrn dnešních pražských zpráv s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. S dopravním omezením a zdržením musí od dneška počítat řidiči v Radlické ulici v Praze 5. Mezi křižovatkami s Kutvirtovou a Pechlátovou ulicí je uzavřený jízdní pás směrem do centra. Silničáři tam vyměňují asfaltový povrch vozovky. Auta musí jezdit po tramvajových kolejích, což může také zpožďovat tramvaj linky číslo 4. Omezení potrvá do 30. srpna. Provoz tramvají v pražské Střelničné ulici dnes ráno zhruba na 2 hodiny zastavila srážka tramvaje s dodávkou. Nehoda se stala kolem 8 hodiny mezi Kobylisy a sídlištěm Ďáblice. Podle policie při nehodě utrpěli zranění 2 lidé. Okolnosti srážky policisté vyšetřují. Tramvajová linka číslo 10 v úseku nejezdila a cestující vozili náhradní autobusy. Opoziční zastupitelé Prahy 4 chtějí svolat mimořádné zastupitelstvo. Požadují vypsání referenda k nájmu radnice, kterou si městská část pronajímá na základě dlouhodobé smlouvy za desítky milionů korun ročně. Podle koalice Společně pro změnu je to moc. Referendum by se podle návrhu mohlo konat současně s říjnovými komunálními volbami. Součástí nového obchodního centra Červený vrch v Praze 6 by mohly být ordinace pro lékaře a kulturní sál. Vedení městské části to požaduje po soukromém developerovi. Vyměnit je chce za přilehlé pozemky, které chce získat od hlavního města. Schválili to zastupitelé Prahy 6. Senát kvůli nepříznivé předpovědi počasí zrušil dnešní program letního kina v pražské Valdštejnské zahradě. Od 9 hodin večer se tam měla zdarma promítat film Letní škola 2001. Podle meteorologů je ale po 8 hodině až 80% pravděpodobnost deště. Filmový večer se proto neuskuteční. Návštěvníkům zoologické zahrady v pražské Troji se od zítřka ukáže mládě Lachtana jihoafrického. Sameček, který je pravnukem legendárního Gastona, se narodil 5. června. Doteď pobýval v zázemí se svou matkou Daisy, kde se postupně učil plavat. Teď už mládě podle ošetřovatelů získalo dost zkušeností, aby mohlo do velkého expozičního bazénu v dolní části areálu. V Praze bude zítra převládat oblačná obloha, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady pražské dopravní informace a Jarda Koller.
3: Hezký večer. Na pražském okruhu zeslábl provoz, zůstává tam už jen zbytek kolony u nájezdu z Barrandova směrem na letiště. V Českobrodské z centra trvá silný provoz za Dolními Počernicemi do Nové Dubče, je to na 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od sjezdu na Běchovice k Průmyslové na více než 10 minut. V Edenu se na křižovatce srazila 2 auta, vozidla se podařilo před okamžikem odklidit a podařilo se obnovit provoz. Ve Vršovické z centra se tedy už do Strašnic dá projet a čekejte kolonu také z Bohdalce směrem na Želivského. Kolony se začnou rozjíždět, ale nějakou dobu to potrvá. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: 17. srpna dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jak zní lidský hlas po vdechnutí helia? Jako čipmánek.
1: Že to nebylo tak šílený, jak to v televizi vypadalo.
0: Tento prvek objevil v roce 1868 při zkoumání spektra sluneční korony francouzský astronom Pierre Janssen. Tehdy našel neznámé žluté spektrální linie dosud neznámého prvku. Pojmenoval ho po řeckém bohu slunce Heliovi. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
2: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostředkami. Pod textem byly jména Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bíra.
0: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později.
3: Hi, I'm Mick Jagger. Kameny se valily do Prahy.
0: Kameny se valily do Prahy. Tanky pryč. V roce 1990 zahráli Rolling Stones pro víc jak 100 000 lidí na spartakiádním stadionu na Strahově.
4: Dobrý večer, Šišný pláza.
0: Šlo o první akci svého druhu v postkomunistické Evropě a první opravdu velký koncert u nás. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Před 2 lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.

0: Pražský advent.
1: Atlantida, 22 dní nebo Bělý květ. Písně Mekyho Žbirky znají posluchači napříč generacemi a jeho hudba nezmizela ani 5 let po jeho odchodu. Naopak, na podzim jeho tvorbu připomenou hned 3 výjimečné projekty.
2: Fanoušci se na začátku září dočkají nového alba Miroslav Žbirka Special, které vůbec poprvé na vinilu nabídne písně, které se nikdy neobjevily na jeho řadových deskách. Vedle známých hitů si tak budou moct poslechnout třeba vzácnou nahrávku remixu autobiografické písně Slávou opitý nebo archivní skladby z počátku

0: Hity historicky prvního slovenského vítěze československé ankety Zlatý slavík z roku 1982 zaspívají v pražském obecním domě za doprovodu jeho kapely a Karlovarského symfonického orchestru třeba čtyři tenoři David Kraus nebo operní pěvkyně Soňa Godárská. Koncert pak 21. října naváže dosud největší výstava grafičky a ilustrátorky Míly Firstové. Právě ona vytvořila grafický návrh pro obal Žbirkova alba z roku 2018 s názvem Double Album. Ve světě se proslavila ale už o několik let dříve, když spolupracovala s britskou skupinou Coldplay. Pro britské hudebníky navrhla česká grafička obal alba Ghost Stories a výtvarně se podílela i na tvorbě čtyř singlů, byla mezi nimi i skladba Sky Full of Stars. Na výstavě v obecním domě Firstová představí nejen své známé práce, ale i díla, která veřejnost dosud neviděla. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: A po 15 minutách opět pražská doprava a Jarda Koller.
3: Hezký večer. V Českobrodské z centra trvá silný provoz za Dolními Počernicemi do Nové Dubče. Je to na necelých 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je to od sjezdu na Bychovice k Průmyslové na více než 10 minut. FEDNu vyšetřují strážku dvou aut už mimo jízdní pruhy kolony ve Vršovické z centra a v ulici u Vršovického hřbitova směrem z Bohdalce se zkracují. Zdržíte se už jen krátce. A v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na necelých 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: pojďme se ještě podívat na počasí. V noci i zítra bude většinou oblačno až zataženo a také může zapršet. Teploty půjdou nahoru v noci 17 až 15 stupňů Celsia, zítra přes den letních 25 až 27 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Praha patří v Evropě k městům, kde se nejvíce snižuje dostupnost bydlení. Letiště Praha zadalo forenzní audit a prověřuje i nábor šéfa bezpečnosti Švejdara. Skoro 29 bilionů korun žádají v přepočtu 4 americké státy od firmy Meta za to, že její Instagram a Facebook poškozují děti. Soud začíná dnes. A zítra bude převážně oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší a naměříme až 27 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha se v Evropě řadí mezi města s nejméně dostupným bydlením. Uvádí to Institut plánování a rozvoje hlavního města v publikaci, která srovnává několik evropských metropolí. Na koupi vlastního bydlení si podle ní Pražané musí v průměru našetřit víc než 13 hrubých ročních platů. Pokračuje mluvčí institutu Anna Klímova.
2: V některých městech situaci vyvažuje relativně dostupné nájemní bydlení, u Prahy tomu tak není. V Praze zaplatí lidé za pronájem bytu 40% průměrného platu. Například v Mnichově je to 28% a ve Vídni 14%.
0: Na letišti Praha začal forenzní audit hospodaření a zadávání veřejných zakázek za minulého vedení. Společnost si zároveň interně prověřuje okolnosti náboru ředitele bezpečnosti Jana Švejdara, uvedl to mluvčí letiště Jiří Hanych. První výsledky by mohly být známé během několika týdnů, celý audit ale potrvá několik měsíců. Jeho rozsah mohou ovlivnit případná zjištění. Interní prověrka se týká někdejšího policejního prezidenta Jana Švejdara a jeho loňského výběrového řízení. Vedení letiště prověřuje například jeho jazykovou vybavenost, konkrétně znalost angličtiny nebo úroveň bezpečnostní prověrky. Výsledky auditu letiště zveřejní po jeho skončení. Hromadné onemocnění návštěvníků prznicových lázní v Jeseníku podle prvních výsledků testů způsobily noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje křečemi, průjmy a zvracením. Podle hygieniků se

0: Žalobu podali 4 americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomně navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislými. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
1: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomně navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Cincinnati ve třetím kole. Američance Madison Keysové podlehla po setech 1-6 a 3-6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála ani set. Ve druhé sadě si Siniaková vypracovala 3 breakboly, ale ani jeden nevyužila. V generálce na US Open bude Siniaková pokračovat ve 4 hře. S tradiční spoluhráčkou Taylor Townsendovou jsou v Cincinnati coby nasazené jedničky ve druhém kole. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, v první polovině noci s deštěm, poté bude srážek ubývat, ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude převládat oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší. S menší pravděpodobností čekejte i bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A jsou tady dopravní informace a Jarda Koller.
4: Hezký večer. V Českobrodské směrem z centra se po pojíždí před Novou Dubčí. Zdržíte se 15 minut. Provoz v Praze jinak citelněji zeslábl a většina kolon se rozjela. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se jede pomaleji. Od sjezdu na Dolní Počernice zdržíte se jen krátce. A v Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na zhruba 5 minut. Šťastnou cestu a dobrý večer.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: A to už je hudební menu po 19. hodině. Martin Garrix a U2. Avicii a Ella King. A třeba Alex Warren. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.

0: Kladně vzniká nová budova hlavního nádraží. Dělníci už postavili dřevěnou konstrukci. Hotovo mají mít příští rok. V nádražní hale bude třeba kavárna, pokladny nebo veřejné toalety. Eskalátory potom budovu propojí s podchody na nástupiště.
1: Na kladenské hlavní nádraží přijel vlak, který míří do pražských Bubnů. Čekal na něj třeba pan Martin, který stavbu nové nádražní budovy oceňuje.
2: Určitě pro to cestování si myslím, že to bude nějaký přínos, tady ta nová, protože ta historická, která tady byla původně, neodpovídala vlastně těm požadavkům té přestavby. Tak věřím, že to bude dobrý, no, že by to bylo teda.
1: Naopak paní Eva, která odsud také jede do Prahy, si přála zachování staré budovy.
3: Když se stýská po té staré budově, no.
1: My teď stojíme s Vladimírem Kasou, který tady na stavbě zajišťuje technický dozor před dřevěnou konstrukcí. Zatím je to dřevěná konstrukce, nicméně bude to nádražní hala. Jak bude vypadat?
4: Teďka, co vidíme, tu dřevěnou konstrukci před náma, tak ta bude opláštěná prosklenou fasádou. Vevnitř budou komerční prostory, gastro, kavárna, výpravní hala. Pro cestující.
1: Dělníci tady mají vysokozdvižný vozík a pracují na střeše, vrtají tam, tak co přesně tam dělají?
4: Momentálně se překotuje dřevěná deska na nosnou konstrukci stropu, přesto se dává první vrstva izolace pro budoucí zelenou střechu.
1: Z té haly hlavního nádraží povedou eskalátory dolů do podchodu na jednotlivá nástupiště. Můžeme se jít podívat dovnitř?
4: Můžeme se podívat dovnitř.
1: Tak teď stojíme pod tou dřevěnou konstrukcí. Tady vidíme eskalátory, které jsou přikryté modrou plachtou. Tak co dalšího kromě těch eskalátorů tady bude?
4: Tady v tomto místě, kterým stojíme, tak dojde k propojení s podchodem. To znamená, cestující z haly sjedou sem dolů, budou moct buď výstup do města, nebo na nástupiště, anebo do budoucího sídliště Stromovka.
1: Práce tady na hlavním nádraží mají být hotové v únoru a stát budou zhruba 200 milionů korun. Skladna Richard Webs, Český rozhlas.
5: Hit týdne. Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Vesna a Ben Cristoval. Já si tě brát nebudu.
6: Hit týdne.
5: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na páté místo z devítky poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Imael Angel a Ultrana T, Moving to the Sun.
6: Hit týdne.
5: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
7: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
6: Hit týdne.

Radio Praha. Novinka.

Tak to byla Gabriel na Rádiu Praha. Pojďme si připomenout, jaké nás čeká počasí. V noci i zítra většinou oblačno až zataženo a také může zapršet. Teploty půjdou nahoru v noci 17 až 15 stupňů Celsia, zítra přes den 25 až 27 stupňů.

0: Teď už jsou tady pražské typy a s nimi Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Holešovickém areálu 7 můžete zažít koncert Davida Kollera a jeho kapely. Uslyšíte tam nejnovější písně, ale i legendární hity, které naspíval se skupinou Lucie. Koncert Pod širým nebem si užijte ve středu večer. Ve čtvrtek pak v areálu 7 vystoupí skupina Vypsaná fixa. A Permanent Pragovka vás zve na XXL Festival kyseláčů. To je akce, na které ochutnáte piva nejrůznějších druhů a obzvlášť ta, která chutnají třeba po malinách, broskvích, jahodách nebo borůvkách. Na své si tam přijdou i ti, kteří pivo nepijou, no a na místě si dáte i něco dobrého k jídlu. Festival kyseláčů navštivte v Permanentu Pragovka od středečního odpoledne do nedělního pozdního večera. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem Instagramu, stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tak tolik Jamiroquai na Rádiu Praha. Máme právě 20 hodin, je čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravil do vysílání Mirek Kasan. Tak Mirku, vítej opět ve studiu, hezký večer.
1: Díky Petře, hezký večer. V Česku chybí krev, pravidelní dárci v létě odjíždějí na dovolené a prvodárců je málo. S omezením dopravy a zdržením musí od dneška do konce měsíce počítat řidiči i cestující v Radlické ulici. Počet nakažených ebolou v Demokratické republice Kongo překročil podle Světové zdravotnické organizace 5000. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každoročně spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak dostanou upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosti ústavu Jana Loužila se dlouhodobě nedostává krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybějí i mladí prvodárci. Jan Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
3: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
1: S dopravním omezením musí ode dneška počítat řidiči v Radlické ulici v Praze. Mezi křižovatkami s Kutvirtovou a Pechlátovou ulicí je uzavřený jízdní pás ve směru do centra. Silničáři tam vyměňují asfaltový povrch vozovky. Provoz budou omezovat do neděle 30. srpna.
4: V opravovaném úseku auta musí jezdit po tramvajových kolejích. Spožděné proto můžou být taky tramvaje linky číslo 4. Dělníci vymění zhruba 10 cm silnou vrstvu asfaltu a opraví taky výtluky před základní školou Radlická. V dopravní špičce by řidiči měli podle technické zprávy komunikací hlavního města počítat se zdržením zhruba 10 až 30 minut. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Digitální a informační agentura chce před říjnovými volbami posílit kapacitu.

0: Mluvila o tom regionální pobočka Světové zdravotnické organizace. Aktuální epidemie je nejhorší v dějinách země. V souvislosti s ebolou už v Kongu zemřelo víc než 2300 lidí. Současné šíření krvácivé horečky způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani konkrétní léčba. Smrtnost je kolem 25-90%. Fotbalisté Olympiku Lyon za hodinu vstoupí do závěrečného předkola Ligy mistrů. Přemožitel pražské Sparty se představí na hřišti Fenerbahce Istanbul.
1: V sestavě francouzského celku bude zřejmě znovu chybět český reprezentant Pavel Schulz, který ještě není fit po červencovém zranění kolena. Lyon se mezi evropskou elitu může vrátit po 6 letech. Fenerbahce na postup čeká od roku 2008. Utkání v Turecku začne ve 21 hodin. Ve stejný čas odstartují i zápasy Dynamo Záhřeb, Viking Stavanger a Levski Sofia a AEK Atény. Právě s Řeckem český fotbal na dálku bojuje o klíčové 10. místo v koeficientu národů, které zaručuje přímý postup mistra do hlavní části Ligy mistrů. František Typovský, Radiožurnál.
0: Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, v první polovině noci s deštěm. Poté bude srážek ubývat. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude převládat oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas s přeháňkami nebo deštěm. S menší pravděpodobností čekejte i bouřku. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A pojďme se ještě stručně podívat na dopravu, ta už je většinou bez větších komplikací, ale máme teď nějaké nové dopravní nehody v Praze, takže se na ně podíváme blíž. Jedna je v Záběhlicích v Želivecké ulici, tady se srazila v poslední době dvě osobní vozidla, v Čimické je další dopravní nehoda, tady je to také srážka dvou osobních vozidel a úplně nejaktuálnější nehoda je teď v Kolbenově ulici, taktéž jde o srážku dvou osobáků a zřejmě k tomu ještě jednoho nákladního vozidla. Tak buďte stále opatrní na svých cestách a přejeme příjemný večer.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: A to je nabídka muziky po 20. hodině. Nico Santos. Teddy Swims. A taky třeba Calvin Harris a Ellie Goulding. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám z Rádia Praha hezký večer.

0: Dělníci rozebírají v elektrárně Mělník halu a zařízení na spalování uhlí. Na jejich místě postaví do roku 2030 jeden ze tří plánovaných paroplynových generátorů. Jde o součást kompletní modernizace zařízení, které dosud ročně spálilo asi 1 200 000 tun uhlí.
1: Před námi je obrovská budova, obrovská konstrukce. Vypadá, že už je napůl rozmontovaná. Co to je za objekt?
2: Jedná se o blok 500 MW, který byl uveden do provozu v roce 1981. Aktuálně jsme ve fázi demolice.
1: Martin Hora, technický ředitel a člen představenstva společnosti Energotrans.
2: To je zařízení, kde se využívalo energetický uhlí.
1: Ta budova půjde úplně celá k zemi.
2: V podstatě téměř celá budova půjde k zemi. Jedná se o kotelní technologie a komín 270 metrů vysoký. Strojovna zůstane a bude zachována pro budoucí výstavbu paroplynového zdroje.
1: Takže přímo v těchto místech bude stát paroplynová elektrárna.
2: V těchto místech vyroste paroplyn, který uvedeme do provozu nejpozději do konce roku 2030.
1: Další paroplynový zdroj bude stát asi 150 metrů odsud a projektanti teď dokončují projekt. V areálu bude i třetí paroplyn, pokračuje technický ředitel Hora.
2: Tady vzniknou tři nové paroplynové jednotky s celkovým instalovaným elektrickým výkonem více než 1200 MW. Tepelný výkon bude více než 700 MW a jeho hlavním cílem budou dodávky tepla do centrálních systémů zásobování, tedy zejména směrem do Prahy.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti Energotrans Jiří Bukovič upřesnil, kdy budou provozy na spalování uhlí odstavovat.
3: Technologie, které budou odstavovány, je výroba Mělník 2, a ta by měla být odstavená v průběhu roku 2029 a poslední uhelnou technologií, která by v lokalitě měla být odstavena, je výrobna Mělník 1, ta by měla být odstavena v průběhu roku 2030.
1: V areálu elektrárny technici postaví i další nová zařízení, kromě jiného plynovou kotelnu, elektrokotel, tepelná čerpadla a teplo se bude ukládat dokonce i do roztavených solí. Všechno vyjde i z peněz Unie na asi 50 miliard korun. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
5: Depeche Mode, live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
4: Praha žije.

Tak to byly Tears for Fears, muzika z osmdesátek a právě do osmé dekády minulého století se vrátíme naplno už za půl hodiny po zprávách po 21. hodině, protože úterý a tím pádem tady bude náš pravidelný hudební speciál Retro. A dneska to budou opravdu bombonky neskutečné, nabídnu něco málo z toho, dobře poslouchejte. Takže si připomeneme třeba čtyři největší hity evropských hitparád ze srpna 1986, takže se vrátíme přesně 40 let zpátky. Připomínám tehdy těm žebříčkům vyvodili třeba Doctor and Medics s věcí Spirit in the Sky, ta všecko odstartuje po 21. hodině v retru. Pak tady bude Peter Gabriel s vynikající Sledgehammer z jeho dnes už legendárního alba Soul. Madonna přidá Papa Don't Preach z alba True Blue. A nebudou chybět třeba Lever 42 s titulní věcí ze svého alba Lessons in Love. Dále si zahrajeme tři hity z fenomenálního třetího alba Rakušana Falka. Deska, do které jsem se zamiloval, musím přiznat, tehdy mi sestra přivezla z dovolené z Jugošky a pecky jako Vienna Calling, ale hlavně Ginny nebo Rock Me Amadeus, ty mě prostě dostali, věřím, že vás taky, a všechny tři si právě po 21. hodině připomeneme. No a do našich vod zabrouzdáme tentokrát s hitem z první desky skupiny Gentour, 001 to byla. Zahrajeme si úvodní Jsem z tebe blázen a zase připomenu osobní věc, já jsem si nedávno totiž celou tu desku shodou okolností stáhnul do mobilu, abych si ji po dlouhých, ne letech, desetiletích, přátelé, ano, opět připomněl a vychutnal. A musím říct, že to bylo super a že mi zase věci jako ani náhodou divnej pocit, anebo zkus to změnit, udělali velkou radost. Prostě Janek Ledecký na počátku svojí kariéry v polovině 80. let. Takže dneska to bude opravdu skvělý návrat do 80. Těšte se, retro začíná po zprávách po 21. hodině.

0: Pád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 68 provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu v návaznosti na pracovníky spojů, kterým se dařilo signál obnovovat, varovat před pohyby vojsk a vyvracet sovětskou propagandu. Druhou část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 68 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1:55, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysíleče.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysíleče zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruhu máme zase zapnout vysílačky a ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouští rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9. ráno odříznou i to, vysílání si jako kolík v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
7: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: 21. hodina jsou tady další dnešní zprávy a ve studiu kolega Mirek Kasan. Mirku, příjemný úterní večer.
1: Hezký večer, Petře, přeji. Opozice v Praze 4 podala podnět ke svolání mimořádného zastupitelstva kvůli referendu o nájmu radnice. Vedení Prahy 6 jedná s developerem o výstavbě ordinací a kulturního sálu v obchodním centru Červený vrch. Prezident Spojených států Trump označil Hormuzský průliv za americké území. Podle Iránu žije v bludu. A zítra bude převážně oblačno, ráno a dopoledne ojedinělé, odpoledne a večer místy občas zaprší. Naměříme až 27 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Opoziční zastupitelé Prahy 4 chtějí svolat mimořádné zastupitelstvo. Požadují vypsání referenda k nájmu radnice, kterou si městská část pronajímá na základě dlouhodobé smlouvy za desítky milionů korun ročně. Podle koalice Společně pro změnu to je příliš vysoká částka. Referendum by se podle návrhu mohlo konat v říjnu, zároveň s komunálními volbami. Starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS kritiku před časem pro Český rozhlas odmítl.
3: Náš rozpočet to zatěžuje, ta částka za pronájem není malá, na druhou stranu není nějakým způsobem nemorální, tak abychom ji mohli jakkoliv napadat a i kdyby byla, my nemáme alternativu B.
1: Praha 4 zároveň podle dřívějšího vyjádření starosty Kubína nechce po skončení současné smlouvy nájem prodlužovat. Součástí nového obchodního centra Červený vrch v pražských Vokovicích by mohly být ordinace pro lékaře a kulturní sál. Vedení 6. městské části to požaduje po soukromém developerovi. Vyměnit je chce za přilehlé pozemky, které chce získat od hlavního města. Schválilo to zastupitelstvo Prahy 6. Podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN přesné podmínky dohody s investorem teprve vyjednávají.
4: Tím, že tam máme nějaké pozemky, tak v hodnotě, které vlastně budeme uvolňovat pro ten soukromý projekt, tak získáme zpětně právě tyhle nebytové prostory a podle té výsledné dohody doufám, že i nějaké byty.
1: Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, až v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Dnes to oznámil Daniel Drake z odboru komunikace prezidentské kanceláře. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září. Americký prezident Donald Trump označil Hormuzský průliv za nové území Spojených států. Na své sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na které je průliv takto zakreslen. Zároveň uvedl, že Spojené státy s Íránem neplánují žádná jednání. Íránský náměstek ministra zahraničí Kázem Gharibabádí na síti X v reakci napsal, že americký prezident žije v bludu.

0: trenéra Josefa Jandače. Ten v minulých dnech podstoupil opakovanou operaci nedohojené achilovy šlachy. Západočechy při absenci 57-letého kouče povedou jeho asistenti Jiří Weber a Václav Pletka. Zatím není jisté, kdy se Josef Jandač k týmu vrátí. Vedení první fotbalové šance ligy oznámilo nové termíny původně odložených zápasů pátého kola. Jablonec s Baníkem Ostrava a Hradec Králové z Plzní odehrají svá utkání ve středu 9. září. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo, v první polovině noci s deštěm, poté bude srážek ubývat, ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude převládat oblačno, ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší, s menší pravděpodobností se může vyskytnout i bouřka. Naměříme nejvýš 25 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha.
1: Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Každé úterý se v čase vracíme do 80. let. Retro. Vzpomínejte, objevujte a dobře se bavte s Rádiem Praha.

si pořádnou porci retra. Každé úterý večer v 55-minutovém speciálu na Rádiu Praha.

Fleetwood Mac a Tango in the Night. ABBA nebo Fleetwood Mac? Na Facebooku Rádio Praha hlasujte pro vinyl na pondělní večer. Rádio Praha. Retro.

0: je 22 hodin. V Česku roste zájem o studium zdravotnických oborů, třeba všeobecné sestry. Stát na sebe příští rok znovu převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Muž z Prahy podle policie několik let týral nezletilé dítě, partnerku i domácí zvířata. Je ve vazbě a hrozí mu 8 let vězení. A zítra bude převážně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Ráno a dopoledne ojediněle, odpoledne a večer místy občas zaprší.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zájem o studium na všeobecnou sestru v Česku roste. Loni na obor nastoupilo skoro 1900 studentek, o 2/5 víc než předloni. Vyplývá to z dat Ministerstva školství a zdravotnictví.
2: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
2: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
4: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
2: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Poplatky za obnovitelné zdroje energie bude za firmy a domácnosti platit stát i příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Shodl se na tom se svou kolegyní z hnutí ANO, ministryní financí Alenou Schillerovou, se kterou jednal o rozpočtu svého rezortu na příští rok.
5: Firmy ani domácnosti nebudou dále platit za ten solární tunel ze 2009-2010. Ta částka, jaká bude vždycky až ve finále, protože to se určuje víceméně ke konci roku.
0: Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje energie zaplatí kolem 41 miliard korun. Naopak šetřit chce Karel Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Pražští kriminalisté stíhají muže za dlouhodobé týrání. Obviněný způsoboval své partnerce a dítěti fyzické i psychické útrapy a mimořádně surově zacházel s několika domácími zvířaty. Jeho chování v domácnosti zaznamenaly kamery. Na případ upozornila sociální pracovnice. Pokračuje pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
6: Sociální pracovnice oznámila policii podezření na závažné násilí v rodině. Obviněný měl způsobovat svým blízkým dlouhodobé fyzické i psychické útrapy a současně se měl dopouštět mimořádně surového zacházení s několika psy a kočkami.
0: Muž je ve vazbě. V případě odsouzení mu hrozí až 8 let vězení. Soud v syrském Damašku dnes vynesl trest smrti nad Wasímem Asadem. Bývalý vojenský velitel a bratranec diktátora Bašára Asada se podle rozsudku dopustil válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Proti verdiktu se ještě může odvolat. Trest smrti za zločiny spáchané během občanské války v Sýrii dostali minulý týden i Bašár Asad a jeho bratr Maher. Oba se ale od konce roku 2024 skrývají v Rusku. Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaj v Cincinnati ve třetím kole. Američance Madison Keysové podlehla po setech 1-6 a 3-6 a ani ve třetím utkání v kariéře s ní neuhrála ani set. V generálce na US Open bude Siniaková pokračovat ve čtyřhře. S tradiční spoluhráčkou Taylor Townsendovou jsou v Cincinnati coby nasazené jedničky ve druhém kole. Večer a v noci bude v Praze oblačno až zataženo. V první polovině noci s deštěm, poté bude srážek ubývat. Ochladí se na 17 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude převládat oblačno.

0: pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem. Praha je nej. Rádio Praha. Hit týdne.
1: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Vesna a Ben Cristoval. Já si tě brát nebudu.
2: Hit týdne.
1: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na páté místo z devítky poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Imael Angel a Ultra na T, Moving to the Sun.
2: Hit týdne.
1: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Hit týdne.

0: Ka-ching. Rádio Praha. Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň.
1: Na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Narodila se v Košicích, ale už roky je lékařkou Pražské záchranné služby. Přesně tak, jak si to kdysi vysnila. Už za chvíli bude mluvit nejen o práci na záchranné službě, ale také o tom, jaké to je padnout až na pomyslné dno a hledat cestu zase nahoru. Naším hostem bude lékařka Katarína Veselá. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékařka nejen Pražské záchranné služby, Katarína Veselá. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kolikrát do měsíce sloužíte?
2: V Praze máme 12-hodinové směny, takže to vychází nějaký zhruba 14-12 hodinových směn do měsíce. Někdy je to míň, někdy je to víc, právě jako podle nějakého počtu pracovních hodin, ale zhruba tak 14-12.
1: A nejen v Praze vyjíždíte se záchrannou službou. Kde ještě? Působíte? No, vy toho máte neuvěřitelně moc.
2: No, já si umím velmi dobře manažovat

0: To je, že honem rychle běžíte, honem rychle jedete, teď zachraňujete ten život, vracíte se zpátky, ani nevypijete kafe a jedete zase. Je to adrenalin pro vás? I třeba vzhledem k tomu, kolik let už tam sloužíte, nebo ani ne?
1: Jak kdy? Jako je pravda, že každý přesně čeká takovou tu akční záchranku, jakože opravdu. Jako
0: to známe z těch seriálů všichni, třeba.
1: Přesně tak. A to je vlastně takový jako mýtus. Jednak většina těch výjezdů není adrenalinových. Mm-hmm. A většina výjezdů, kterou máme, tak je k seniorům. Nejčastější výzva, kterou máme, je dušnost nebo bolesti na hrudníku. Ale samozřejmě jsou i výjezdy jako dopravní nehody, pády z výše. Tak to jsou takové jako akčnější výjezdy. Ale i v té akci, já se vlastně snažím lidem vysvětlovat, že i když se děje nějaká akce, tak ona se nesmí dít zbrkle. Ty věci se musí dít rychle, ale koordinovaně. Nesmí to být nějaký jako nekoordinovaný chaos. A třeba i spousta lidí, jako když přijíždíme třeba k resuscitaci, tak oni nás křičí honem, honem, pojďte, a teď jako čekají, že my si vezmeme baťoch a už jako běžíme. Ale ono to tak vlastně jako není. My pracujeme rychle, ano, ale já musím vylézt ty sanitky z toho malého autíčka, jít dozadu, domluvit s kolegou, jaký bereme pomůcky, co vezmeme, kdo co bere. Teď my to vezmeme, ale jako taky nemůžeme prostě vyběhnout ultrarychle do pátého patra. Protože když vyběhneme ultrarychle, jednak čím rychleji běžím, tím větší je pravděpodobnost, že zakopnu nebo podobně. Takže musí to být rychlý, ale musí to být v tempu, ale nesmí tam být rychlost na úkor kvality ty péče.
0: Co vám právě třeba nejvíc komplikuje život při tom výjezdu? Co my, kteří voláme, třeba děláme špatně, nebo měli bychom změnit?
1: Není to ani úplně jako o volajících, ale ta první věc je, když někdo zavolá záchranku a my máme průměrný dojezdový čas v Praze mezi 6 a 7 minutami, takže je to jako velmi rychlý. Ale to, co mě komplikuje, to je, když někdo není účastný toho, že řídí auto třeba. Protože my jsme do minuty v autě. Odpípnutí výzvy, to je úplně jedno, jestli sedím na záchodě, jestli jím, prostě cokoliv, co se stane, já vstávám a odcházím do toho auta a za 60 vteřin se odpívávám, že jsem dolů v autě. Ale ten dojezdový čas závisí od toho, jak nás ty lidi pustí. A když jako uhýbá 6 aut směrem doprava a jedno nám uhne směrem doleva, tak už se ten čas jako prodlužuje. Když ty lidi jako nevidí, neslyší, protože se věnují jako něčemu úplně jinému, tak to je to, co mě vadí. A není to pro mě. Jo, ten čas běží tomu pacientovi, ke kterému jedeme, tomu sraženému dítěti. Jo, a může to být prostě klidně příbuzný toho člověka, který jako nám neuhne. A to ještě jako mluvíme o těch lidech, kteří to nedělají schválně, ale pak jsou taci, kteří to schválně dělají.
0: Opravdu.
1: Ano. Občas se najde prostě někdo, to jsou na Facebooku, jako občas bývají videa těch záchran, kde vás někdo cíleně nepustí a vyprošťuje. Takže i to se děje. A druhá věc, kterou jsem vlastně vypozorovala jako nedávno a mě to jako velmi vadí, je bezohlednost vůči pacientovi. Když se někde něco stane, všichni chtějí stát vedle, všichni si to chtějí točit a všichni to chtějí prostě sdílet. A je to strašně nefér vůči tomu člověku, který tam leží. Protože vy byste nechtěli, aby to byla jako vaše babička nebo vaše ségra nebo někdo. A naposled se mi stalo, že jsme měli pacientku, která byla sražena tramvají. Bylo to jako na velmi frekventované silnici a nebo na zastávce a ten tam postával jako hlouček těch, já nevím, 50 lidí. Jako fakt to bylo jako ve špičce. A my jsme byli minutu na místě a ona jako hrozně křičela. A já vůbec jako minuta je čas, jako než se zorientujete, než prostě zjistíte, než vyšetříte toho člověka, než naložíte límec. A ty lidi jako bylo vidět, jako jak oni prostě mezi sebou to teď komentují. Oni tady nechají trpět v bolestech, oni nic nedělají. A jako z mýho pohledu prostě by jsme posunuli jako takhle jako koordinovaným prostě postupem všechno, tak jako se minuta to byla. Jo, a pro mě to bylo jako hrozně nepříjemný vlastně jako poslouchat tohleto. A přesto všechno, že se dělo všechno, jako co se mělo, jako tu žílu za minutu nepíchnete, za minutu ani neotevřete batoh. Jo, než vyndat jako ty pomůcky, prostě připravit si to a musíte to mít batoh, to nepřijdete jako z fuzí v ruce jako k tomu člověku. Takže ty kolem stojící, jako mě to dává zabrat, protože fakt jako je to nefér vůči tomu člověku, jako který tam leží, kterýho si jako někdo filmuje v tyho nejslabší a nejohroženější chvíli jeho života.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Už vás to někdy vytočilo, takže jste třeba zasáhla, opravdu je okřikla, že tuto cesta nevede?
2: Neokřiknu, ale většinou to domluvám s policajtama. A když se něco děje venku, tak tam mám policajty a jako přicházím k pacientovi a jako my přicházíme zároveň většinou s policajtama, nebo někdo nás instruuje, tak řeknu, prosím tě, jako udělejte nám tady jako místo pro práci, nebo hasiči nám dávají zástěnu a tak, jo, takže jo.
1: Máte to už v oku? Přece jenom tam sloužíte 12 let, pamatuju si to správně, že už třeba přijíždíte na místo a už si říkáte, tak tahle ta skupinka lidí, ano, to bude problém.
2: Ano, jo, jako lékař na záchrance vlastně vnímám svět jako z úplně jako jiný perspektivy. Mm-hmm. Když přicházím na ten výjezd, tak ať už jdu do bytu nebo jdu venku, tak okamžitě se podívám na evakuační cestu, čili kudy budeme jako transportovat pacienta. Jak vypadá výtah, jaký máme schody, jestli potřebujeme hasiče, protože vlastně když jde o život, tak my potřebujeme čím rychleji jako udělat si svoje na místě a potom toho člověka někam dostat. Takže už řeším, jako jestli potřebujeme zavolat hasiče, jestli jako se dostaneme do výtahu ze sedačkou a podobně. Takže to vnímání toho světa vlastně úkolem toho lékaře je koordinovat ten tým a to, aby ten zásah byl plynulý. A já se vlastně snažím si všímat přesně jako to okolí a i drobných momentů, které by nám mohly jako komplikovat situaci nebo něco, co by nám mohlo ulehčit. Takže jo.
1: Vy si to malé randevu autíčko řídíte sama, anebo máte možnost, že vás někdo veze, aby si můžete chystat ty věci, zjišťovat informace a tak dále.
2: Ne, to by dopadlo. Ne. Jsme dva. Já mám vždycky řidiče nebo řidiče záchranáře, takže to je moje pravá ruka a vlastně jsou systémy, kde je opravdu ten lékař, jako že si řídí motorku někde v zahraničí a tak, ale zároveň my, když se dostaneme k pacientovi, my se můžeme dostat první. Tam nemusí být ta velká sanitka, protože dojíždí až po nás. To se stát jako klidně může, protože my jsme prostě blíž, oni jako nejsou z toho samého stanoviště.
1: Máme jste menší, možná se lépe proplatete.
2: Ale my vyjíždíme každý odinut, takže sanitka se může vracet z nemocnice nebo můžou jako být z jiného stanoviště, takže může se stát, že jsme tam dřív a kdybych tam byla sama, bylo by to mnohem náročnější, když jsme dva, tak můžeme jako normálně zachraňovat život, jako resuscitovat, sice máme méně rukou, ale jako poradíme si.
1: Mluvila jste o tom hloučku těch lidí, kteří tam třeba postávají. Jak často jsou v tom hloučku lidé, kteří pomáhají? Kteří poskytují tu první
2: pomoc.
1: Jak jsme na tom?
2: Hodně. My jsme na tom vlastně úplně skvěle. Česká republika je vlastně země, kde lidi jsou velmi ochotní poskytovat první pomoc, i co se týče resuscitace. Kupodivu mnohem víc než ve Spojených státech. A já jsem přednášela před pár lety ve Spojených státech v Las Vegas a měla jsem tam právě prezentaci na to, jak jsou lidé ochotní v Česku resuscitovat, konkrétně v Praze. A ty kolegové mě tam zaslali jako vážně, jako u vás prostě takhle jako vysoké procento, prostě fakt jako skoro každý, jako který ho oslovil, ta dispečerka je ochoten prostě na toho člověka sáhnout. A oni říkají, no, my tady jako ne a ještě se vlastně v té Americe mnohem méně jsou resuscitované ženy, ku podivu, než muži, protože ženy, jak mají prsa, tak jak tam je prostě mýtu, tak...
1: Když se jako ostýchají, než sáhnout.
2: Ano, ano. A to tady jako v Česku není. Aha. Jako v Česku člověk potřebuje pomoc, takže ty lidi jsou hrozně ochotní a já mám i jako hezký vzpomínky, že jednou jsme resuscitovali na ulici a strašně lilo a přišel pán a říká, víte, já se postavím tady za vás, nebude vám vadit, když jako nad váma budu držet deštník a říkám, ježiš, co jste hrozně hodný. takhle čurkem voda. A to prostě bylo strašně milý, takže ty lidi jako i jsou ochotní, nepotřebujete podržet infuzi a jako když ne, jako my jim řekneme, že jako ne, když tu pomoc potřebujeme, tak jsme jako za to velmi vděční. Takže jako jo, lidi jsou jako velmi ochotní pomáhat.
1: Říká Katarína Vesela.
0: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: až na dřeň.
1: O tom, co máme říkat té dispečerce, když se dovoláme na záchrannou službu, to se celkem asi ví. Ale jak potom máme my, když jsme zavolali tu záchranku, postupovat ve chvíli, kdy tam opravdu ten lékař a ten záchranář přijedou? A co potom, když odjedou? Teď nám odvezou toho našeho blízkého do třeba nemocnice a co s námi? S nás odpadne ten adrenalin? No. Teď se tam někde možná třeba zhroutíme. Jak dál?
2: Já jsem strašně ráda, že se na to ptáte, protože je to tak, jako každý jako řeší vlastně to, co je na výjezdu, ale my neřešíme ty lidi po výjezdu. A jednak já jsem to i zmiňovala jako v jednom Instagramovém příspěvku, že my máme hrozně malej prostor na to, aby jsme s těma lidma promluvili. A mně to je líto. Já bych jim to strašně ráda jako vysvětlila, prostě všechno jim řekla, ale tam my se tlučeme v tom, co já jim chci říct, abych uklidnila je a s tím časovým faktorem, který běží, abych já dostala toho člověka co nejrychleji do nemocnice, kde mu můžou pomoct daleko víc kvalifikovaně než já. Takže snažím se s nima promluvit, ale vždycky prosím, aby si zavolali buď to nějakého příbuzného. My máme i takový jako letáček. Letáček máme, sanitka odjela, co mám teď dělat? My řekneme, kam jedeme, do nemocnice.
1: To jim tam
2: necháme, anebo řekneme, jako do které nemocnice jako jedeme, když to víme, nikdy se může stát, a proto já to říkám těm lidem radši, ať si zavolají po výjezdu na 155 a na dispečinku jim hrozně rádi řeknou, kam jsme jako pacienta odvezli, protože se může stát, že se nám po cestě změní směřování a oni budou zbytečně hledat jako v jiné nemocnici. Ale jako když víme, když to máme jako fakt potvrzený, tak řeknu, kam jedeme.
1: Takže se na mě nebudou zlobit, že jako volám znovu,
2: vůbec ne, blokuju linku. Vůbec ne, vůbec ne. Ne. Takže to je jako jedna část. A druhá část, vždycky jako říkám, jestli můžou si zavolat nějakého příbuzného, jako s kým by si promluvili, aby na to jako nebyli sami. A další věc, máme možnost zavolat na místo takzvaného interventa. Když ty lidi mají pocit, že by to nezvládli, nebo i když já vidím, já to fakt jako už dokážu prostě vycítit, že na toho člověka jako je to moc, tak se jí vždycky ptám, jestli by chtěli někoho, kdo si s nima promluví. Ty krizoví interventi, které máme, to jsou naši kolegové. To znamená, že to jsou naše dispečerky a naše kolegové záchranářky, záchranáři, lékařky máme v tom intervenčním týmu. A když ne my, tak mají policajti, tak mají hasiči, takže my určitě se dokážeme dopátrat nějaký jako pomoci, kterou dokážeme tomu člověku poslat na místo. Někteří to jako odmítají, ale když fakt vidím, že ta situace je jako náročná, že jsme právě resuscitovali mladého člověka a tak, tak se domluvíme, my to aktivujeme přes dispečing a ten člověk, já nevím, prostě v rozpětí jako nějakých 40-50 minut, jako záleží, kde to je, záleží, kde ten člověk bydlí, tak je schopen tam přijít a těm lidem poskytnout tu první akutní jako psychologickou pomoc, rozebrat to s nima, říct jim, co se děje, kde se to děje, kde ten člověk leží, jak to asi jako bude vypadat.
1: Hostem pořadu až na dřeně dnes Kateřina Veselá, lékařka pražské záchranné služby, dáma zapálená do záchranařiny už od útlého věku. Vy jste se pro ní rozhodla prý v nějakých už snad 15 letech?
2: Ano, já jsem bydlela v Košicích na Slovensku, bylo mi 15. A já jsem tehdy řekla, tak já budu doktorka na pražské záchrance.
1: Čistá jasná, nebo co vám to spustilo?
2: I ty co, můj otec doteď tvrdí, že to byl seriál Pohotovost. On to doteď tvrdí, jako že já jsem viděla seriál Pohotovost, a že jako je to klidně možný. Já jsem do té doby jsem chtěla zprávy v televizi a dělat žurnalistiku, ale...
1: No,
2: tak to bylo prostě takhle, jako já jsem i moderovala dětský pořad v televizi místní a tak, takže furt to bylo jako směrem té žurnalistiky a pak se to prostě v těch 15 zlomilo a já jsem říkala, že prostě tohle, co to jako chci dělat, počkala jsem si 10 let, až jsem mohla pak dělat jako doktorku na pražský záchrance a já bych to jako neměnila.
1: Specificky tu pražskou záchranku jste
2: si
1: vybrala.
2: Já jsem si to takhle vybrala.
1: Tak prostě půjdu na pražskou záchranku.
2: Ano. A já jsem dělala všechno pro to, jako celou medicínu, prostě všechno jsem podmínila tomu, aby mohla dělat doktorku pražské záchrance.
1: Co vás na tom tak jako lákalo, na té práci záchranáře?
2: Podle mě ten adrenalin, který ten jako adrenalin. Pak vlastně jako nebyl, ale doteď mě jako na ty práci vlastně baví to, že já nikdy jako ten počet výjezdů, jako který já říkám, že mě to je vlastně jako jedno, kolik jako mám těch výjezdů, protože mě baví to, že potkávám vždy jiný lidi. Není to stereotyp. A my vstupujeme do míst, do kterých byste se normálně nedostala. Já se dostanu do kolektoru, dostanu se na Pražský hrad, do zákulisí pošty, vstupujeme do domácnosti těch lidí a ty výjezdy jsou vlastně nějak časově omezené, nějak jako relativně krátké, takže je to furt jako taková změna. Já nemůžu říct, jako když přijdu na sál na anestezii, na dostanu operační program, se podívám, jo, tak máme tohleto, což jako taky se to může kdykoliv zvrtnout, ale mám to vlastně nalajnované. A takhle jako přijdu do práce a nikdy jako nevím, co mě čeká, potkám spoustu zajímavých lidí a vlastně je to sice jako práce s lidma jako v nejslabší chvíli, ale myslím si, že by to měli dělat lidi, jako kteří na tohleto mají a s tímhle s tím počítají.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Je hodně žen lékařek na záchranné službě.
2: Já si myslím, že to máme teď tak 50 na 50.
1: Ano?
2: Myslím si to, jako úplně to nevím. Pražská záchranka má v současnosti 90 lékařů, ale ten poměr bude tak nějak jako přibližně.
1: Jaké jsou nároky třeba na kondici lékařů, záchranářů, aby třeba vyběhly rychle ty schody a došly tam co nejrychleji?
2: Tak to asi tak stačí, jako, jo, že fakt jako, jo, zvládáte takový jako běžná kondice. A já si myslím, že jako spousta lékařů jako aktivně sportuje, protože pro nás je to mentální jako nějaký jako oddech od toho, co děláte jako normálně v práci, tak ten sport je jako nějaká forma odreagování. Není to jak na hasiče, jo, že musíte unést prostě nevím, jaký jako vybavení sekeru, jako rozsekat nábytek, jo, tohle to jako nemáme.
1: Takový ještě vyšší level adrenalinu, jako třeba letecká záchranka nebo něco takového, to vás nelákalo?
2: Nelákalo? Lákalo, já jsem nějakou chvíli lítala a doufám, že ještě jako někdy jako budu. Takže jo, ale je to nějaká trošičku jako jiná forma práce, než která je na pozemní záchrance, protože tam se s těma úrazama setkáváte víc, míň jako zase přesně s tou dušností, jako, ale stále je to jako vlastně ta sama práce, jako na kterou jsme jako připraveni vyškolení. Je to trošku víc o tom adrenalinu, takže jasně, jako, jo, je to takový doplněk.
1: Byla doba a vy o tom i otevřeně píšete na svých sociálních sítích, kdy kromě toho, že jste zachraňovala, tak jste potřebovala trošku i sama zachránit.
2: Ano.
1: Prožila jste pár let, které byste asi nechtěla vrátit zpátky. Co všechno se dělo?
2: No, nechtěla bych to vrátit, ale zároveň nelituju, že byly. A já jsem vlastně měla takový jako komplikovaný rok 2021, kdy jako, ano, se začalo v prosinci 2020, kdy jsem se dozvěděla, že maminka umírá, že má rakovinu prsu v posledním stádiu. Přesto všechno, že já jsem lékařka, ona nic neřekla. Prostě to je část pacientů, který to takhle mají.
1: Ona to takhle pozdě zjistila nebo ne. Celou dobu to já prostě neřekla?
2: Já si myslím, že to věděla, prostě to neřekla. A ona ani nešla k doktorovi. A to je, máte prostě spektrum lidí, jako který přesně jako to popírají prostě do poslední chvíle. Když nemám tu diagnozu na papíře, tak ona není. Takže ona to takhle jako měla, takže až když skolabovala, jak se na to pak přišlo a to už byla, měla metastáze jako úplně všude. A pak nastal rok 2021, což byl druhý covidový rok, takže my jsme jako chodili do práce, všechno jako v těch tajvekách a tak. A my jsme se snažili, jako já jsem ještě měla manžela, snažili jsme se dostat na Slovensko, protože za tou mámou v tom covidu to bylo náročné a tím, že já jsem měla i slovenské občanství, tak to bylo jako dobrý. A pak v tom samém roce jsem měla komplikaci po botoxu, spadlo mi jedno víčko, takže na oko jsem viděla, ale prostě bylo to jako komplikovaný. Mohla jsem pracovat, protože když jsem se podívala dole, tak to bylo jako všechno v pohodě. A pak v srpnu manžel odešel do práce, z práce už se nevrátil. A pak to ještě pokračovalo dál. Já jsem musela nechat na sebe přepsat hypotéku, my jsme se měli stěhovat, my jsme se připravili na to, že budeme mít rodinu. Rodina nevyšla, tak já jsem se přestěhovala do bytu s poměrně slušnou hypotékou. V listopadu, 17. listopadu jsem se přestěhovala, v bytě byl biokrb. Já jsem biokrb 20. prosince, 4 dny před Vánocem ho poprvé zapálila a vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalovaný, tak byt vyhořel. Takže já jsem utíkala z hořícího bytu. Jsem měla hasičárnu za rohem a pamatuju si, že jsem volala na ten dispečink dvakrát, kde ty hasiči jsou. A mě to strašně pomohlo pochopit ty volající. Mně šlo o nábytek, jako v bytě, nebo prostě o byt. A jim jde o život. Takže já se vlastně od té doby vůbec nedivím, jako jak ty lidi počítají vteřiny. A pak jsem se zpamatovala z toho vyhořeného bytu. A vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalované, pojišťovně řekla, to máme ve výluce, takže se musíte soudit s tím, kdo to instaloval. Takže jsem se soudila 2 roky, mezi tím pak zemřela máma. A vlastně všechno tohle, jako co se nahrnulo jako za ten jeden rok, tak z toho se vzpamatovávám 4 roky. Je to vlastně jako nějaký proces a pro mě nebyt mých přátel a psychoterapie, tak já bych to vlastně nezvládla. Já jsem mohla chodit do práce, protože těmi lety jsem naučena tak, že já přijdu do své práce a kdyby jako dělo, jako kdyby venku padaly bomby, to je prostě úplně jedno. Já zavírám dveře od bytu, otvírám dveře do práce a v tu chvíli jsem prostě lékař na záchranné službě a netýkají se mě prostě žádný osobní věci. Já prostě žádný osobní věci jako neřeším. Takže já jsem v té práci mohla fungovat normálně. Ale pro mě pak byly těžké ty večery a vlastně chvíle, když jsem v té práci jako vůbec nebyla. Takže to jsem pak zajídala koláčema a pak jsem ještě přibrala 30 kilo, pak se mi teda povedlo jako je zase dostat zpátky.
1: Neumím si představit, že jste
2: jo, na Instagramu je spousta fotek právě jako těch větších. Já neříkám, že jsem byla jako nějaká jako monstrozně obezní nebo něco, ale jako nebylo to příjemné jako vyměnit celý šatník a s tím vlastně přicházely jako další stres a další deprese a další další pocit, prostě, že jsem jako úplně k ničemu. A dneska vlastně se snažím všechno to, co jsem prožila, přetavit právě jako do těch sociálních sítí, protože mě na sociálních sítích vadí, a já to říkám otevřeně, takový to, všichni jsme úžasní, všichni krásní, všichni jenom lítáme na dovolený, všichni jíme v luxusních restauracích, ale to tak není. A ono to potom vzbuzuje v těch lidech jako pocit, že to všichni mají krásný životy, jenom já se tady jako s něčím plácám. To tak není. My se jako všichni něčem plácáme. A v životě je i to hezké a i to špatné. A právě jako i z toho špatného se dá dostat, když to má jako nějaký směr. A to je to, jako co se snažím ukázat. Že super, já mám ráda i šaty, i modu, mám krásnou šatnu, prostě všechno. Ta šatna je vykoupena tím, ale že nemám děti a pravděpodobně už je jako nikdy asi mít jako nebudu, protože partnera nemám. A to nevadí. Prostě dá se s tím žít. Ten život můj není míň komfortní. A tohle bych chtěla ukázat lidem, že ať se stane jako v jejich životě úplně cokoliv, tak se z toho dá dostat.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Vaše maminka byla vážně nemocná a když to řeknu možná hloupě, tak se asi dalo počítat s tím, že prostě jednou nebude. Byť to strašně bolí. Ale váš manžel odešel naraz. Najednou. To bylo zčista jasná. Já si vůbec neumím představit, jak tohle člověk může zvládnout, jak to v sobě může zpracovat.
2: Já jsem se setkala vlastně během pár měsíců s oběma formama vlastně umírání blízkých lidí. Občas si to tak říkám, jako co je jako vlastně lepší, když ten člověk se může rozloučit, a když jsem se na tu mámu dívala a ona se mě jako tak už jako fakt jako těsně před smrtí zeptala, a kolik času jako mi ještě zbývá, tak mi to jako řekni. A jsem to věděla. Nedokážete určit jako na dny. Ale dokážete to prostě určit jako na nějaký týdny, protože když to jako znáte. A bylo to pro mě vlastně o něco jako snesitelnější, než to, když jako, jo, my jsme se loučili s manželem vlastně s tím, že večer jako půjdeme na večeři a já jsem se mu pak nemohla dovolat a prostě pak jsem zjistila, že jako v té práci zemřel. A jako to byl šok. Tohle pro mě bylo daleko jako těžší, náročnější, protože vlastně se na to nemůžete nějakým způsobem připravit. Ten člověk tady jako jednu chvíli je a v druhé chvíli už tady prostě není nic. Najednou jako není nic. A nemůžete se vlastně z toho vůbec sesypat, protože řešíte pohřeb, teď jako řešíte prostě lidi kolem, teď to jako máte někomu říct. Teď manžel měl doma zbraně, já zbrojní průkaz neměla, takže se musela vyřešit tohle. A teď už to na vás padá, jo, protože musíte vyřešit banku a tak dále. Takže vlastně jako v tu chvíli fungujete na nějaký bazál, na prostě nějakou jako demo verzi. A mě pak strašně moc lidí jako kondolovalo a nabízeli pomoc. A já jsem jim všem říkala, hleďte, já tohle si obíhám sama. Vy mi nemůžete pomoct tím, jestli půjdu na úřad. Já prostě teď funguji jako v režimu, já jsem měla měsíc volno. To všechno vyřídila a říká, ale vzpomeňte si na mě za rok. Za rok mi nabídněte tu pomoc. Za rok přijďte za mnou, jestli nechci jít někam ven. Protože ten člověk, kterýmu se tohle stane náhle, on v tu chvíli nějak funguje, protože musí, jako ty tlaky prostě toho papírování jsou strašný. Ale ten člověk, jakmile opadne takový ten prvotní šok, on potom potřebuje pomoc. Pak potřebuje, aby ho někdo někam vzal, aby ho někdo vytáhnul na večeři. A to je vlastně to, co si spousta těch lidí jako kolem těch lidí jako neuvědomuje, že když je to akutní, tak nabízí jako pomoc všichni. Ale už málo kdo si řekne, no tak po roce, ale ty už musíš být v pohodě, ty už z toho musíš být jako dávno venku, tak to už přeci jako nebudu jako nabízet tu pomoc. A právě jako po těch několika měsících nastává ta klíčová role, kdy ten člověk to potřebuje jako víc než předtím.
1: Přišli po roce?
2: Já jsem měla jako přátelé, kteří se mnou byli jako celou dobu a jsou se mnou doteď a já se divím jako některým, že to jako dali, protože to nebyly jako dobrý stavy, jako moje stavy zoufalství jako byly těžký jako zvládnout i pro mě na to, že jsem žrala nervy vlastně jako někomu jinému. Takže já jsem dodnes jako za svoje přátele vděčná, že se mnou byli v tom dobrým a ve zlým a teď zase vlastně v tom dobrým. A nikdy jim to jako nezapomenu, že jsou to lidi, kteří mě zachránili život, protože já jsem tady zůstala sama. Vlastně já jsem měla tátu na východním Slovensku a to je jako 700 kilometrů odtud. Jako, jo, táta je taky starší člověk, takže to nefunguje jako na to, aby jako tady prostě něco zařizoval. A jsem neměla nikoho. Vlastně nic. Najednou je prostě člověk sám na všechno. Tak jsem se jako naučila jsem se přivrtat si poličku, a naučila jsem se solidně něco o autech. Jo, jako nemám s tím problém, vlastně já jsem to protavila jako obrovskou sílu a soběstačnost.
1: Vy jste už před chvílí zmínila psychoterapie, na které jste začala chodit. V jaké chvíli jste se pro ně rozhodla? Bylo to bezprostředně po tom, co váš manžel odešel, nebo až třeba
2: vůbec
1: v souvislosti
2: ne.
1: S těmi koláči?
2: Ano, plus minus. Já mám kamaráda, který je psychiatr i terapeut. Já jsem pak vlastně začala mít jako posttraumatickou poruchu, protože mě se začalo zdát, že utíkám z horícího bytu a měla jsem flashbacky a podobně. A on mi tehdy říkal, dobře, antidepresiva a psychoterapie. A říkám, antidepresiva nebudu brát. To já to prostě jako nechci brát. A on to pak vysvětloval tak, abych to pochopila i já. On říká, ale tobě se pomíchala chemie v mozku. To prostě jinak nevyřešíš. Ty nebudeš mít na furt, ty budeš mít na 2 roky. Za 2 roky je vysadíš a bude to v pohodě. A ještě k tomu musíš mít psychoterapii. Tak já jsem kývla na ty antidepresiva a říkám, psychoterapie, já se nebudu chodit vykecávat za peníze, jako, a se na to můžu jako vykašlat. Tak ty antidepresiva to jako proběhly, ale to jako otupí prostě, jo, neudělalo to jako zázrak, jo, otupělo mě to, ale jako nic jinýho, emočně mě to otupělo. A pak jako moje kamarádka mi už jednoho dne řekla, jako, bylo to myslím, že po narození, na hele, my už tě máme plný zuby, buď to půjdeš na terapii, nebo my s tebou končíme. S tebou už se to jako nedá. Já dnes vím, že ona to tak nemyslela. Ona mi to pak řekla, ale že věděla, že jako jinou páku prostě
1: musela jiná
2: páka prostě nebyla. Takže ja som sa pak odhodlala ísť na terapii. Našla som si veľmi dobrýho a veľmi kvalifikovaného terapeuta, ako s letitou praxí, se ktorým sme si sedli na první dobrou. Vlastne na tú terapii chodím dodnes. Ja mám terapii jednou týdne. Už dávno bych ji nemusela mít jednou týdne, ale ja ji chci jednou týdne, protože pro mňa to má obrovský přínos. Ja tomu človeku věřím. Když má niekto zlomenou nohu, tak proste jde za tým ortopedem, aby mu to pomohlo vyřešit. Když má niekto zlomenou duši, tak my si myslíme, že to jako vyřešíme tady jako všichni sami, nebo že to vyřešíme u piva. Nevyřešíme. Je to přesně stejný problém, jak zlomená noha. A je to to samé, že když máte zlomenou nohu, tak nikdo od vás nečeká, že tady vyběhnete maraton. A když máte zlomenou duši, všichni od vás čekají, že budete fungovat úplně normálně. A to tak není. Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Co byla ta největší vnitřní proměna, kterou jste prodělala po tom všem, co jste nám teď vyprávěla?
2: Pro mě bylo jako, že jsem najednou musela prožít tu bolest. Já jsem vlastně tu bolest jako odkládala, protože tak se řešila máma, tak se řešil jako požár všechno. A já jsem chodila jako na terapii s tím, že to bolí, že mě je prostě špatně. Terapeut mi říkala, to musíte vydržet. To je teď to, co jako musíte jako vydržet. A já jsem se vlastně k té bolesti, já jsem se dostala až jako před 3/4 rokem. Já jsem do té doby řešila úplně jako jiné věci a mezi tím jsem se naučila mít se ráda. Vlastně a s tím přišlo jako i to hubnutí, že už jsem dokázala jako do fitka, dokázala jsem se zvednout z postele, já jsem šíleně makala, já jsem chodila 7 dní v týdnu do fitka. A přišlo s tím mít se ráda. Přišlo s tím stanovovat si vlastní hranice, že jsem přestala kývat na všechno ano a přestala jsem dělat jako spoustu prostě neefektivních věcí. A s tím přišlo to, že dnes vím, co chci a poznala jsem samu sebe. Takže pro mě z té psychoterapie vlastně největší jako bylo to poznat samu sebe a naučit se, že samota je super. Že nikdo vám vlastně nemůže vyřešit vlastně vaše problémy, že jako všichni vás můžou podporovat, ale pomoci musí jako člověk vlastně sám. A dneska já vím, že mě je dobře tak, jak mě, a když se objeví nějaký chlap, já mám dort. On bude ta třešnička. Můj život nezávisí od žádného člověka. Já jsem OK, tak jak jsem sama.
1: Změnil se po tom všem i váš pohled na ten svět jako takový?
2: Neuvěřitelně. Já musím říct, že začala jsem víc chápat lidí. Já jsem do té doby měla nějakou formu empatie, protože tu musíte mít. Ale stal se se mně daleko ještě víc empatičtější člověk, ještě víc chápající člověk, který rozumí těm lidem, protože já jsem si prošla jako celým spektrem to, co se stalo od majetku, od toho, že jsem přišla o lidi a o všechno. A dnes mám pocit, že těm lidem daleko jako víc rozumím a rozumím jejich problémům a chci pomáhat, ale ještě v trošku jako jiný formě, jako která byla předtím. Já to neventiluju na sociálních sítích, protože si myslím, že se mají dít dobré věci, jako, o kterých se prostě neví. Ale potkala jsem maminku v pekárně. Maminka ztratila peněženku, měla tam jako 2 děti. A řekla ty prodavačce, to stornuje, že ona musí jako jít hledat tu peněženku. Já jsem říkala, já to zaplatím. A ona říká, no a já vám to jako nemám jak vrátit. Říkám, neřešte, jděte hledat peněženku tady, jako já vám zaplatím nákup. No jak vám to vrátím? Říkám, ne, to vrátíte do světa. Protože já věřím, že to dobrý, jako co dáme, tak to se prostě v nějaký jako formě vrátí. A snažím se dělat takové jako mikrodobro prostě ve svém okolí a se to vrací, ale jako fakt se to vrací. A já to nedělám jako zjištně. Já to dělám prostě proto, že věřím jako v dobro, v lidské dobro a v dobro jako světa.
1: Ještě mi na závěr pověste, kdy budete mít na zádech to tetování Fénixa.
2: Jste četla včerejší post. Já doufám, že brzo. Já jsem byla jako přesvědčena, já věřím, že všechno má svůj čas. Že vlastně lidi, jako, jak říká, jako já chci všechno hned, nejde to. Jako fakt to nejde. Já jsem taky chtěla být OK. A terapeut mi říkal, a z toho se budete léčit roky. A jsou to 4 roky a se z toho prostě pořád jako dostám. Takže teď nadežel čas na to, že už si můžu říct, že jako už si pořídím na záda Fénixa.
1: Hostem pořadu až na dřeň byla Katarína Veselá. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně.
2: Taky děkuju, hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: Depeche Mode, live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
0: Praha žije.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
2: Spolu s ním v komisi zasednou i ministři a odborníci.
3: Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu.
4: Opozice vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě.
5: Hladiny vody se dramaticky snižují.
6: Česko nemá dostatek rezerv pitné vody.
7: Sice může zapršet po celém Česku, na současné dlouhodobé sucho to ale bohužel stačit nebude.
0: Konečně déšť. Změní ale něco? Vyprahlé Česko řeší vážný problém se suchem. Vody je málo a když už naprší, tak ji neumíme zadržet. Co na to vláda a Národní koalice boje proti suchu? Probírám s hydrologem Janem Daňhelkou z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Prší, vážení, prší.
0: Dnes je úterý, 18. srpna.
8: Děkujeme jezu látku.
0: Dobrý den, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
9: Dobrý den všem.
0: Prší a pršet by mělo v následujících dnech, nemá přestat. Jak dobrá zpráva to je pro krajinu v Česku?
9: Tak pro krajinu to je určitě pozitivní zpráva. Po několika měsících vlastně situace, kdy nepršelo a pouze jsme měli podmínky pro výpar, a je každá vláha určitě dobrá. Uvidíme, nakolik ta vegetace už tuhle sezónu úplně zdala. U některých rostlin to tak být může a ten zbytek určitě bude vláhu vnímat jako blahodárnou. Takže blahodárnou a bude to rozhodně, takže věřím, že se malinko zazelená. Krajina.
0: Blahodárná vláha. Šéf Povodí Vltavy teda není úplně tak optimistický jako vy. Petr Kubala říká, že to možná zaleje zahrádky a pole, ale nádrže ty to úplně nenaplní, ty srážky, které mají přijít.
9: No, v tom se ale shodneme, protože když mluvíme o krajině, tak úplně nevnímám nádrže a doplnění podzemních vod. Ta krajina, opravdu to, co jsem říkal, tak to je vláha. To je vláha v nějakých nejvyšších vrstvách půdy, která je dostupná pro rostliny, ale to, aby se vlastně voda dostala až do podzemních vod a do vodních toků, kde by nějakou delší dobu dokázala ten průtok zvětšit, tak na to ty srážky rozhodně nestačí. To bych muselo pršet mnohem déle a ten výpad by musel být malý. Takže to, co vidíme v průběhu tohoto týdne, určitě není déšť, který by dokázal naplnit nádrže. S tím souhlasíme a ani se nedostane do těch podzemních vod takovým způsobem, asi aby dlouhodobě dokázal tu situaci zlepšit na celém území. Navíc on bude hodně ve formě bouřek, lokálních vlastně srážek, takže ta situace se může po tom týdnu velice lišit vlastně i přes kopec třeba.
0: Takže to, co říká Český hydrometeorologický ústav, že ty srážky jsou teď nejmenší od začátku 60. let, to se nezmění po tomto týdnu?
9: To se nezmění po tomto týdnu s největší pravděpodobností, ten úhrn není takový. V těch našich záznamech ta situace hodnocená, tedy když to vezmu asi k neděli, než ty srážky začaly, tak byla výrazně nejhorší. Vlastně nám chyběla zhruba třetina srážek, což si nepamatuju takhle pocitově, že bychom někdy o takhle velkém deficitu hovořili. A je teda potřeba ještě říct, že když mluvíme o tom, že od 60. let, tak to není proto, že v 50. letech by ty srážky byly takhle malé, ale protože to vyhodnocování děláme od 60. let. Oni se tam na začátku 60. let hodně změnily metodiky, takže většinou, když něco říkáme od 60. let, tak to znamená, tam začíná to vyhodnocení tím postupem, který dneska děláme. Předtím těch dat je výrazně méně a nedokážeme to srovnání úplně poskytnout, ale určitě ten objem srážek je menší, byl i za delší dobu, by se kvalifikoval na to první místo.
0: Ono to, že chybí voda v řekách, v těch nádržích a vůbec v krajině, to nevidíme jenom v Česku, to vidíme i v tom našem širším regionu. Zejména je to pozorovatelné třeba na hladině Dunaje. Nevím, jestli se dá mluvit o vůbec hladině, protože leckdy je na tom to koryto tak špatně, že se objevily v něm mamutí kosti, vraky nacistických lodí a tak dále. Jak jsou na tom české řeky? Taky můžeme čekat nějaké podobné objevy, protože ty průtoky jsou velmi minimální leckde.
9: tak my nemáme tak velké řeky, které by měly ještě takovou dynamiku vlastně změny toho koryta, aby jsme mohli narazit na věci, které dlouho nebyly na povrchu. Zvlášť, když se podíváme na naše největší řeky, to znamená Vltavu a Labe hlavně, tak to jsou řeky, které jsou upravené, takže tam nelze očekávat, že by se objevily dlouho neviděné části té řeky a oni jsou taky vlastně v těch korytech poměrně úzce sevřené, takže Vltava to je vlastně jeden jezd za druhým, když to vezmeme, tam je to uděláno mimo jiné kvůli suchu, protože když byste si přečetli ještě vlastně situaci nebo zprávy z 19. století, tak vidíte, že se tam objevují informace o tom, že z Vltavy se stala spíš páchnoucí stoka, právě protože teklo málo vody a navíc tedy Vltava, to dolní Labe,

0: vlastně 1904 a možná takové největší za posledních 160 let bylo v roce 1874, které bylo vyvrcholením také vlastně několika leté epizody sucha, kde vidím já osobně určitou podobnost tomu, když se podíváme 2015, 2018, potom některé deštivější roky i povodeň do toho, tak a vlastně tam bychom našli celou řadu analogií, ale protože nebyla kaskáda, tak tehdy opravdu ta hladina byla ještě níž. Bůh ví, co se tenkrát vlastně na těch pobřežích našlo.
1: Takže chápu správně, že teď vrcholí série období sucha za poslední roky a jsou k tomu ještě ty vysoké tropické teploty a proto prostě ta voda v krajině chybí. I vláda s tím něco hodlá dělat?
2: Říká, že to ministerstvo, myslím, životního prostředí a zemědělství má jasné plány, jak řešit vlastně vodu. No a
1: podle premiéra Andreje Babiše má být voda teď veřejným zájmem.
2: A voda musí se stát veřejným zájmem.
1: Vy máte pocit, že není? Nebo nebyla doposud?
0: No tak ono těch veřejných zájmů je celá spousta. Samozřejmě hydrologové, vodohospodáři vodu vidí jako ten nejvyšší veřejný zájem, pro který oni pracují, ale upřímně řečeno, ono, když vlastně sucho pominulo, takové to největší z let 2015-2018, to byly ty vrcholy, tak zase ten zájem o tu problematiku sucha vždycky malinko opadá. A to je společenský zájem, to prostě priorita celé společnosti. Musíme se shodnout vlastně na tom, že ta voda pro nás důležitá je a že na tom listu priorit bude tak vysoko, aby si zasloužila naše vlastně rozpoznávání trvalé a i dostatečný přísun, když to řeknu financí.
1: Takže za vás je dobře, že teď začala znovu fungovat Národní koalice boje proti suchu. Jsou v ní ministři, odborníci, zástupci krajů. Potřebujeme takovou koalici, která bude řešit opatření pro zadržování vody v krajině?
0: Tak já si myslím, že každý impuls, a teď znova říkám to z pozice hydrologa, pro kterého je voda nebo její nedostatek prací každodenní, tak je dobře, že se dostává pozornosti vody a vodnímu hospodářství na té nejvyšší úrovni. Může to opravdu zase nás malinko postrčit k tomu, abychom se možná malinko zrychlili tím směrem ke zlepšování a zvyšování naší schopnosti se potýkat s klimatickými výkyvy, které opravdu, když si to vezmeme, ta vedra jsou čím dál tím častější, zvyšují výpar, takže jestli se můžeme domnívat, že se něco bude dít, tak větší vedra a větší častější sucha.
1: No já se na to ptám i z toho důvodu, že ex-ministr životního prostředí Richard Brabec ano říká, že v minulých letech, když fungovala ta koalice, takže se uskutečnily tisíce projektů na zadržení vody v krajině.
3: Ta drobná opatření zadržení vody v krajině, tak samozřejmě i to, že stovky tisíc lidí vlastně od té doby byly napojeni na kapacitní vodovody.
1: Zmiňoval velkou dešťovku na využití srážkové a odpadní vody v domácnostech, na zahradách a podobně.
3: To sucho přišlo zas a přišlo prostě v podobě, která je ještě silnější než v roce 2018, a proto si myslím, že je nejvyšší čas určitě ten tým obnovit. A
1: tak jestli v tom vidíte potenciálně stejný prospěch i teď do toho nynějšího znovu zavedení té koalice, že by něco takového se opět mohlo podařit a že to je dobře, že něco takového vzniká?
0: No tak za mě určitě je dobře snažit se dělat veškeré typy opatření, které vlastně nám můžou ve vodním hospodářství pomoci. Jenom bych to viděl tak, že to nemusí být nutně jenom ze strany vlastně státu jako takového a ta pozornost, když se vlastně podaří jí tímhle směrem nasměrovat, tak bude velice hodnotná, když to bude společnost jako taková. Ostatně to je možná teď přepnu do problematiky povodní, ale celková strategie ochrany před povodněmi pro Českou republiku, která vznikla po velkých povodních 1997 a byla přijatá v roce 2000, tak jmenovala několik principů a jeden z těch principů také byl vlastně, že by ta účast na řešení povodňové problematiky měla být distribuována od státu, respektive ono to vlastně říkala z druhé strany, od těch vlastníků pozemků, vlastníků nemovitostí, přes obce, kraje mohou pomáhat a stát pomáhá tam, kde se jedná o nějaké opatření, které řeší velké území celky, jako ucelená povodí a podobně. A ta role obcí a občanů je klíčová k tomu, aby se vůbec něco změnilo, nebo vlastníků půdy. A proto sucho by to mělo platit úplně to samé. Pokud budeme spoléhat, že za nás všechno vyřeší stát v této oblasti, tak si myslím, že možná mu nakládáme příliš velký balík, ale už jenom to zviditelnění formou takovéhle koalice je podle mě skvělá věc a možná i signál celé společnosti, že to musíme brát vážně, nejenom na té státní státní úrovni, ale i na dalších.
1: Co ale

0: stát řešit bude a měl by řešit tedy, protože to jednotlivec nevyřeší, tak to je výstavba nových nádrží, přehrad. Babiš oznámil, že koalice povede jednání o tom, že by ministerstvo zemědělství místo 3 miliard korun na příští rok dostalo 4 miliardy pro zadržení nebo pro projekty na zadržení vody v krajině. Má jít mimo jiné o výstavbu nádrží Nové Heřminovy na Bruntálsku, Kryry na Lounsku a Vlachovice na Zlínsku. Ty spasí Česko před odtokem vody pryč?
1: No, tak nespasí Česko nádrže v jednotlivých lokalitách, ale když se na to podíváme, tak Nové Heřminovy, ta jejich funkce je spíše v oblasti povodňové ochrany, ale jak Vlachovice, tak vlastně Kryry jsou v oblastech, kde dlouhodobě je známý vlastně deficit vodních zdrojů, takže Kryry to je vlastně Rakovnicko, Lounsko, ten nejsušší region České republiky, kde voda chybí dlouhodobě. Takže jsou tady deficitní oblasti, kde ty nádrže nebo zdroj vody jednoznačně chybí. A ty nádrže jsou vlastně zamýšleny jako ten zdroj vody. Ale není to nádrž samotná. V obou případech je to vždycky celkové řešení toho povodí. Takže když se řekne nádrž Vlachovice, tak to znamená řešení celého toho povodí, včetně ochrany krajiny tak, aby ta nádrž vlastně mohla fungovat v celku s tím povodím nad tím.
0: A na to bude muset myslet vláda i v případě těch až 20 nových nádrží, které chce projednat v září v rámci toho nového speciálního zákona, protože u těch tří nemá skončit, má jich být 20.
1: Ono celkově v České republice je 69 chráněných lokalit pro akumulaci povrchových vod. To jsou místa, kde vlastně už dlouhodobě, a teď se bavíme opravdu třeba o 100 letech, se ví, že by teoreticky bylo možné postavit vodní nádrž, která by dávala nějakým způsobem smysl. Těhle těch 69 lokalit je dlouhodobě vytipovaných a chráněných tak, abychom tam nepostavili třeba chemičku a nezničili nebo vlastně neskomplikovali potenciální budoucí využití. No a to, jestli se budou realizovat a které z nich se budou realizovat, to už je otázka vlastně posouzení toho, kde opravdu zdroje chybí a kde jsou potřeba. Takže ptáte se, nevím, kterých 20 je možná na shortlistu, to se přiznám, že v tuhle chvíli nevím.
0: To nevíme ani my.
1: Ale to, že někde ty nádrže, když posoudíme, co vlastně potřebujeme do budoucna. A ta potřeba je asi známá, že potřebujeme jednak zásobování obyvatel, ale potřebujeme i třeba kritickou infrastrukturu, a jestli průmysl, zavlažování zemědělství. Ono se o tom třeba teďkon hodně hovořilo v souvislosti s novými mlýny, že původně byly zamýšleny jako nádrž, která by měla dodávat vodu k závlahám. Pakliže ten průběh sucha se bude opakovat jako v letošním roce, tak je docela legitimní se zabývat, jestli nepotřebujeme přejít z toho zemědělství závislém na dešťové srážky na nějaký jiný formát. A pak je otázka, jestli na to budeme mít vlastně vodní zdroje a teprve následně přichází ta otázka, když nám chybí, vlastně víme, že budeme něco potřebovat a ty zdroje nám chybí, tak se zabývat tím, jak je nejlépe zorganizovat, což může být i ta vodní nádrž.
0: No, vodní nádrž, ale to je drahé řešení, ne? Tak neexistuje něco méně invazivního, něco rychlejšího, něco levnějšího? Protože třeba Český svaz ochránců přírody teď vyzývá vládu, ať peníze dá spíš do budování mokřadu nebo na revitalizace vodních toků, tak jestli to není vhodnější investice?
1: Ono není dobré podle mého názoru a to, co se děje historicky tady v Čechách a na Moravě a ve Slezsku, je to, že se ta opatření často dávají vlastně jako proti sobě. Jo. To znamená nádrže proti přírodě blízkým opatřením, mokřadům. Ale ono ve skutečnosti, a když se zeptáte kteréhokoliv hospodáře, tak vám řekne, no ale oni by měli být společně proti suchu a proti povodním, protože to není jedno nebo druhé. Ono, otázka je, co potřebujeme. Navíc těch potřeb, které ta naše krajina a společnost má, je více. A my potřebujeme jednak tu vodu v krajině, což opravdu neřeší nádrž to, jestli bude dostatek vláhy pro to, aby přežili lesní porosty a podobně. Tam to takhle nefunguje, že jo? To je potřeba se soustředit na tu vláhu v lesech, na přírodě blízká opatření. Co se týče zemědělství, zmínil jsem sice závlahy, to je jedno z možných řešení, ale nemůžete zavlažovat celou Českou republiku. Takže je tady samozřejmě nutnost se kouknou na to, jakým způsobem s tou půdou zacházíme, jestli opravdu máme to hospodaření takové, že ta půda není degradovaná, že dokážeme lépe vlastně obnovovat třeba nebo dostávat zpátky organickou hmotu, která se ukazuje, že je, no, ukazuje, ono se to ví a je strašně klíčová pro to, jak ta půda vodu nejenom vlastně zadržuje, ale vůbec je schopná ji vstřebat a potom využívat, jakým způsobem taky ta půda vypadá z hlediska toho, do jaké hloubky jsou si ty rostliny schopny pro vodní zdroje sáhnout. Ne každá louka, ne každé pole je na tom úplně stejně, takže tam záleží zase na o tom, jakým způsobem je hospodařované. Takže těch opatření je fakt celá spousta. A když nebudeme dělat všechny dohromady,
0: pardon, ale
1: to nebude fungovat.
0: Nádrže byste stavil, protože třeba Asociace soukromého zemědělství, respektive Jan Štefl, místopředseda této asociace.
2: Nejvíce postižená je Jižní Morava a někde Plzeňsko.
0: Který se spolu s Českým svazem ochránců přírody připojil k té výzvě vládě, říkal, že budování nádrží v krajině, ať velkých nebo malých, tu situaci prostě neřeší.
2: No tak to je hašení požáru a ještě možná špatnýma hasícíma prostředkama, protože
0: v hrubém objemu je nádrží dostatek.
2: Je potřeba, aby do nich byl zajištěn ten přísun té vody.
1: No, ono neřeší z pohledu zemědělce. Na druhou stranu v okamžiku, kdy budeme v situaci, kdy nám chybí zásobování nebo zdroj pro zásobování a obyvatel vodou, tak v tu chvíli máte dvě možnosti. Buď to získat nějaký zdroj podzemní vody, kterých ale u nás obecně dostatečně vydatných je velice málo, anebo použít přehradu, ať už existující, nebo vystavět novou. Takže já bych opravdu se nesnažil dávat ta opatření proti sobě. Já bych se snažil vyjít od toho, co potřebujeme. Co potřebujeme a víme, že do budoucna budeme potřebovat jako zásoby vody. My jsme v situaci, kdy vlastně ta vodohospodářská infrastruktura byla vybudována a byla budována od toho, já jsem zmiňoval rok 1874, to bylo extrémní sucho. A je to vlastně první takové období, kdy se začalo nějakým způsobem projektovat vodní nádrže a následně stavět vodní nádrže právě pro zásobování vodou, které některé z nich dodneska vlastně plní tu svoji funkci. A jsou v té podobě, že vlastně nám zabezpečují ten vodní blahobyt. Ale v okamžiku, kdy nám někde vlastně ta rovnice přestane vycházet, už kvůli tomu, že lidí třeba přibývá v některých aglomeracích, na druhou stranu zvyšuje se výpar, takže obecně té vody protéká relativně méně, protože ne všechny lokality nebo významná města jsou zásobovány z vodních nádrží. Jsou tady i poměrně velké lokality, které využívají zásoby podzemních vod, ale některé odběry se dělají přímo z vodních toků. A jestliže se budeme setkávat s tím dál a častěji s tou situací, kdy ten průtok poklesne pod takovou úroveň, kdy je vlastně možné tu vodu odebírat, tak je na místě se zabývat novým zdrojem. A jestliže nádrž vyjde jako ten nejlepší zdroj možný pro to, tak jsem všemi deseti pro nádrž a řešení celého povodí té nádrže, protože těch uživatelů vody nebo těch potřeb pro užívání vody je tady víc. A stavět je proti sobě není podle mě dobré.
0: Je to teď i velké politické téma, dotýkáme se toho počas celého toho rozhovoru. Ministr životního prostředí pan Červený teď na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády vypočítával, kolik už miliard korun, na kolik práce se letos investovalo do opatření na zadržení vody v krajině.
3: Ochrana kvality povrchových a podzemních vod, vodovody, kanalizace, čovky neboli čističky odpadních vod, využívání srážkové a šedé vody.
0: Voda je podle něj teď na prvním místě. Opozice nicméně do vlády kvůli suchu tepe. Předseda starostů Vít Rakušan na tiskovce ve sněmovně vyzval ministerstvo životního prostředí, aby přestalo vést ideologické války a začalo vnímat rizika, která klimatická změna přináší.
4: Aby přestalo vést své ubohé a hloupé ideologické války, aby přestali válčit s takzvanou zelenou ideologií.
0: Ex-ministr životního prostředí Hladík z Lidovců zase říká, že vláda nedává na boj se suchem dost peněz, ODS pak prosazuje vlastní sadu opatření a kritizuje vládu.
5: Vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
0: Říkám si, jestli se nemělo něco dít už dávno. Pan Babiš říká, že není na místě teď kritizovat vládu za to, že se právě probudila, protože sucho řeší už asi 10 let. Přesto teď se toho děje hodně, ale to, že bude sucho, se asi trochu dalo očekávat, ne?
1: No, předpověď u nás, že konkrétní léto bude suché nebo extrémně suché, možná není. Tak, ale je pravda, že po každém suchu jsme pouze v situaci před dalším výskytem sucha. No a to, jestli se dá investovat víc, myslím si, že souvisí s tou otázkou priorit celospolečenský. Proto říkám, že jsem vlastně rád, když se sucho stane tou větší prioritou, ale musí být rozpoznávaná celou společností, protože jinak samozřejmě mohou přehlušit úplně jiné jevy.
0: Jaké očekáváte, že budou dopady toho letošního sucha? Nemůže právě to být impulzem k tomu, aby společnost si uvědomila, jaké rozsáhlé škody může sucho napáchat a třeba brala ho jako důležitější prioritu?
1: To je velice složitá otázka a vlastně, když se podíváte na rok 2015-2018, tak on ten průběh sucha nebyl zase až tak odlišný od toho současného. A vlastně vyčíslení těch škod je velice problematické. Oni nejsou tak dobře vidět jako třeba při povodních nebo při jiných projevech extrémního počasí, vichřice a podobně. Ale pravda je, že vyčíslit se dá třeba pokles produkce ve vodních elektrárnách, ale to není to, co vlastně lidé běžně vidí. A dokud vlastně teče pořád voda z těch kohoutků, tak se velice špatně nějakým způsobem vyčísluje, kromě právě třeba hydroenergetiky, kromě třeba zemědělství, ale konkrétně, že by každý vlastně viděl a dokázal si na něco sáhnout, je strašně složité. Takže
0: myslel jsem to, pardon, i tak, že úroda nemusí být tak kvalitní, jako se dalo čekat. Vidíme to i na těch trávnících, které už nejsou zelené, ale jsou bílé, vyprahlé, vytrhané, hnědé.
1: Je to tak. A na druhou stranu, on každý asi vnímá ty dopady úplně jiným způsobem. Takže my dokážeme dobře vyčíslit pokles úrody zemědělské, dokážeme vyčíslit pokles výroby elektrické energie, ale u těch ostatních věcí, to, jak ta krajina vypadá, tak tam přece jenom jako nějaké finanční vyčíslení a nějaké dopady jsou velice složité. Je to spíš o tom, co člověk vidí a sám vnímá jako projev toho sucha, který se mu už nelíbí a vnímá ho sám jako za hranou. Takže ono to není tak snadné vlastně, aby si každý dokázal představit, jaké ty dopady jsou, zvlášť pokud přímo na něj v podobě té netekoucí vody z kohoutku se neprojevují.
0: A k té mé podotázce, nemáte obavu, že právě to, že to není tak vidět, nakonec nemusí být tím impulzem k tomu, aby ta společnost brala nedostatek vody, který je v té krajině, vážně?
1: Svým způsobem výhodou by bylo, kdyby to sucho bylo trvalý projev, kdy to opravdu vidíme každý rok. Často jsme srovnáváni nebo se dává za vzor Izrael, jakým způsobem hospodaří s vodou, ale tam je ta situace právě společensky úplně jiná. Takže ano, pokud to sucho dokážeme udržet vlastně na zřeteli, možná mediální podporou, podporou politickou, a zlepšíme ten obraz vodního hospodářství jako něčeho, co nám zabezpečuje blahobyt a dobré fungování společnosti, a tak podle mě jedině dobře, musíme se o to snažit.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste si na nás našel chvíli, že jsme o tom mohli mluvit.
1: Díky moc, mějte se krásně, naschledanou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl spolu se mnou dneska Jan Daňhelka, což je ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. A mluvili jsme spolu o nedostatku vody i o Národní koalici boje proti suchu. Jejímiž členy jsou mimo ministrů nebo předsedy vlády a zástupců samospráv, třeba i ředitel ČHMU, šéf povodí Vltavy a další experti a klimatologové. Naslyšenou zítra.
6: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
7: na Rádiu Praha.
6: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině.
8: Rádio Praha
6: 107,1 FM
8: a DAB+.

0: Nic osobního.
1: Prostě biznis.
0: Jana Klímová.
1: Petr Šimůnek.
0: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
1: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
0: Češi expandují v zahraničním biznisu. Jejich podíl na zahraničních společnostech se podle nejnovějších statistik OSN v posledních 10 letech zvýšil 4x a byl to 3. největší růst v celé EU. Podíváme se na největší zásahy z nedávné doby. Například na nákup podílu zbrojaře Michala Strnada v italské pneumatikárně Pirelli.
1: A téma číslo 2. Syn zesnulého nejbohatšího Čecha Petr Kellner junior koupil na začátku minulého měsíce tradičního českého výrobce klobouků Tonak. Petr má o tyto věci národního kulturního dědictví zájem, řekl nám manažer Kellnerovy investiční společnosti Palmont. Jak na tom Tonak je a kdo ho už dříve zachraňoval, to je naše druhé téma. Pojďme tedy k tomu prvnímu. Češi expandují v zahraničním biznisu. O té statistice teď psal Bloomberg, tak kolik toho Češi v zahraničí nainvestovali?
0: Je to fantastická věc, ano, ti musím říct, vlastně se obrací vítr nebo trend. My jsme byli dekády zvyklí slýchat, jak nějaká zahraniční firma koupila nějakou českou a byli jsme vlastně za to vděční a vždycky se to oslavovalo, že tady je vstup zahraničního kapitálu, ale poslední roky, není to věc posledních měsíců, ale dokonce let, se děje opak. Čeští investoři kupují ty zahraniční a často i velmi ikonická jména, dnes je taky budeme zmiňovat. Takže nejdřív suchá statistika, kterou už jsme tady taky slyšeli, podle OSN se přímé české investice v zahraničí za posledních 10 let od roku 2014 do roku 2024 ze 4x a byly tak nejrychleji rostoucí v EU po Lucembursku a Rumunsku, ale to Rumunsko mělo daleko menší základnu, takže ten růst je opravdu velikánský. A i podle ČNB, jak si správně zmínila v tom posledním článku Bloombergu, zmiňuje, že už je i významný příliv dividend ze zahraničí. Zase my jsme často slýchávali, jak odcházejí peníze z
1: tak
0: Česka.
1: Tak oni odcházejí pořád asi, že jo?
0: To samozřejmě ano, zejména dividend, z bank
1: a tak dále.
0: Ale už
1: velké
0: jsem...
1: téma české levice, která ale... téměř mizí a teď jí zmizí i téma, jestli...
0: Česká levice by se měla podívat na to, že už přichází peníze i ze zahraničí sem zpátky na dividendách, které vydělávají čeští investoři, kteří koupili ty zahraniční firmy. Ten proud se fakt obrací. Podle předběžných dat ČNB investovaly české firmy v roce 2025 přímo v zahraničích 53,6 miliardy korun a byl to druhý nejvyšší objem v historii. Já myslím, že letos se to ještě překoná. Nejvíc šlo do Německa, potom do Spojených států a Brazílie. Kumulativní přímé české investice v zahraničí činily na konci roku 2024 skoro 74 miliard dolarů. To je dvakrát tolik než v Polsku a Polsko je čtyřikrát tak velká země. Ale Polsko je pro zajímavost další země, která má takovýhle trend jako Česko. Dokonce o tom psal i německý Handelsblatt, že české a polské firmy skupují ty německé.
1: Mimochodem jsem četla teď nedávno, že polské firmy začínají právě taky ve velkém investovat u nás. Takže
0: a obráceně, jako... české taky v Polsku. Já myslím, že to je úplně logické, ale pojďme se podívat na to, jak české firmy investují v Německu, protože to je něco, co je super zajímavé. Ten Mittelstand, takový to jádro, střední stav, nemá své následovníky. To, co se řeší v Česku, jestli otcové zakladatelé mají komu tu firmu předat, tak v Německu se děje to, že ne, že třeba 70% nemá ty následovníky a jsou potom nuceni tu firmu buď to prodat nebo předat někomu jinému.
1: A to si myslíš, že nějaký německý specifikum?
0: Je to jako německé specifikum, protože
1: u nás se to neděje?
0: U nás se to ještě neděje, protože jsme teprve druhá nebo třetí generace. Druhá. V Německu už je to generace XY a on ten zájem těch nových generací o to podnikání asi klesá, takže ten problém se zvětšuje a to je šance pro české firmy, které tyhle ty menší německé firmy můžou kupovat. Zase úplně neslýchaná věc pro mě, prostě celou dobu jsme řešili opak a teď české relativně malé firmy jdou tam. My jsme se zatím bavili o miliardářích, tak já jenom zmíním CSG Michala Strnada. Jenom v prvním srpnovém týdnu koupila dvě velké firmy, jednu v Německu, jednu v Kanadě. Na konci července dokončil Michal Strnad akvizici 14% ikonické italské firmy Pirelli. O tom se ještě zmíníme znova. A Daniel Křetínský dokončuje akvizici Fnac Darty, to je ten řetězec obchodů ve Francii a taky ve Španělsku. Jeho investice do Metra nebo Royal Mail z loňského roku jsou dostatečně známé, stejně tak jako Olvin a British Lottery, kterou získala ve Velké Británii.
1: Teď jsem četla, myslím, že E15 psala, že Daniel Křetínský míří do nějaké železniční dopravy nebo něco takového.
0: Je jedním z biderů, jedním z těch, které se zajímají o největšího kargo přepravce ve Francii. To zase by zapadlo do té jeho logistické sekce EP Holdingu. Co je taky vlastně zajímavé v téhle souvislosti je, že poprvé se česká firma dostala mezi 500 největších firm světa a to je právě EP Holding nebo EP Group Daniela Křetínského. Fortune ji zařadil na 179. místo. Je tam mezi firmami, jako je Amazon, Google, Apple a tak dále. To se prostě nikdy ještě nestalo. Teď jsem jmenoval ty miliardáře, ale není to jenom o těch miliardářích.
1: No právě, když jsem mluvil o těch firmách, které vstupují na německý trh, tak to nejsou asi vyloženě takový ty top český miliardáři.
0: No Michal Strna tam zrovna teď je, tam koupil tu prachárnu, kousek od hranice českých, ale jsou tu právě ty středně velké a menší firmy české. Třeba z poslední doby výrazná investice Pavel Bouška a jeho firma Wafo, která vyrábí krmiva a je v tom dvojka, možná už jednička v celé Evropě, tak koupila svého konkurenta v Německu, Pets Deli, velká operace pražská EAG, která digitalizuje prodej aut, tak zase za několik set milionů korun koupila belgickou firmu Automotive Systems a předtím i nějakou německou firmu v tomhle oboru a BHM Group Tomáše Krska koupila německou Rhein Medical, dodavatele IT technologií pro nemocnice. Takže zase není to ojedinělá věc, ČNB registruje asi 14 nebo 15 podobných vstupů do německých firem a já si to doufám říct, že kdybychom šli ještě opatru níž do těch firem, které jsou menší než stovky milionů obratu, tak zjistíme, že těch akvizic v Německu bude ještě víc.
1: Ale mimochodem chodíš na běžky?
0: Na běžky? Já mám nový běžky ve sklepě a mám je tam už 15
1: let. Já už je nemám ani ve sklepě, já jsem je vyměnila za Ski Alpy. Ale víš, proč se tě na to ptám, veď?
0: Vím, protože slavná norská značka Mazhus.
1: A víš, proč se tě na to ptám?
0: Teď v srpnu úplně na běžky, nevím, proč se mě ptáš?
1: Ale ptám se tě na to, protože se bavíme o Německu a mně se prostě spojily tady dvě věci. A to jméno miliardáře Tomáše Němce.
0: Německo, ano, Němec, dobrá Německo. Asociace.
1: A jeho firma, česká společnost Konziltek, právě kupuje norského výrobce běžek Mazhus od dosavadního majitele Elevate Collective. A proč je pro nás tahle firma mimo jiné zajímavá, kromě toho, že ji kupuje Tomáš Němec, o kterém jsme tady aspoň já dlouho neslyšeli, protože na těch běžkách běhala Kateřina Neumannová, slavná naše běžkyně.
0: A to se ale obloukem vracíme k těm investicím českých investorů zahraničí, protože Tomáš Němec koupil předtím už Kestle, rakouskou slavnou značku a přestěhoval ji do Česka, ale já se ještě přestěhuju zpátky do Itálie a k Pirelli, protože Pirelli má taky ten hlavní kalendář s těmi krásnými fotkami žen. A vlastně teď máme teoretickou naději, že těch kalendářů se do Česka díky Michalu Strnadovi a jeho 14% vlastnictví Pirelli dostane víc. Ono jich je 20 tisíc ve světě těch kalendářů.
1: Ale víš, že kvůli tomu to nekupoval, veď?
0: To by bylo dost drahý, kdyby si 20 tisíc kalendářů koupil za miliardu euro.
1: No to určitě a mimochodem za jeho miliardu euro, protože tahle investice nesouvisí nijak s CSG, ale je to jeho osobní investice, dejme tomu. A co je ještě zajímavé, než ještě přijdu ke kalendáři, tak jenom bych zmínila ten důvod, proč vlastně to vůbec bylo na prodej, ten podíl, který on tam koupil, 14% za miliardu eur, a to je, že to vlastnila čínská Sinochem a Itálie měla zájem na tom, aby vlastně ten podíl snížila z bezpečnostních důvodů, což by se u pneumatik zrovna nemuselo zdát, ale jsou to nějaké, jak jsem pochopila, pokročilé pneumatiky s technologií
0: sběr dat a tak dále. Z jízdy automobilů a je to tak, no. Ale je tam velká regulace vlastně ze strany Itálie.
1: Přesně tak a Číňanům ještě zůstává dalších 20%, tak uvidíme, jestli třeba ten nákup nákup nebude ještě nějak pokračovat?
0: Asi by měl, protože jestli jsem to dobře četl, tak ta regulace míří na to, aby Číňani měli jenom pod 10%. To
1: znamená, pokud by chtěli mít někoho nějak v orgánech společnosti nebo představenstvo.
0: Ano, to znamená, že jako je docela možné, že dalších 10% bude v blízké době zase na prodej.
1: A ještě jednu věc k tomu kalendáři. Oni ho dávají k dispozici pro charitativní účely a do Česka tak to chodí jeden kus, co jsem se dočetla.
0: Na tu charitu.
1: A víš, kdo ho draží?
0: Vím, že se to draží na iDnesu.
1: A iDnes patří Mafře, kterou chtěl Michal Senát koupit, ale neuspěl.
0: Ale Pavel Tykač chtěl koupit taky Pirelli, mimochodem. A soupeřil Tykač s Michalem Strnadem.
1: A nechtěli to koupit spolu.
0: Možná, že to chtěli koupit spolu dokonce. No. Tak
1: uvidíme, jak to bude dál s dražbou tady.
0: Kalendáře.
1: Pokud zmizí jako ta dražba z tohoto serveru, tak víme, že se tam nepohlo.
0: Kdyby někdo ten kalendář chtěl, stojí pár desítek tisíc. Myslím si, že na iDnesu se za to platí docela hodně na charitu, ale na eBay se dá ten loňský koupit za $200. $250.
1: Jasně, ale to nechceš, jako z toho nemáš takový dobrý pocit.
0: Máš lepší, protože to je levnější.
1: No tak jsi na prachy zjevně, já samozřejmě, mě jde o charitu.
0: Jo. Nic osobního, prostě biznis. Možná ještě jednou k té motivaci Michala Strnada, proč kupoval Pirelli. Jednak je to ikonická značka italská a otevírá mu to dveře do italského a evropského biznisu. Prostě to už něco znamená, když jsi 14% akcionář takovéhle firmy. Michal Strnad má tady taky...
1: Jako v Italii, ale něco má nějakou.
0: Fioky, zbraně a tak dále, ale tohle to je velká věc. Michal Strnad má v Česku zastoupení Ferrari a Maserati, Scuderia, ale na to tolik gum nepotřebuje. Ale na co je může potřebovat, je to, že Pirelli je výhradní dodavatel pneumatik na závody Formule 1. To znamená, že my tam máme dalšího biznisového zástupce ve Formule 1 z Česka po Karlovi Komárkovi, který a jeho Olvin, který sponzoruje jeden z týmů, tak je tam vlastně prostřednictvím pneumatik Pirelli ještě Michal Strnad.
1: Ještě jedna věc ke Strnadům a k investicím, protože Strnadové nejsou jenom Michal Strnad, ale také jeho otec Jaroslav Strnad. Ano. A i tady stojí za to zmínit jeho investice, a to především přes firmu CE Industries, kterou založil poté, co tady přenechal zbrojařský holding CSG synovi.
0: A vedle CSG potichu roste vlastně další velký průmyslový kolos.
1: Je to tak, je to CE Industries, která loni vyrostla o polovinu, má tržby dneska kolem 15 miliard korun. Vedle toho má tady ještě Jaroslav Strnad Helicopter Alliance, která obchoduje z vrtulníky. A zajímavou investici udělala CE Industries minulý měsíc. Koupili spolu s J&T skoro polovinu v polském logistickém kolosu OT Logistics, který provozuje významné polské přístavy. Nevíme sice za kolik, ale víme o tom, že je to strategická věc. Jednak přístavy sami o sobě a druhá věc, že Jaroslav Strnad chce údajně využívat třeba i při dovozu surovin do svých tuzemských továren. Víme, že provozuje výrobu v Nové Huti, tu tedy nevlastní, ale nevíme vůbec, kdo jí vlastní. Tváří toho převzetí po panu Guptovi, kdy to zkrachovalo, tak byl Martin Pecina, ale...
0: Tomu nikdo nevěří.
1: Tomu nikdo nevěří a i on sám už není ani v tom vehiklu, který to tehdy kupoval, a teď je otázka, co se tam bude dít dál a kdo se ukáže jako vlastně investor, protože teď jsou tam nějaký právníci nebo právníci.
0: A k tomu teda jako zajímavá vlastně součástečka malá a vracím se obloukem k těm zahraničním investicím. Hospodářské noviny upozornily na to, že právě do Nové Huti teď ovládané provozované Jaroslavem Strnadem může dodávat ocel další český miliardář, a to je Pavel Tykač ze svojí norské ocelárny, vidíš, tak další investice Čechů v zahraničí do oceli.
1: To byla španělská skupina, od které převzal výrobu oceli Pavel Tykač ve Velké Británii a ve Skandinávii, a ta skupina se soustředí právě na výrobu takzvané zelené oceli, a teď tam probíhají tedy, jak psaly Hospodářské noviny, jednání, že by se část této oceli mohla dovážet právě
0: přes polské přístavy určitě.
1: No, nevím,
0: Ostravy. Nevím, jestli to logisticky dává smysl,
1: ale možná, myslím si, že to nebude asi ten hlavní proud těch surovin, jako zelená ocel zatím, která poputuje tady, já nevím, do Nové Hutě nebo dál. No. Ještě chci říct jednu věc k Jaroslavu Strnadovi, a to je, že on založil CE Industries and Eurospace Fond, SICAF, který otevřel dalším investorům, a zmiňuji to proto, že právě tento fond má ambice dělat potom další investice také v zahraničí právě. A otevřel se před 2 měsíci s tím, že chce vybrat až 5 miliard korun a podle informací, které máme, tak za 1,5 měsíce je tam už kolem asi 4 miliard korun. A teď se připravuje nějaké další kolo.
0: Takže zájem určitě je. A teď už těm kloboukům?
1: Máme tu druhé téma. Petr Kellner junior koupil na začátku července tradičního českého výrobce klobouků Tonak, respektive to koupila juniorová firma Palmont Heritage z holdingu Palmont. Víš něco o mladém Petru Kellnerovi, jak na tom je mezi tvými oblíbenými miliardáři?
0: Tak mezi mými oblíbenými miliardáři Petr Kellner má to nejslavnější jméno, samozřejmě po svém otci. Má číslo 15 mezi nejbohatšími lidmi České republiky, a to proto, že v tom dědictví po Petrovi Kellnerovi, které se vypořádávalo v loňském a letošním roce, mu patřilo 10% celé PPF, přesněji 9,893% a odhaduje se, že za tenhle podíl dostal 40 až 45 miliard korun, 1,8 miliardy euro, což se dá vyčíst z různých výročních zpráv PPF. Ta cena nebyla zveřejněná, ale je to kvalifikovaný odhad. Jenom, aby si věděla, za 1,8 miliardy euro víš, co si můžeš koupit třeba?
1: Nevím.
0: Kdyby chtěl Petr Kellner, tak si koupí celý Inter Milan. Ale Petr Kellner má úplně speciální postavení, protože mu je jenom 34, bude zdaleka jeden z nejmladších v té 20 nejbohatších Čechů. Studoval v Británii, studoval taky v Barceloně vysokou biznesovou školu IESE. A stejně jako jeho otec má strategii, že se neukazuje vůbec na veřejnosti, takže se o něm ví strašně málo. Investiční skupinu Palmon Holding, tu si zmínila, mu vede nově Nizozemec Bastian Coutts, což je právník, který působil v Amsterdamu, specializoval se na fúze, akvizice, fondy. Je to právník, ale člověk, který se vyzná v tom velkém světě nákupů firem, slučování firem, investování velikých peněz. A to je to, co Petr Kellner teď má. On má velkou palebnou sílu, prostě 40 miliard, které může investovat.
1: Jak on už koupil nějaké nemovitosti.
0: Ale rozhodně pořád má spoustu hotovosti a spoustu keše, který může investovat dál. A právě ty jsi to sama zmínila, tam je speciální malá divize Palmont Heritage, která se má soustředit na české, jak se tomu dřív říkalo, rodinné stříbro.
1: Rodinné stříbro, tak. Ano, teď jsem chtěla říct poklad. No, poklad to asi úplně není, ale
0: proč zrovna klobouky?
1: Klobouky, ale. Tak z toho, co víme, tak byl to zřejmě tip od jeho investičního manažera, kterého si převedl do Palmontu, a to je Adam Páleníček, který pracoval předtím v poradenské společnosti KPMG. A Adam Páleníček nám potvrdil, že vlastně on věděl, že je firma Tonak na prodej a Tonak se dostal do finančních problémů. Ostatně to vyplývá i z jeho účetní uzávěrky nebo výroční zprávy zveřejněné v roce naposledy, teda jsem viděla za rok 24, kdy byl ve ztrátě. No a začali to tedy řešit údajně s Petrem Kellnerem juniorem a toho to také zaujalo. Oni ostatně i v tiskové zprávě tehdy k tomu obchodu řekli, že se Petr Kellner zajímá o tradiční domácí značky, právě to rodinné stříbro, a Adam Páleníček nám k tomu dodal tedy, že jim vlastně bylo líto, že by zaniklo něco, co tady existuje od roku 1799, což je Tonak, a že pracuje tam pořád 400 lidí, kteří mají určité unikátní znalosti v té výrobě, kterou mají, a ta je ještě navíc v oblastech, kde jako není zase taková rvačka o zaměstnance, to ve Strakonicích a v Novém Jičíně.
0: Jano, já se tě zeptám, kolik máš klobouků doma?
1: No, ale asi jsem si párkrát něco koupila, ale pak to stejně nenosím. Jo.
0: No já to prostě mám úplně stejně, já mám několik necítím. Klobouků, ale v každém klobouku vypadám jako idiot. Ale strašně se mi líbí, když se člověk dívá na filmy z 30. 40. let. Úplně každý chlap měl klobouk. Hmm. To bych do Tonaku investoval. Hmm. Ale kolik chlapů nosí klobouk dneska?
1: Nevím, asi moc ne, no, nebo hlavně u nás, ale tak oni nevyrábí jenom klobouky, jako, víš?
0: No,
1: oni
0: vyrábí,
1: no tak Tonaku dneska patří ještě společnost Fesco, která je právě z těch Strakonic a tam se vyrábí fezy. Jo,
0: no, ale to je fez. S fezem jsem na tom já teda podobně jako s kloboukama.
1: Fez a zmyovky třeba taky, že jo. Ale takhle, musím ti říct, že není to poprvé, co Tonak právě spolu s Feskem balancují na hraně, protože musíme si říct, kdo byl ten předchozí majitel, od koho to Petr Kellner teď kupoval. A to byly švédské fondy s názvem PCTC a na ty já jsem narazila už jako novinářka před x lety, ani nebudu říkat před kolika. Pro tyto fondy tady pracoval, měl tam do své smrti zřejmě tedy před necelými 6 lety malý podíl Jan Vrba, což
0: bývalý
1: minister, to byl. Byl to
0: samozřejmě.
1: Bývalý ministr průmyslu a obchodu. Ty si budeš pamatovat, proč byl slavný?
0: Určitě, privatizace Škodovky a tak dále, ale já bych řekl jednu věc, když se bavíme o Petrovi Kellnerovi juniorovi, takže tenhle Tonak, to je jako pěkná, pikantní investice, o které se dá hezky mluvit, ale já čekám, že předvede něco většího a jsem strašně zvědavý, co to bude, protože těch peněz, které má k dispozici, je opravdu spoustu. Určitě je inteligentní a určitě to je dobrý investor, takže já jsem zvědavý na to, co přijde po Tonaku a zajímá mě, jestli ten Tonak dokážou opravdu zachránit, protože nevím, proč by se to mělo povést zrovna jim, když se to nepovedlo Švédům a jestli nás donutí ty klobouky nakonec nosit.
1: Stejně jako Jan Vrba jsou přesvědčeni teď Petr Kellner a jeho tým, že to prostě má potenciál. Já tady musím zmínit jednu historku, prostě já jsem tehdy s Janem Vrbou o tom mluvila, byla jsem u něj v kanceláři, tam právě visely ty zmyovky a fezy různě. A on byl velký optimista a byl také vtipný, protože on říkal, že výhoda je, že ty fezy, což abych konečně řekla, jsou takové plstěné čepičky, které se nosí v arabských zemích na hlavách, že prostě mají pořád odbyt, protože teď ho budu citovat, jak jsme ho citovali tehdy v textu, Arabové jdou do pouště, zafouká vítr a fez je pryč. A že tam mají obrat asi 50 milionů korun ročně prostě na fezech. A teď mi říkal Adam Páleníček, aby jsme nebyli tady jenom vtipní, že prostě v Evropě má Tonak jenom jednoho konkurenta a ten na tom je prý ekonomicky extrémně dobře, takže oni věří, že tady prostor na
0: Přejeme
1: trhu je.
0: Tonaku to nejlepší, koupíme si určitě klobouk, ale teď udělám střih. Máme před sebou už poslední zprávu, takovou zajímavou, ale vlastně my jsme zvyklí na závěr dávat nějaké jakoby zajímavůstky, ale tohle není jenom zajímavůstka, tohle to je jenom obrovský biznis. Díváš se na basket?
1: Ne.
0: Aha, NBA, největší basketbalová soutěž světa a tam se teď udál, on ještě není uzavřen, protože ještě podléhá schválení, největší obchod letošního roku a sice jeden z nejslavnějších klubů NBA, Los Angeles Lakers, jsou na prodej po pouhém roku, kdy změnili majitele a tentokrát se prodávají za 12,5 miliardy dolarů. Ten obchod by měl být uzavřen každým dnem a bude nakupovat Josh Kushner, což je mladší bratr toho Kushnera od Donalda Trumpa a Bob Iger, bývalý CEO Disney. A ti se dali dohromady a kupují tady teď za 12,5 miliardy dolarů tenhle slavný klub, který má 17 titulů, je to vlastně druhý nejúspěšnější klub v historii. NBA hráli za něj jména jako Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson. Prostě všichni, na které se vzpomeneš, tak budou mít nové majitele.
1: No a když je to tak krásný a skvělý klub, tak proč ho po roce hned někdo prodal? Není to trochu podezřelý jako?
0: To je velice dobrá otázka. Je to klasická biznisová věc, když kupuješ něco takzvané distress aktivum. To znamená, že někdo je opravdu ve velkých potížích a ty toho využiješ, zneužiješ a koupíš od něj to, co má nejcennější. A právě bývalý majitel, který to koupil v minulém roce, Mark Walter, tak ten je v potížích, protože jeho firmy, které se zabývají pojišťovnictvím, teď vyšetřují orgány ve Spojených státech a on musí prodávat a bránit se, aby nepřišel o celý svůj majetek, takže tenhle klub prodává. On má teda ještě další kluby, baseballové lize a tak dále, takže ho to zase tolik bolet nebude a vydělá na tom, protože loni dal za LA Lakers 10 miliard dolarů a prodává za 12,5, to znamená 25% návratnost během jednoho roku není tak špatná věc.
1: Ale pro mě koupě sportovních klubů je něco jako, je to teda trošku takový otřepaný vtip, ale jako nedá mi toho neříct, jo. Něco jako, když si kupuješ jachtu, jak říkají biznesmeni, je to hrozná radost, když si ji koupíš, ale ještě větší radost je, když pak najdeš někoho, kdo si to od tebe koupí dál.
0: Tenhle ten vtip o dvojí radosti známe. Já znám ještě jeden sprostej vtip, který tady říct nemůžu, o jachtách, letadlech a tak, ale říkat ho nebudu. Ale to, co řeknu, je, že třeba koupě těch sportovních klubů, těch fotbalových, se v poslední době docela vyplácí, už jenom protože to má obrovskou společenskou prestiž a otevírá ti to ty dveře, o kterých jsme se tady už dneska bavili. Z toho důvodu taky budeme sledovat v příštích dílech soutěž Daniela Křetinského o další akcie ve West Ham United, protože tam je další díl Hry o trůny a bojuje se o majoritní podíl West Ham United, kde je Daniel Křetinský a od minulého týdne taky další český miliardář Jakub Haverland, který koupil od Křetinského 2% akcí. Proč, to vysvětlím někdy jindy.
1: Mimochodem, tam nemá předkupní právo Daniel Křetinský na ty další akcie.
0: Skvěle informovaná má a o to teď se vede velký právní spor.
1: Proto spolu vlastně, děláme tady ten pořad.
0: Přesně tak. A vlastně kvůli tomu Daniel Křetinský ty 2% přemístil k Jakubu Haverlandovi, protože kdyby mu zůstali, tak už je to komplikovanější a takhle a tahle ta společná útočná dvojice Křetinský Haverland může přece jenom ten hlavní podíl ve West Ham United nakonec získat. Dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis, uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou našich pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
2: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Hokejové léto pokračuje a sezona se blíží, a to nejen v nejvyšších soutěžích, často se tady bavíme o hokejové extralize nebo i o NHL, po případě evropských soutěžích, ale nás dnes bude zajímat česká hokejová mládež. Vítám tě, Martine Procházko, hezký den.
2: Hezké dopoledne.
1: A právě proto z důvodu těchto témat je tu s námi muž, který má na starosti a pracuje v oddělení rozvoje mládeže. Pavel Geffert, bývalý hokejista. Teď muž, který má na starosti právě vývoj mládeže. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: V jaké fázi, bavíme se v druhé půlce, na začátku druhé půlky srpna, jsou teď přípravy, co se týče mládeže na novou sezonu, na ročníky, začíná se někdy kdy, v půlce září, to je za měsíc?
3: Na soutěže v juniorů, dorostu a teďko nově U16, U15 začínají o víkendu 4. 5. září. Jo, takže ty kluby, nebo ty jednotlivé kategorie, ty už začaly trénovat poslední týden v červenci a hraje se spoustu turnajů. Teď probíhají jako vícefázové tréninky, protože je na všechno dost času. Takže asi takhle.
2: Můžu to potvrdit, protože samozřejmě jsem v kontaktu teďka s určitými mladšími hráči, jak už jsme zmiňovali minule, tak mi sami říkají, že teď probíhají jak soustředění klubové na klubové úrovni, kde třeba rodiče přivezou hráče ráno třeba na 7 hodinu a klub se o ně stará třeba až do nějakých 3-4 hodin, protože mají v tom dvě fáze na ledě, mají v tom suchou přípravu, mají v tom vlastně jakoby i pitný režim, jídlo, všechno, takže to takový mini camp vlastně na klubové úrovni.
3: Tak to se spíš týká těch žákovských kategorií, které začaly začátkem srpna trénovat, už taky tyhle ty menší, kdy ten klub a trenér přebírá zodpovědnost za toho hráče a musí se o ně postarat.
2: To je ono, to jsem přesně myslel.
1: Rozumím, samozřejmě často na v různých regionech souvisí to, kdy vznikne ledová plocha, od kdy se mrazí, ale vy přímo v našem studiu je Pavel Geffert, jak často se dostanete na zimní stadion v téhle fázi během hokejového léta?
3: Tak já jezdím na návštěvy, nemám rád slovo kontrola.
1: Nebo inspekce.
3: Ne, já nikoho nekontroluju, jo? Já opravdu jezdím na návštěvy a víceméně každý den, jo? Na nějaký stadion. Opravdu není možný, nebo není v mých možnostech navštěvovat 156 klubů, jo? Takže navštěvuju kluby, které mají status akademie, kterých je letos 25, loni bylo 30, protože došlo k nějakému zužování v soutěži 9. tříd, takže tam ubyly nějaký kluby, ale v těchto těch 25 klubech se snažím navštěvovat jak tréninky těch žákovských kategorií, tak i těch vyšších kategoriích, ale tam převážně jezdějí v Čechách Milan Razím, na Moravě Jirka Dopita s Kamelem, přece chtěli do těch nejvyšších juniorských dorosteneckých soutěží jezdějí hlavně oni.
1: Vy jste zhruba před 5 lety, když těch akademií bylo, myslím, 15, říkal, že by se klidně mohly ještě zúžit. A teď mluvíte o tom, že jich bylo 30, teď jich je 25. Tak jak probíhá tenhle vývoj i třeba jako u vás v hlavě, jestli pořád si myslíte, že jich je moc?
3: Já si myslím, že jich je moc, jo. ale tam došlo ke změně. V minulosti probíhalo licenční řízení, pak se rozhodlo, že kluby budou získávat status akademie na základě příslušnosti k nejvyšším extraligovým soutěžím. Takže to je ta změna. Tam jde ono, když to má ten název akademie, tak to který vypadá, no, tak asi z toho důvodu to je.
2: No, Pavle, ty jsi zmínila slovo návštěva. V čem spočívá ta návštěva teda? Nebo časově, jak je to omezený?
3: No, tak určitě tam nejsem celý den, to není v mých silách, jo. Schlídnu tak dvě, tři tréninkové jednotky. Opravdu s většinou těch trénů se znám, nebo já se snažím navštěvovat manažery klubu, abych s nima probral. Spíš se zajímám o jejich problémy, než abych jim říkal, jak to mají dělat, protože to každý ten klub každý region to má trošku jiný, mají jiný starosti. Jo. Já, když jsem na Český svaz solidní hokej nastoupil, tak jsem na všechno koukal optikou Prahy, protože jsem z Prahy celý život jsem prožil v Praze a ono je to prostě v těch menších městech trošku jiný. Všude to má nějaký plusy a mínusy. Jo. V podpoře od kraje, od města, která se liší od Prahy, jo. Je to v porodnosti, těch aspektů je tam strašně moc a ty rozdíly, prostě nejde to paušalizovat, že všude je to stejný.
0: Čistá hra Martina Procházky.
1: Naším hostem je Pavel Geffert, který pracuje v oddělení rozvoje mládeže na hokejovém svazu. Vy jste říkal, že jezdíte na návštěvy a poslechnete si různé problémy a že jste, nebo takhle, byl pro vás problém odhlédnout od té Prahy? Aby to nebylo prostě pragocentrické,

0: Jiné oproti Praze. Vy jste zmínil tu porodnost třeba, ale samozřejmě různé regiony mají různá úskalí, tak jaká?
1: No já už jsem to víceméně tady na kous, jo, asi není úplně jednoduchý naplnit nábor 30 dětmi, když se jich tam pro celé město narodí 50, jo, to prostě nejde, jo, takže i prostě mají různě nastavený dotační programy od krajů, od měst, je to jiný, jo, musel jsem se s těmahle věcma seznámit, abych byl v obraze a prostě ty jejich problémy líp chápal, ale opravdu to mi netrvalo dlouho, protože jo, to je něco, co vám sdělej během pár minut.
2: Ty jsi zmínil teďka projekt náboru, já jsem měl tu možnost být u toho vlastně prvního nějakého toho projektu Podělá hokej v té kategorii 4 až 8 let a pamatuji si, že právě jsem pracoval v té době ve Slaném u mládeže a že ten nábor vlastně spočíval v naší práci v tom, že jsme vlastně jezdili po mateřských školkách, po školách, když měl ten nábor být, právě ten projekt toho svazového té úrovně, tak se nám povedlo vlastně ve Slaném nabrat v ten jeden den, nebo přijít, aby na ten stadion přišlo přes 100 dětí, což si myslím, že v té době byl velký úspěch, byli jsme za to plácáni po ramenoch, ale z těch 101 dětí, nebo kolik tam bylo to, tak to bylo většinou dětí, které přišli jenom z toho, se přišli podívat, ale kolik jich tam zůstalo potom následně, to samozřejmě nevím, o to už jsem tam ty čísla neměl. To asi je možná ten problém, o čem mluvíš, že jako, ano, ten nábor se provede, ale kolik těch dětí zůstane stále u toho klubu.
1: Tak ona jedna věc je, že část dětí s rodičema se přijde podívat ze zvědavosti, jo. Druhá věc je, že prostě, jsou kluby a ty si Skladná a nakladně mají spoustu dětí, jo. Ty větší města dokážou ten nábor naplnit, ale prostě nemají pro ně prostor, jo. To je jeden z těch největších problémů, možná největší našeho hokeje. Nám chybí tréninkové plochy. Jo? To jako, když se vám povede nábor a máte v něm 60 dětí, které u vás chtějí pokračovat, tak vy nemáte, nebo pro ně nemáte ten prostor na ledě. Jo? No, spousta těch největších klubů z extraligových, prvoligových už má dvě ledové plochy, ale oni už ani ty dvě, já mluvím tréninkový, u nás vzniká spoustu teďkon postavili v Jihlavě stadion, v Třebíči ho rekonstruovali, v Porubě ho rekonstruovali, v Brně stavějí stadion. Vznikají velké arény, ale my k tomu potřebujeme ještě tréninkové plochy, aby se dalo kde trénovat, protože když si to vemeš tak, a znáš to ze své zkušenosti, že ledové plochy to jsou nejvytíženější sportoviště, jaký vůbec existují. Tam je provoz od česti od rána do večera, do půlnoci. Musí se uspokojit veřejnost. Spoustu měst jsou krasobruslevské oddíly, takže...
0: Takže kdybych měl několik zbytečných desítek milionů korun a postavím zimák, tak tam budu mít plno.
1: Určitě.
0: Když to nebude někde na Sahaře samozřejmě, když to bude v Česku kdekoliv, jako u nějakého většího města třeba.
1: Tak vidíme, když tady bylo mistrovství světa, nebo i když teďko byly olympijské hry v Miláně, mistrovství světa ve Švýcarsku, kolik našich fanoušků dokáže věc i do zahraničí, jaká byla návštěvnost mistrovství světa. Hokej je u nás nesmírně populární a těch nějakých hobby týmů nebo rekreačních týmů je spousta. Jsou i ligy na to, jo, já nevím, jestli jsou to nějaký jako zaměstnanecký nebo ligy.
0: Říkalo se tomu odborářské ligy, no, ale jo, častokrát jo. To byly přátelé z práce a tak dále. A minimálně o jedné, která tímhle způsobem funguje. Je to v Rakovníku, ale vlastně po Česku jsou hobíci, kteří chodí v 10 večer po práci prostě, aby pak nemohli usnout a druhý den byli ospalí do práce. Takhle s Pavlem Geffertem, který má na starosti rozvoj mládeže v rámci českého hokeje, se bavíme i o tom, že je tedy v Česku málo zimních stadionů? Jako obecně?
1: Tak v porovnání se světem nebo s tím vyspělým světem, s kterým my se chceme rovnat, určitě, jo. A u nás není, jako, co bývalo, opravdu nemá smysl se bavit o tom, co bylo před 30-50 lety, kdy ještě šlo prostě jít někam ven, si zabruslit

0: teď už prostě pro veřejnost, proto existuje jenom umělý led?
1: Určitě by byla dobrá varianta možná, kdyby teda, dejme tomu, každý ten klub, který je na takovéhle úrovni a má takovýhle početě hráčů, jestli by bylo dobré samozřejmě najít nějaké podmínky v tom klubu, vytvořit třeba prostě vždycky jenom na tu část té sezóny, prostě vytvořit nějakou prostě provizorní tu halu, typu, já nevím, nafukovací hal, kde jsme to třeba viděli, já třeba pamatuju, že v Žebráku, když jsme jezdili, tak tam mají takovou tu nafukovací halu, kde jí mají vlastně skoro celý ten den pokrytou. Tím pádem by vznikl ten prostor pro tu mládež a mohlo by tam být mnohem víc těch tréninkových možností pro ně, ale samozřejmě není potřeba si stavět nějaký typu supermoderní hal, který byly třeba Letňany, kde byly, že v té době, kdy Franta Kučera bráchu tady vytvořili Letňany a bylo to najednou něco novýho a bylo to plný, ale jak způsobem dát prostě ty plochy navíc, jak říkáš, že by jich bylo víc, no, tím pádem.
0: Já opravdu nevidím do možností klubu, nevidím do možností měst, ani nevím, jestli na to jsou nějaký volné pozemky, kde by se to dalo postavit. Jo. Já jenom říkám, že prostě těch, aby jsme mohli jako těm dětem, který přijdou do klubu, plnohodnotně zajistit přípravu na ledě, tak už prostě nestačí ani ty dvě ledové plochy, co extraligový kluby a proligový kluby mají.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Naším hostem zůstává v čisté hře Martina Procházky dál Pavel Geffert, bývalý hokejista pražské Sparty nebo třeba Keramiky Plzeň a teď muž, který má na starosti rozvoj mládeže v Česku. Řeč byla o tom, že nejsou ledové plochy a co třeba trenéři, když je akce pojď hrát hokej a teď přijde 100 dětí a 60 se to líbí a na 60 dětí v tomhle věku, kdy v podstatě v ideálním světě by každý potřeboval svého trenéra, protože on na tom sotva stojí. A máte tam, já nevím, 2, 3 na 60 dětí. Je i tohle věc, kterou byste rád třeba změnil, nebo děje se to, že těch trenérů je málo na velkou skupinu těch prcků?
0: No tak já si to úplně nemyslím, jo, tam je to především hra a zábava a funguje to tak všude ve světě, že pomáhají rodiče, jo, takže... A kluby opravdu v tomhle pracují, snaží se zajistit, aspoň co já jezdím, aby na těch tréninkových jednotkách u těch nejmenších, ale u těch větších byl dostatečný počet trenérů.
1: Je pravda, že se snažili vždycky minimálně, by tam byli jeden hlavní trenér, minimálně jeden, dva asistenti a klidně i jeden z rodičů, který by prostě by pomáhal třeba v té jedné tréninkové pozici někde, protože se většinou se ty hřiště třeba rozdělí na 4 stanoviště a někdy i na víc stanovišť a aby prostě na každý to stanoviště na těch, já nevím, třeba těch 6, 7, 8 kluků si dohlížel minimálně jeden ten dospělý. Samozřejmě nejlépe by to bylo, kdyby to byli trenéři, ale kolikrát si pamatuju, že třeba měl možnost přijít na trénink jeden hlavní, jeden asistent, a proto třeba jeden z rodičů prostě přišel na led a dělal toho trenéra navíc.
0: Ale kluby v tomhle tom si to organizujou, tak nemají jenom trenéry u přípravky, mají u žákovských kategorií.
1: Navzájem doplňují. Když někdo nemůže, tak prostě doplní a jde za třeba i klidně do nižší kategorie nebo klidně zase naopak k vyšší kategorii jde udělat tu tréninkovou jednotku.
3: Bavíme se třeba i o akci Pojď hrát hokej, která nabízí dětem možnost vyzkoušet si hokej v té konkurenci mnoha sportů a jiných aktivit, tak jak tuhle akci, nebo můžeme tomu říkat i nábor, vlastně
0: je to nábor. Trochu
3: je to nábor, můžeme. Dobře, jaký zpětně hodnotíte, protože funguje pořád, dětem se dají třeba i vím minimálně o jednom místě půjčit výstroje na nějakou dohlednou dobu, které se pak do klubu vrátí. Jak funguje Pojď hrát hokej?
0: Já teda k té výstroji opravdu nemám přehled, jak to funguje ve všech 156 klubech, ale který jsou organizovaný v Českém svazu ledního hokeje, ale to výstroj podle mě zapůjčujou téměř ve všech klubech, jo, protože ji dostávali od Českého svazu ledního hokeje. Když si vemu ten samotný projekt Pojď hrát hokej, ten se neustále aktualizuje. Poslední dvě sezóny je tam u toho akce Líček hýbe městem, což trenéři z klubu navštěvují mateřské školky, kde s nimi dělají pohybové aktivity, ne jenom co souvisí s hokejem, protože nejsou na ledě. Jo, já si myslím, že Pojď hrát hokej je absolutně nejdůležitější projekt českého hokeje, protože bez toho, bez myšlení na budoucnost prostě hokej nemůže dál pokračovat. A když si vezmeme porodnost, která klesá, tak prostě tomu přikládáme nejvyšší váhu tomuhle projektu a si myslím, že opravdu, nebo jsem přesvědčený, že to je to nejdůležitější, co v nějakém tom oddělení rozvoji z těch projektů funguje, protože když nebudeme mít děti, tak co následuje potom sportovní střediska akademie, tak to nebudeme mít čím naplnit.
1: Je pravda, že když jsme tady šli u toho projektu Pojď hrát hokej, tak jedno z těch hlavních, ty jsi to řekl trošku, Pavle, si pamatuju, když jsme vlastně před tím náborem, nebo než ty rodiče tam přijdou na stadion, tak oni potom tam jedna z těch částí toho náboru je to, že vlastně nejdřív jsou seznámeni rodiče vlastně s těma podmínkami toho náboru. A oni tam nejvíc je zajímá, nebo nejvíc jedno z největších věcí zajímalo, jaké jsou možnosti klubu, jak často se bude trénovat a jak je to opravdu s tou výstrojí. Protože ono to tam bylo tak, že když se zaregistrují do toho klubu, tak tím pádem mají možnost automaticky získat možnost právě na tu výstroj, plus ještě nějaký poukaz na možnost koupy, snad do 1000 korun, dalších nějakých možností. Takže takhle to myslím si, že bylo ještě v té době, když jsem u toho projektu byl. A tohle to byly hlavní tři podmínky, jaké ty rodiče vlastně zajímaly. A na základě těch informací potom najednou na ní bylo vidět, že řekli, aha, tak ono to teď možná z začátku bude jakoby bez problémů, protože všichni mají spojený to, že hokej od začátku toho dítěte, že je vlastně pro rodiče obrovsky drahý.
0: Tak spousta klubů, myslím, že i v těch nejnižších kategoriích ani nevybírá příspěvky, jo. No. Jako samozřejmě potom v těch žákovských kategoriích si musí přispět rodiče, pak v některých klubech těch nejvyšších kategoriích už to je opět zdarma. Jo. Hokej je drahý sport, jo. Já si myslím, že je drahý hlavně pro kluby, teda, jo. Protože když to porovnám s těma nákladama, který mají ve Spojených státech, v Kanadě, tak kde hradí všechno rodiče, tak u nás se na tom podílí kluby, podílí se na tom města, kraje a stát, jo, s formou dotací.
3: Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky je Pavel Geffert, bývalý hokejista, který má na starosti rozvoj mládeže v rámci českého hokeje. Bavili jsme se o té možnosti zapůjčit výstroj těm nejmenším, těm začínajícím. Popravdě ono to zní jako poměrně lákadlo. Na druhou stranu v rámci klubů funguje i spoustu jakýchsi rodičovských bazarů, kdy vlastně se pak ta výstroj a výzbroj různě jako dědí a přenáší. Takže tohle by... Nebo jak moc myslíte, že to je zásadní? Jak moc velké je to lákadlo pro ty rodiče?
0: Já nevím, já úplně jako nejsem zastánce nějakých možná to jde u chráničů, jo, ale brusle by měl vždycky ten hráč dostat nový a ne po někom použitý, jo, ale možná na nějaký popojíždění to stačí, ale naučit se bruslit, k tomu potřebuje vlastní brusle.
3: Martine, chtěl by si zdědit brusle v páté třídě po někom?
1: Pojadu Jágrovi třeba. Ne, asi, ale pamatuju si to, že šli i do prodeje brusle, že byla možnost ty brusle koupit, asi to není úplně asi ideální, není to komfortní, ale je to jedna z možností prostě pro ty rodiče, kteří nemají možnost koupit prostě nové brusle. Teď víme, jak těm dětem prostě rychle rostou nohy, prostě je to divné každý rok, divné jedny nové brusle. A přece to je tam nějaký odsouk. Ale já co chci říct, tak přece jenom v tom věku, v tom projektu, to je 4 až 8 let, pokud si ještě přepamatuju, tak tady prostě ta pomoc pro ty rodiče, to typu té výstroje je obrovská. Myslím si, že ty rodiče opravdu na to obrovsky slyší. A jakmile on potom ten syn nebo i dcera, když prostě přestane hrát, to okamžitě tu výstroj vrací a ta výstroj jde zase hned dál. Takže tam ani tady asi není vůbec takový problém v tom, že by ty rodiny nebo ty rodiče neměli tu možnost té výstroje. Takže to si myslím, že to je dobře nastavený. No teď jde o to jenom ty děti u toho taky ale udržet. To si myslím, že tady je další ten problém a to je o tom, jak už si zmiňoval, to, že jak často ty tréninky mají, v jaké hodiny je mají,
0: ano.
1: Protože to je už asi navazuje i na ty tréninkové plochy, protože rodičům se nechce stávat ráno na 6 hodinu. Teď ty malé děti taky nechtějí stávat na 6 hodinu a v obráceně zase, když ten let mají třeba mezi jednou, druhou, třetí, tak většina rodičů je prostě ve škole, v práci. A já si pamatuju, že když jsem teda v té práci ve Slaném byl, tak spousta rodičů, teda spousta tréninků, které byly o třeba o 2 hodin, řešili dědeček s babičkou. Protože rodiče prostě jsou v práci a nemají ty děti, jak se tam dostat. A to byl ten problém možná, kdy oni řešili to, že vlastně, když jsme jim nabídli, že jsme měli třeba 3 tréninky pro ně možnost mít týdně, tak ty rodiče řekli, ale máme možnost jít třeba jenom na jeden.
0: A tak spousta klubů má spolupráce se školama, mají sportovní třídy, jo, kdy je odvádějí ze školy trenéři, přivádějí na stadion, tam spousta klubů má i nějaký nadační fondy, který pomáhají těm sociálně slabším, jo, buď odpuštěním příspěvku, nebo dále v těch dalších kategoriích s výstrojí. Já jako si nemyslím, že mají problémy se stáváním, protože já kolikrát přijedu na trénink takhle brzo ráno a je ta maminka i tatínek, tak oba by určitě stávit nemuseli a přijedou. Jo? Tam prostě to neovlivníme teďkon, jo? Prostě nemůžou trénovat všichni ve stejný čas. Kluby se snaží spolupracovat se školama. Horší pro mě je, že potom, jak přejdou na střední školu, tak tam není ta provázanost ze školou. A to je další z problémů našeho hokeje.
1: A to si pamatuju já, že vlastně to jsme prošli tou kategorii, kdy jsme prošli tu možnost toho prváku, ty střední školy, prvák, druhák, třeťák, tak jsme měli vlastně možnosti chodit na ty školní tréninky, my jsme minimálně 2 měli a měli jsme právě v tom rozmezí toho času, kdy skončilo Ačko, který končil většinou trénink někdy okolo 11:30 a my jsme měli ten školní trénink, jsme měli od těch 11:45 třeba do 12:45 nebo do 1, tu hodinu a čtvrt navíc. A to byla ta možnost i toho z té sportovní třídy, kterou jsme chodili nebo kterou jsme prošli a to jak ty asi zmiňuješ a navazuješ na to, že vlastně potom v té kategorii, právě na té střední škole, už tady to zmizelo. Což bylo dobrý asi určitě oživit minimálně v těch akademiích, aby tohle to fungovalo, aby tady tréninky byly pro tady ty kluky navíc, aby tam byly minimálně další hodina, 2-3 týdně navíc.
0: No tak nějaké jednání s ministerstvem školstvím, jak prezident, tak před ním, myslím, Sláva Lenin, probíhaly a probíhají, jo, ale zřizovateli škol jsou kraje a města, jo, takže ono to je v každém kraji trošičku jinak, no.
3: Říká Pavel Geffert, který má na starosti rozvoj mládeže v rámci českého hokeje.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Můžeme pokračovat dál a přesunout se, už jsme nakousli střední školu, tak byli jsme u projektu Pojď hrát hokej, což je úplně to hokejové podhoubí. A teď se dostáváme k věku prostě 14, 15, přelom základní škola, střední škola, s tím spojené cestování, možný pobyt na internátu, opuštění domova a k tomu hokej. Jak v téhle fázi je důležité s kluby nějak komunikovat, svaz versus kluby, nebo ne versus, svaz plus kluby, aby ti hráči v tomhle hokejovém období žili hokejově nějak smysluplně?
0: Tak ten věk, který jste zmínil, to je nejdůležitější věk, přechod ze žákovského hokeje do dorosteneckého juniorského, pak je ještě další důležitý přechod z juniorského do seniorského hokeje. Jste tam zmínil jedno slovo, já jsem na to chtěl reagovat, že my se snažíme spolupracovat. To je to, co je nejdůležitější.
3: Ne, já jsem řekl svaz versus kluby, pak jsem se opravil na svaz plus kluby.
0: Jo, jo.
3: O kooperace.
0: Je to o spolupráci. Já musím říct, že vidíme to i na výsledkách fyzických testů, že trénování jako šlo nahoru. Jo? Ono je to i vidět, vlastně všechno je to práce v klubech. Jo? Svaz je nějaký koordinátor všeho, ale pracují trenéři v klubech. Jo? A vidíte to, a teď nechci jenom brát ty umístění, které byly na nějakých těch významných turnajích reprezentací, tak jde spíš o ten způsob hry, jakým jich bylo dosaženo, který se hrozně změnil. Jo? Jsme aktivní, jako vyrovnáme se jim bruslesky, vyrovnáme se jim často i dovednostně, akorát za mě já tam vidím jediný rozdíl, a to je pohotovo zakončení, teda, kterou si myslím, že všichni tyhle ty, když vemu ty Spojené státy, Kanadu, Švédi, Fini, že jsou v tomhletom trošku zručnější.
3: To už jsme trochu došli na jakousi špičku ledovce. Velmi,
0: se omlouvám.
3: Velmi rychle, ale právě byste říkal, že fyzicky jsou na tom tyto chlapci velmi dobře, ale častokrát se také mluví, že děti ztrácejí pohybovou schopnost, že málo dětí sportuje, ale samozřejmě my se budeme držet u těch, kteří sportují a chtějí se věnovat lednímu hokeji. A teď v minulých letech byly úspěchy hokejové dvacítky, 18 se daří, jsou z toho medaile. Jak tohle udržet? Chápu, že to, že Česká republika účastní turnaje, není zárukou medaile nikdy. Musí se sejít spoustu věcí, ale přece jen asi to dává nějakou zprávu z posledních let, když ty medaile se začaly vozit.
0: Tak záruku už nemá vůbec žádná země v tom, že bude pravidelně vozit medaile. Tam opravdu ten hokej není, jak byl před 30 lety, kdy se dotáhli Finové, jo, bylo tam 6 zemí, jo, teď tam máte další, jsme to viděli na tom seniorském mistrovství a v té mládeži je to stejný, takže tam, já nevím, jak dlouho Kanaděni neměli teďkom, asi jsme vždycky vyřadili, ne, v tom ve dvacítkách, jo, ale prostě se to vyrovnalo a prostě není to samozřejmost a jako jedině pracovitostí asi, no, jako já furt jsem přesvědčený, že u nás se rodí spoustu talentovaných dětí, i co, protože jsem působil v Praze, ve Spartě, kde bylo dost hráčů, protože rodiče pracovali, měli zaměstnání, takže byli tam hráči z jiných zemí a naše děti, aspoň je to moje subjektivní pozorování, nebyl to žádný objektivní vzorek, ale naše děti se učí věci snadněji z pohybově.
3: Čím to? Máte proto nějaké věci?
0: Nemám, jako vždycky jsme byli kreativní a když jim dáte něco, s čím se potkali poprvé třeba, tak ta činnost jim šla líp, než byli tam, já nevím, z který země toho bývalého Sovětského svazu přesně byli, jo, já to nepoznám, všichni nějak mluvili rusky, byli tam z těch bývalých sovětských republik, tak Lotyše podle jména poznám, že jo, ale, jo, ale měli jsme tam ze Švédska, měli jsme tam z Dánska, měli jsme tam z Kanady, ze Spojených států, z Rakouska hráče a prostě byli topornější v tom, když dostali nějakou novou pohybovou činnost.
1: Pavle, my jsme se dneska tady s Frantou před pořadem naším bavili o tom, že se tě chcem zeptat na jednu věc a za mě velmi důležitou věc. Soutěživost mezi těmito dětmi. Já mám za to, že za těch dřívějších dob, a teď to samozřejmě zní možná špatně, ale že jsme byli mnohem víc soutěživější. Mm-hmm. A bylo to už z toho principu, že jsme chodili ven, kde jsme museli soutěžit, kde jsme museli prostě se nějakým způsobem prosadit, jsme chtěli být lepší než někdo jiný. A jak je to prostě v hokeji, nebo jak to vidíš ty, když máš tu možnost, jak říkáš, denně navštěvovat teda ty tréninkové jednotky, jak vidíš ty soutěživost těch dětí sami mezi sebou? Jo, nejde teď jenom ten trénink. Jo, ten trénink je přirozený. Ano, tady dostáváte pokyny, dostáváte nějaký tréninkový plány, to, ale tu soutěživost. Mně tam přijde, že jakoby chybí mezi těmi nějaký takový ten náboj, že nevědí, proč chtějí vítězit.
0: Tak je to možný. Já Já jsem vždycky nadšený, že vidím ty nejmenší, jo? Protože těm je jedno, jestli jim oni neumějí počítat, tak jim dá trenér, ať to objedou třikrát, oni to s radostí objedou čtyřikrát, pětkrát sami od sebe a chtějí u toho vyhrát. Jo? Já prostě jestli jim to sami neberem tu touhu vyhrávat tím, že je pořád připravujeme nějakou tu volnost, jak především na tréninku, jo, kde to chce mít strašně moc organizovaný, mít je srovnaný v zástupech a já si nemyslím, že samozřejmě jsou tam potom, když přijdou ty starší věkové kategorie, že máte pocit, že někteří tam chodí, protože si to přeje někdo jiný. Jo? Ale je spousta dětí, který prostě chtějí být ve všem první, chtějí vyhrávat. Jo?
1: Já nevím, mě právě přijde, že jako někdy kolikrát vidím, nebo vydával jsem, já už teď nemám tolik ten kontakt s tím, ale vydával jsem, že prostě ty děti jsem jakoby musel sám jako nějakým způsobem jako trochu jako nakopnout, když to řeknu, říct, hele, a ty nechceš vyhrát. A oni kolikrát řekli,
3: já myslím, že by bylo možná trochu fajn jako specifikovat určitý věk, protože se bavíme tak jako dost všeobecně. Já chápu, že když je akce pojď hrát hokej, nebo jsou tam ty úplně nejmenší a ty zajímá, jestli jim stále maminka hlídá plyšáka na střídačce, jo. To je samozřejmě jedna věc a tam chápu tu zábavu. Ale pak se dostaneme do, já nevím, 5., 6., 7. a když už tam potom ten kluk stále ještě má v hlavě takový jako mouchy, sněste si mě, já to nějak odehraju, tak tam už se to musí lámat, tam už přece to sítě ano, musí být.
0: Ano, to je možná to, na co naráží Martin tady. Dřív probíhal přirozený výběr, že prostě odpadávali, jo? Ty, který buď já nechci mluvit o výkonnosti u dětí, ale prostě jim to nešlo, nebo neměli tuhletu zarputilost. Teďkon prostě se tam v tom týmu udržej až do nějaký první selekce, která dochází v těch 15 letech víceméně všichni. Jo. Tak možná to, že tam v těch týmech zůstávají děti, který o to nemají až takový zájem, jo, tak to může působit tímhle dojmem, ale já prostě jsem furt přesvědčený, že valná většina těch dětí jako chce vyhrávat, chce být nejlepší, jo. Je ta soutěživost, ano, jo, jako ty znám od trenéru příklady, že se jich zeptají, kolik to je, když hrajou fotbal a oni nevědí, jo, což je zarážející, protože když něco hraju, tak chci těch gólů dát víc, než ten druhý.
1: No, je to tak, no. Já s tím souhlasím, protože mě absolutně jako nechápu, jak nemůžu vědět, kolik to je, že jo. Ale to je, teď řeknu, to není ani jako jenom u hokeje. Já jsem teďka dělal ve školství a hrál jsem ping-pong s nima, tak já jsem automaticky věděl, jaký je stav. A když si to tam je, kolik je stav, a když řeknu, já nevím. Říkám, tak proč to hračíš, nevíš, jaký je stav. A na to, že to umí stojí počítat, jo, to už je další věc.
3: Říká Martin Procházka, hostem Čisté hry, je dnes bývalý hokejista a teď muž, který má na starosti rozvoj hokejové mládeže v Česku, Pavel Geffert.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Naším hostem je dál Pavel Geffert, který má na starosti rozvoj hokejové mládeže. Bavili jsme se o soutěživosti a vy jste zhruba před 5 lety, mimo jiné tedy pro Hokej.cz, řekl, že máte pocit, že někdy jdou hokejisté na trénink se ho tak nějak jenom jako zúčastnit. Mm-hmm. Si vybavujete tuhle větu, asi potýkáte se s ní pořád? Vyslovil byste ji znovu v roce 2026?
0: Já už jsem to tady zmínil, že v posledních letech šla kvalita tréninku, a nemyslím jako tím, jaký se tam dělají cvičení, to není podstatný, ale tou úrovní toho tréninku nasazením, jo, když se bavíme u těch nejvyšších o té intenzitě a o tom, tak šla nahoru ano, pořád jsou tam nějaký hráči, který byste z toho tréninku nejradši poslal domů. Jo, ale není to už tak viditelný, jako to bylo před tou dobou, kdy jsem prohlásil tohleto. No.
3: A tak to je 5 let, to vlastně není jako taková doba.
0: Já si myslím, že 5 let je dlouhá doba na to něco změnit a trenérům v klubech se to podařilo za mě. No.
1: Je to teda spojený s tím, že trenérům v klubech říkáš to tak, že vlastně jakoby teda ano, ten hlavní nástřel je teda od vás, od Svazu ledního hokeje, od tebe, kde dáváte těm klubům, těm trenérům, dáváte nějakou, jak se říká, pokyny, šablonu, jak mají jít, podle čeho mají jít, a proto se to teda tím pádem zlepšilo, protože dřív to bylo tak, že každý klub za mě trénoval úplně jinak. Úplně každý miniklub, větší klub, a ty trenéři si to jeli, dá se říct, tak podle sebe. A teď to je vlastně, dá se říct, proto po těch 5 letech je tam je vidět to propojení toho Českého svazu ledního hokeje s těma klubama.
0: Já bych opravdu odděloval ten Hořejšek, což jsou akademie, kde odvádějí jako výbornou práci, se mi tady zmiňoval Milan Razím, Jirka Dopita a Kamil přece chtěl. Strašně tomu pomohlo, když reprezentační trenéři Radim Rulík, Patrik Augusta jezdili do klubu a dělali tam ukázkový tréninky, dávali jim návod, jak trénovat. A tam i tam bylo vidět prostě ten rozdíl třeba v tom úsilí, jo, který bylo, když se toho zúčastnili ty reprezentační trenéři a který to úsilí bývalo předtím, třeba když jenom jste to pozorovali, tak tam viděli jste tu změnu. Najednou říkáme, že si neumějí přihrát, ale tím, že se víc na to soustředili, tak najednou si uměli přihrát. Jo. Já myslím, že tohle byl obrovský přínos to, že si Radim Rulík, Patrik Augusta, Honza Tomajko a v těch nižších kategoriích Marek Milenovský, který jezdili na dorost dělat ukázkový tréninky, a Tomáš Andrýs, tak že to strašně pomohlo.
3: Říká Pavel Geffert, host radiožurnálu Sport, pořadu Čistá hra Martina Procházky. Řeč byla o 156 klubech, které samozřejmě mají v různých rozměrech mládež, takže se bavíme o mnoha tisících lidí, kteří předpokládáme vlastní mobilní telefon, takže pokud vás něco zajímá, tak můžete zavolat na 221 552 222. V našem studiu sedí dál a ještě chvíli bude Pavel Geffert. Jaká je třeba a jak zásadní role rodičů ve věku hokejistů, kteří přemýšlejí, že třeba v tom náctiletém věku změní v rámci republiky město? Ať už jde třeba o školu, anebo o klub třeba kvůli výkonnosti?
0: Role rodičů, jo. Ano, to já jsem v takový situaci nebyl, že jo, já mám dvě dospělý dcery, takže jsem se tímhle nikdy jako nemusel zaobírat, takže já nedokážu jako posoudit, co motivuje rodiče, aby ve 14 letech dali dítě někam na internát do jiného města nebo na ubytovnu, do jiného klubu. Samozřejmě někde vám nabídnou lepší podmínky, chápu to, jo, pokud pro rozvoj vám někde nabízejí lepší tréninkové podmínky, teď nemluvím stravování, zdravotní péči, tak to dokážu pochopit, jo, protože do něčeho investovali čas především, nebudu mluvit o penězích, to asi dělají všichni rádi, ale investovali čas, a jestliže jejich dítě, syn se tomu věnuje 8 let, tak chtějí, aby v tom nejdůležitějším věku měl zajištěný ty nejlepší podmínky pro svůj rozvoj.
1: Já to jenom potvrdím, já jsem si, že tohle to přesně je, jak teď už tady Pavel řekl, to, proč rodiče se rozhodnou jít, já řeknu z jedné strany republiky na druhou, to je přesně to, tady to, jestli měl podmínky toho klubu, kterým to nabízí. To znamená, že veškerý servis, já si pamatuju, jak spousta hráčů chodilo rádi tady těch v této kategorii třeba do Karlových Varů. Karlovy Vary je vloženě, když to řeknu, líheň hráčů z celé republiky. Liberec, Mladá Boleslav. To jsou všechno takový týmy, který kam rodiče často velmi s mnohem větší vzdálenosti prostě rádi chodí, protože za prvý mají tam možnost těch ubytování, mají tam možnost možná těch větších tréninkových možností, stravy, veškerého toho servisu, než některé ty kluby, které na to nemají. A proto ty rodiče takhle reagují. A několik jsem jich takhle zažil, že říkali, hele, já určitě dám kluka prostě tamhle do Liberce, a když to řeknu i na rovinu z Kladna, protože Liberec jim prostě nabídne mnohem větších více podmínek a jsou schopni se obětovat i proto tak, že se tam klidně i po ní přestěhují.
0: Ale ono teď klidně mají novýho majitele. Se to, když opravdu pohybujeme se teď vyloženě na té úrovni seniorská extraliga, špička první ligy, tak tyhle ty kluby vesměs se snaží hráčům v poskytování výstroje, v zajištění stravování a to vytvářet obdobné podmínky.
1: Obdobné podmínky, ano. Ale mám možnost třeba mluvit s některýma rodičima před, teď už zmínil, ano, v dnešní době, kdy Kladno je na jiné úrovni, nebem být Kladno, ale to je jedno, já nechci mluvit o Kladnu úplně. Ale když ten klub prostě není schopen nabídnout a bude v měřítku akademii, bude na jednom z dvou posledních míst a bude chtít ho třeba někdo z prvních dvou míst, no to ten rodič se automaticky rozhodne a řekne si, hele, od našeho kluka je zájem být v Liberci, tak prostě z té akademie klidně z toho posledního místa uděláš všechno možný pro to, aby dostal toho syna do té nejlepší akademie.
0: Já bych se rozhodoval podle toho, kde vytváří prostor v seniorské soutěži. To si myslím, že by mělo být nějaká vize toho klubu, co s tím hráčem chtějí v budoucnu nebo co s ním zamýšlí, že to by mělo být při tom rozhodování asi to nejdůležitější.
3: A to je přechod samozřejmě z té dorostenecko lomeno juniorské kategorie mezi dospělé, ale samozřejmě i v tomhle věku odcházejí hráči do zahraničí. To už je, řekněme, čistě individuální věc.
0: Tak je to lákadlo, no. Mám to si, že prostě tady odcházejí hráči do Kanady, teďko z Kanady hodně odcházejí do Spojených států, jo. Švédům, Finům se to zatím nějak daří udržet, prostě je to trend, který se snažíme společně s kluby ovlivnit, ale je to těžký, jo. Můžeme tady říkat spoustu příkladů, kdy to hráčům ublížilo, jo, spoustu příkladů, kdy kluci tady se rozhodli zůstat, když jenom vemu z posledních let, tak ano, když hráč podepíše smlouvu s NHL, tak mu nic jiného nezbývá, protože jeho osud víceméně řídí klub NHL, ale když se vemem, já nevím, v Brně to byl Nečas, pak tam dlouho vydržel Dostal, co já vím, dlouho tam vydržel Šale, jo, ve Varech vydržel Kulich, jo, prostě ty příklady tady jsou, kdy ty kuci šli přes tu extraligu a nějakým to v tom jejich vývoji neublížilo. Takže těch příkladů, kdy to dětem, nebo protože jsou to kolikrát ještě děti, ublíží ten odchod do zahraničí, tak je spousta, ale nechtějí na to slyšet. No. Vidějí prostě to, ano, ono to vypadá hezky, jo, chodí tam na juniorskou soutěž, návštěvnost asi jako u nás na seniory v extralize často, jo, tak je to lákadlo, jo, chápu to, ale jde o budoucnost a je.
3: O budoucnosti českého hokeje a mládeže se bavíme s bývalým hráčem Pavlem Geffertem. Ono zase na druhou stranu pak je tam ta vidina příkladu třeba Davida Pastrňáka, který v podstatě ještě na základní škole odešel do Švédska, že se to možná těžko poslouchá nebo těžko nevyužívá, pokud taková možnost je, protože život nejde zastavit v jednom bodě a když ta jedna cesta nevyjde, tak přetočit kazetu a vrátit se na stejné místo. Takže máte trochu, řekněme, pochopení pro tuhle touhu zmizet?
0: Já to jako nespochybnuju. Jo. Davidovi Pastrňákovi to vyšlo to Jakubovi Vránovi. Jo, já myslím, že kdyby hrál David Pastrňák kdekoliv, tak by mu to vyšlo i z Norska nebo tam z Bulharska. Jo, ale já bych tam spíš viděl těch dalších, a hlavně on šel přes Švédsko, ne přes Kanadu. Bych tam viděl spoustu těch dalších, to jsou stovky, kterým to nevyšlo, jo, ale je to, ano, řekl jste to správně, jo, jako nedá se to, je to nějaký rozhodnutí, který udělá rodina, rozhodnou se tak, zaplať pámu, že to máme, že se můžou rozhodnout, že jim to nezakazuje nikdo jako v minulosti, jo, kdy to nešlo. A to je demokracie. No.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Naším hostem ještě pár minut bude Pavel Geffert, který má na starosti rozvoj mládeže hokejové v Česku. Říkal jste, to je demokracie. Jak moc může být hokejový svět demokratický, co se týče nějakých pravidel, aby je hráči dodržovali v tom dospívajícím věku?
0: Já jsem mluvil o tom, že mají tu možnost odejít.
3: Já jsem si jenom vzal to slovo na úplně jiné téma. Já chápu, že jste se bavil o tom, že jsou otevřené hranice a že za 5 minut si koupíte letenku a můžete jet kamkoliv. To jsem pochopil. Ale teď to slovo demokracie, jak moc patří do hokejové šatny?
0: No tam asi moc ne. No. No, tam platí to, že někdo je za ten tým zodpovědný, ten rozhoduje a hráči jsou od toho, aby plnili jeho pokyny, ale to už jsme se opravdu posunuli k nějakému profesionálnímu sportu. Jo? Když se bavíme o mládeži, tak to by měla být přece hlavně zábava a hra, ne? U dětí, u žáků a pak tyhle ty pravidla, o kterých se bavíme u profesionálního sportu, musí být zaváděny a učeni těm, kteří se dostanou na tu nejvyšší úroveň toho dorosteneckého juniorského hokeje, což jsou, tam už máme soutěže, které jsou sestupové, takže do těch nejvyšších soutěží určitě bych asi to nevyžadoval v nějaký krajský soutěži, kdy prostě bychom měli být vděční, že se najdou kluci, kterým je 18 a 19 a často ve večerních hodinách jdou na ten zimák a jdou trénovat a hrát zápasy, než aby se někde toulali venku. Jo, tam bych asi takhle striktní nebyl. No.
3: No, oni ty návyky pak už jsou asi automatické po tom, co je člověk dlouho v tomhle hokejovém prostředí a v hokejové šatně, ale narazil jste na 18-leté borce, kteří hrají krajský přebor. Vidíte i jako cestu těch hráčů, kteří samozřejmě mají v hlavě to, chci to dotáhnout daleko. V 16 zjistí, že to nebude třeba ani na Maxaligu, ale že ubývají i ty soutěže, ty nižší, kde by si prostě ty hobíci mohli zahrát.
0: A těch je dost. Já nevím, máme v juniorech a v dorostu máme 3stupňový soutěže. To je docela hodně. Jako já myslím, že Švédsko, který má daleko víc hráčů, a on je to taky daný rozlohou, má v juniorech 2stupňovou soutěž, jo? Že mají nejvyšší a pak mají regiony. Ale nejsem si jistý. Jo? Ale jo, já opravdu je obdivuju, protože a byl jsem se i podívat a viděl jsem tam to nadšení, že platí si to sami, jo?
3: Je to pozdě,
0: jo? A je tam ta radost a já si myslím, že spousta těch kluků, i co prostě se dostanou i do juniorských reprezentací, hodně z nich hokej na nejvyšší úrovni možná hrát nebude, jo, a o to víc to obdivuju, že ty kuci v tomhletom věku, kdy mají spoustu jiných zájmů, si najdou ten čas a jdou si zabruslit.
3: Tak ať se daří českému hokeji na všech úrovních, formách, v jakémkoliv věku a na všech zimních stadionech, to asi můžeme si přát společně s Pavlem Geffertem, který byl naším hostem jakožto člověk, který má na starosti rozvoj mládeže na Českém hokejovém svazu. Pavle, díky moc, ať se vám daří ve vaší práci a český hokej vzkvétá.
0: Moc děkuju za pozvání a naslyšenou.
3: Martin Procházka bude i dál ve studiu Radiožurnálu Sport zase příští úterý až do hokejové extraligy, kde se budeme věnovat startu nejvyšší domácí soutěže. Ještě Pavel Geffert rychle, jak se těšíte na hokejovou extraligu a na co nejvíc?
0: Já ji moc nesleduju, jo, já mluvám.
3: Špatná poslední otázka.
0: Já sleduju hlavně ten mládežnický hokej, ale výsledky čtu a to, tak přeju to, ať to vyhraje jeden klub, který už to dlouho nevyhrál.
3: Dobře, ale my nesmíme samozřejmě ani naznačovat, jak se tak říká v díle jednoho českého génia. Pavel Geffert, tak ještě jednou díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Martin Procházka zase za týden v úterý v 10. Hezký den.
1: Taky děkuju, naslyšenou.
3: Příjemný poslech dalších pořadů přeje František Kuna. Posloucháte Radiožurnál Sport.